o které si spoustu lidí myslelo, že určitě žije s Bohem naplno, ale pravdou bylo to, že jsem uvnitř prožívala určitý boj a ty boje mě spíš od Boha vzdalovaly, než blížily. Žila jsem poklidný život, poslušně chodila do sboru a vlastně jsem Boha nějak více neřešila. Nikdy jsem nepochybovala o jeho existenci, ale neřešila jsem ho. Občas jsem si četla Bibli, jindy zase nechala i klidně měsíce ležet na poličce. Zkrátka, vedla jsem relativně nestabilní život, což se týká mého vztahu s Bohem. Vše se ale začalo měnit, když jsem byla na střední škole, zhruba ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku. A to bylo období, když jsem si začala klást různé otázky. Nejčastěji jsem přemýšlela nad tím, co se mnou bude, kdyby teď přišel Pán Ježíš. Taková častá otázka byla i, co by se mnou bylo a kam bych šla, kdyby teď mě třeba tady srazilo auto. Tak ve mně začal pulzovat strach. Začala jsem se bát o svoji budoucnost. A vlastně jsem věděla, že kdyby se mnou cokoliv stalo, takže nepůjdu do nebe. A chtěla jsem to změnit. Tak jsem si začala číst Bibli, začala jsem ji studovat, více se modlit, začala jsem Boha vyhledávat na vícero místech, poslouchala jsem chvály, různá kázání a křesťanské podcasty a snažila jsem se být Bohu blíž. Bylo to v období, kdy jsem si uvědomovala, že jsou věci, které mě od Boha vzdalují a na kterých jsem víceméně závislá, ať už to byly sociální sítě nebo telefon a podobně. A tak bylo potřeba tohle vše zahodit a místo toho jít za Bohem a vzít do rukou místo toho Bibli. A tak jsem začala trávit více času s Bohem. Jenomže ten strach mě jen tak neopustil a více ve mně pulzoval. Věděla jsem, že chci přijmout Ježíše do srdce a odevzdat se mu, ale bála jsem se, že něco udělám špatně, že nebudu pro Boha dostatečně dobrá a že ho zklamu. A tak jsem se trápila sama nad sebou a čekala jsem, jestli třeba náhodou nepřijde nějaký velký zlom v mém životě, kdy se něco stane a já si řeknu, jo, tak teď je ten moment, kdy přijmu Ježíše do srdce. Ale nic takového nepřicházelo. Spíš naopak, pořád ve mně pouzoval ten strach, ty otázky o mé budoucnosti. Tak jsem se stále modlila, Bohu věřila a doufala jsem, že ve mně tak bude pracovat. Svěřovala jsem mu veškeré tady ty problémy a moje obavy a tu moji nejistotu. A Bůh opravdu ke mně promlouval neskutečným způsobem. Jednou přišel takový zlomový bod, bych řekla, kdy jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla obklopená lidmi, kteří žili naprosto zvrácený život. Sledovala jsem, v čem a v kom hledají útěchu, oporu a naději. A Bůh to teda nebyl. Byly to spíš jiné látky, různé omamné látky, drogy. A uvědomovala jsem si, že mi je těch lidí líto a nechtěla jsem s tímhle mít cokoliv společného. Byl to takový smutný pohled vidět, že nehledají naději v Bohu. A tak mě to vedlo především k takovému zahambení sama nad sebou, protože jsem si uvědomila, že i když žiju poměrně hezký život, bez problémů, nedělám nic extra špatně, nic proti Bohu, tak pořád mi to nezaručí tu jistotu v nebi, tu jistotu spasení. A že naopak jsem spíše pořád na stejné úrovni jako tihle lidé, že sice vedeme úplně odlišné životy, ale chybí nám ten stejný základ v srdci a tím základem byl Kristus. Tak mě to otevřelo oči a zlomilo mě to v tomhle bodě. A vedlo mě to na kolena, kdy jsem mohla v pláči přistoupit před Pána Ježíše a odevzdat mu svůj život, prosit ho za odpuštění a opravdu plně se mu odevzdat. Řekla jsem mu úplně všechno, za vše jsem mu děkovala a doteď si pamatuju na ten osvobozující moment, který jsem mohla zažít, kdy jsem měla tu jistotu, že vlastně kdyby se mnou stalo cokoliv, tak vím, kam jdu. Věděla jsem, že v mojí budoucnosti najednou je Ježíš a že už nemusím bloudit po tomhle světě sama. A takhle jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce.
Cítila jsem obrovský pokoj, který cítím doteď a vlastně se můžu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí na světě, protože jsem ho přijala a můžu mu teď tak patřit. Ještě bych chtěla zmínit verš, který mě hodně provázel na té mojí cestě k Bohu a k tomu přijetí. V období, kdy jsem hodně studovala tu Bibli, ještě před mým obrácením, ale pak jsem na ten verš neustále narážela i po mém obrácení, tak to byly verše z knihy Filipským, konkrétně ze 3. kapitoly, kde se píše, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Myslím si, že tady tenhle ten úsek úžasně popisuje a vystihuje moji situaci, že bylo třeba, abych se vzdala určitých věcí a začala následovat Krista.

0: Mluvila jsi o tom, že jsi věděla, co potřebuješ udělat pro to, abys byla zachráněna. O jaké záchraně mluvíš? Proč jsi potřebovala být zachráněna? Od čeho?
1: Tak moji rodiče odmala do mě se snažili vrít tu lásku k Bibli a tím, že jsme si pravidelně četli, tak vlastně jsem odmala mohla vidět a vědět, co Bible všechno obnáší a o čem vlastně je. A máme tam nespočet veršů o záchraně a že ta není z lidí, ale že je z Boha a že to je vlastně Boží dar. A tomu jsem já odmala věřila. Takže vlastně nikdy jsem opravdu neměla pochybnosti nebo nějaké zastavení, že bych si řekla, že by záchrana mohla být v něčem nebo v někom jiném. A zároveň asi o čem vlastně celá ta záchrana je a jak ji vnímám, tak každý člověk má svobodnou vůli a svobodnou volbu na to se rozhodnout, kde chce trávit svoji budoucnost. Buď si budu žít spokojený život tady na zemi, jak chci, anebo se rozhodnu pro to, co mi nabízí Bible. A Bible právě tu záchranu nabízí skrze Pána Ježíše a tomu já jsem uvěřila a tohle považuji za záchranu.
0: A když přijmu Pána Ježíše do svého života, když teda uvěřím tomu, co říká Bible o záchraně, co se tím vlastně změní, co se stane?
1: Tak záchrana nám nabízí převážně věčný život, který můžeme trávit v nebi. A jak už jsem i v tom svědectví říkala, tak já jsem měla strach ze své budoucnosti, strach z toho, že kdyby se se mnou cokoliv stalo a třeba bych umřela, tak jsem věděla, že zůstanu tady na zemi. Ale tím, že jsem přijala Ježíše do srdce, tak se mi tím otevřely brány do nebe. Takže o tomhle to je.
0: A jak to člověk může udělat a tu záchranu přijmout do svého života?
1: Tím, že se rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, to, co mu on nabízí. Pán Ježíš za každého člověka položil svůj život a to nás všechno Bible učí, to si v ní můžeme číst, že jsme mu byli my lidé přednější než on sám a z lásky k nám, z velké lásky k nám se rozhodl podstoupit bolest, potupu a smrt a vydal se na kříž místo nás.
0: Ty jsi čekala na nějaký okamžik, kdy se tobě osobně stane něco, co tě v uvozovkách dokope blíž Bohu. Ten okamžik úplně nepřišel, ale mluvila si o tom, že když jsi byla s takovou skupinou lidí, kteří dělali věci, co ti byly proti srsti, takže jsi tam viděla nebo prožila něco, co ti pomohlo se rozhodnout dát svůj život Bohu. Co jsi tam prožila, co jsi tam viděla?
1: Tak viděla jsem, v čem ti lidi hledají smysl života a že Bůh v jejich životě neměl místo, že jim byl jedno a pro mě už to bylo období, kdy já už jsem byla na Boha poměrně dost napojená, ale pořád jsem mu nebyla plně odevzdaná tak, jak bych měla. A tady tohle, co jsem viděla v těch lidech, co skládají naději, o co se opírají, v čem hledají útěchu, tak to byla taková poslední tečka v tom mém období otázek a v období jakéhosi strachu nebo nejistoty. A akorát mě to právě utvrdilo v tom, že nechci být na stejné úrovni jako oni, nechci vyhledávat útěchu v takových věcech, ale že chci vyhledávat tu útěchu právě v Bohu. Tohle mě tak nějak přimělo k tomu a tohle byl ten poslední bod, kdy jsem se rozhodla, že opravdu bez Boha nemá smysl žít na tomhle světě.
0: Jak to rozhodnutí změnilo tvůj život a co prožíváš vlastně s Bohem teď?
1: No musím říct, že teď můžu o sobě říct, že opravdu jsem šťastná a vlastně můžu vyznat, že patřím mezi ty nejšťastnější lidi na světě, protože od té doby, co jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak zažívám obrovský pokoj a i když do života přichází různé bouře a různé životní těžkosti, zkoušky, tak vím, že tady někdo, kdo o mě má zájem a o koho se můžu vždycky opřít a kdo mě vždycky z těch hlubokých vln vytáhne, podá mi tu ruku, což předtím tady ten pocit jsem neměla, nezažila. Ale po přijetí Pána Ježíše do srdce cítím opravdu vděčnost a klid na duši.

úžasné prožívat pokoj a klid i v tomto turbulentním světě? Vědomí toho, že je tady v každé chvíli někdo, kdo o vás má zájem a o koho se můžete opřít? Ježíš Kristus zve k životu s ním každého člověka bez výjimky. Aneta Lofítková jeho pozvání nakonec přijala. I vy k němu můžete přijít a přijmout tu záchranu a budoucnost, kterou nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Pravda? Tak jste připraveni?
1: To víš, já to moc zažiju.
0: V pohodě.
1: Já to mám. Pak mi pošli o válku.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Mým dnešním hostem je hudební publicista Petr Gracias. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Sešli jsme se ve studiu Proglasu, abychom si povídali o nové knize Černý racek, která je věnovaná památce Oldřicha Veselého. Představte prosím posluchačům, kdo to byl Oldřich Veselý.
1: Tak Oldřich Veselý byl velice zajímavý skladatel, zpěvák, hudebník. Jeho introvertní povaha možná nenapomáhala tomu, že aby se nějakým způsobem jakoby etabloval na té brněnské scéně nějak nápadněji, ale po té stránce autorské velice brzy zabral a pro něho byla velká výhoda, že ho objevil spolustudent na textilní průmyslovce v Brně, Jirka Rybář, který byl v té době už bubeníkem renovaných Synkop 61. No a zhruba od roku 1966 začal kapelu zásobovat Olda Veselý svými skladbami, které kapela Synkopy 61 převzala do svého repertoáru. Takže tak se začal zviditelňovat, ale to nebyla jeho jediná jako aktivita na té brněnské scéně. Už na textilní průmyslovce založil Big Beatovou kapelu, která neměla dlouhého trvání, ale potom na konci roku 69 vznikla v Brně kapela, která se jmenovala Great Music Factory, která představovala jakousi variantu progresivního roku. Tady kapela měla dvoje klávesy ve své době a dokonce potom i příčnou flétnu a rozhodně nešla směrem, řekněme, nějakého rock'n'rollu nebo nějakého mercy soundu, prostě hráli spíš tvrdší věci, tak řekněme, od skupin Keith Hartley Band, nějaký Jet Rotal, Doors a věci, které byly takové jako dobově odvážný a progresivní. A jak tady toto období pominulo, tak velice brzy začal Olda opravdu skládat i náročnější věci, který už třeba synkopy nemohli přijmout do svého repertoáru, protože ten jejich přístup byl především k těm melodickým, zpěvným, otevřeným, kratším skladbám a Olda měl větší ambici, takže to tady ty Great Music Factory jako měli splňovat. Ale kapela bohužel neměla dlouhého trvání, přestože jakým způsobem se dali dohromady ve dvou sestavách. Byli tam bratři Pospíšilové, byl tam Jiří Ghost Opluštil na klávesové nástroje, Valery Doležal, bubeník a Olda jako zpěvák a klávesový hráč, tak udělali náročnou profesionální přehrávku, to se jim podařilo jako udělat, ale velmi záhy zjistili, že se touto hudbou neuživí. A protože oni nechtěli dělat žádné kompromisy, to znamená hrát třeba nějaký pop, nebo nějak se podbízet takové ty normální standardní scény, tak toho nechali. Tak to je to působení Oldy Veselého, řekněme, do konce 60. let.
0: My bychom si na úvod mohli pustit skladbu Žárlivá dívka z roku 1967.
1: Tak jenom bych tomu řekl, že Žárlivá dívka byla natočena v brněnském rozhlase, nebyla vydána v době svého vydání, musela si počkat na to, než se dostala vlastně na světlo světa na nosiči. A jak Olda sám říkal, tak na tu skladbu byl docela hrdý, když se to člověk jako poslechne, tak je tam cítit hodně velký vliv těch anglických skupin, například Hollies, a říkal, že jako nebyl nijak, nebránil se nějak tomu, pokud ho někdo s tím srovnával, takže tolik Žárlivá dívka. Zpívá Michal Polák, ještě bych dopověděl, pardon.

0: Pojďme na chvíli k tomu, jakými kapelami Oldřich Veselý prošel. Mluvili jsme o Great Music Factory, ale v roce 71 až 73 to byla skupina Atlantis.
1: Tak jak Great Music Factory se rozpadly, tak Olda Veselý dostal nabídku od brněnského kytaristy Ivo Křižana, který hrával v Atlantis Hany a Petra Urychových, že se staví kapela pro agenturu Ploner, rakouskou agenturu, která by mohla být pro sestavu těch hudebníků, kteří pojedou ven, zajímavá tím, že budou hrát 2 roky na západě. To znamená, jednalo se o hraní v Innsbrucku a potom i v západním Německu. V Olomouci měl nějakou hudební přehrávku, kde z té agentury Ploner byl přitomen, myslím, sám majitel a byli, ty hudebníci byli schváleni. Takže byli to hudebníci víceméně, někteří byli z Plzně, někteří byli z Olomouci, někteří byli z Tábora a za Brno tam byl právě Olda Veselý a kytarista Ivo Křižan. Ta kapela vyjela za velice dramatické okolnosti v tom uvozovkovém slova smyslu do Vídně a z Vídně potom teda do toho Innsbrucku a do Salzburku a tam v celé mze působili. Byli tam až do roku 73 do podzimu. Tam bych ještě připomněl takovou zajímavost, že jak se tam střídali ty hudebníci v té kapeli, kteří dostali název Atlantis, ale podotýkám, to byl nápad Ivo Křižana, protože on si myslel, že původně Atlantis Hany a Petra Urychových se rozpadly a tak chtěl použít pouze ten název kapely, ale Atlantis se nerozpadly, takže to možná vyvolávalo určitá nedorozumění, ale to jenom na mě vysvětlenou, proč skupina Atlantis, to byl pouze zájezdní název kapely, která věla hrát do Rakouska. S tím, že teda v té poslední fázi na baskytaru přišel do kapely hrát Pavel Pelc, který hrál dřív ve skupině Sinings, potom ve skupině Speakers, ale v Brně byl známý potom ze 70. let ze skupiny Progress 2, takže to je taková historka a připomínka. K tomu se váží různé vzpomínky, ale já bych jen dala tady obražoval, všechno je psané v té knížce. Je to opravdu výživné čtení.
0: Pustíme si druhou skladbu, která se jmenuje
1: Lady Godiva.

0: Ze spolupráce se skupinou Synkopy, která trvala od roku 67, se Oldřich Veselý stal jejím plnohodnotným členem v roce 1974 a vydali svůj album Formule 1.
1: Tak Olda Veselý se stal regulárním členem kapely od ledna 74, ale už na albech, to je zase taková ta otázka. Synkopy měli, asi o to musím nějakým způsobem otřít, protože to je informace poměrně zásadní. Na to, že kapela Synkopy 61 existovala tolik let, tak pod názvem Synkopy se dočkala až po 20 letech jako regulárního alba. Předtím jim Panton vydal takové paskvily formátové, ať se tomu říkalo LP Middle, nebo prostě to bylo zvláštní formát, bylo to z nekvalitního materiálu, tenkrát byla nějaká ekonomická krize v rámci toho materiálu a ty vinily asi asfaltu, nebo co se to dělalo. Takže ta kvalita těch záznamů nebyla kdo ví jaká. A co je pikantní, tak nebyl to klasický formát, jak má LPčko, ale byl to zkrácený formát. Takže když to ramínko na tom gramofonu jelo, tak ani nepřehrálo poslední skladby, protože v určitém momentě to vyplo a vracelo se to zpátky. Protože dále ten gramofon nebyl stavený. Jako jo. To jako bohužel to byly ty první desky, ta festival, tam Olda ještě jako aktivně nehrají, ale má tam skladby. Album se jmenuje Xantipa, tam už jako autorský realizuje a myslím, že tam dokonce i hostuje. A pak je teprve v roce 75 vydaný album, který se jmenuje Formule 1, kde už je jako regulární člen, kde skládá, zpívá a hraje na varhany. To vlastně, dá se říct, že ta Formule 1 je z těch tří taková nejzajímavější a hudebně nejpropracovanější. Je tam dokonce i svita, která se jmenuje Touhy, a jedna ta část toho svity se jmenuje Amundsenův sen. Ozývá se tam vítí polárních psů, štěkot, já nevím, těch psů, co jako takhle, vítí vlků, štěkot polárních psů, a je to takový hodně, řekněme, avantgardní. Jedná se tam o to, že tam spolupracuje s nimi i Big Band Gustava Baroman, kteří muzikanti, a Alfa Schmidt na vibrafon, čili ta skladba má takový jakoby umělečtější charakter než běžný kytarový big beat. Takže to byla to album Formule 1 v roce 75.
0: Pustíme si teď skladbu Poselství dětem z roku 1975.
1: Ještě bych tomu mohl podotknout.
0: Ano.
1: Nevím přesně už dneska kdo, možná, že to byl kapelník Synkop Petr Směja, dostal nápad, aby kapela byla zviditelněna víc pro ten československý formát, že by se skladba měla dostat na bratislavskou Liru. A bylo to nějak, prošlo to nějakým prostě tím řízením, který bylo nutný, aby ta kapela prošla, a skutečně se dostali k tomu, že teda budou skladbu Poselství dětem hrát na festivalu. Mělo to být bratislavská Lira 1974. No ale pak se stalo následující, že těsně předtím, než kapela měla vystoupit, tak přišel za Oldřichem Veselým ředitel festivalu, taky šéf Pantonu, Petr Balásek, známý klaverista, řekl mu něco v tom smyslu, že jako teda je mu to líto, ale Olda a Synkopy nebudou moc vystoupit, protože byly nějaké připomínky kvůli dlouhým vlasům členů kapely a že to je příliš jako big beat a že ten česko-moravsko-slovenský divák a posluchač chce jako takovou umírněnější hudbu, ale skarba, že nezapadne, že ji bude zpívat Karel Zich. Takže nakonec Karel Zich tu písničku naspíval, jako profesionálně asi na místě, ale úplně to tomu sebral ten původní význam a smysl, který to mělo. Takže od té doby Olda neměla rád festivaly, takže ono to bylo potom další pokračování, to museli dostaneme. Takže jako Poselství dětem je krásná skarba vystavěná, moc je tam opravdu cítit taková ten přesah toho harmonického myšlení a to pojetí je takové jakoby skutečně instrumentální, orchestrální, velmi pevné. A zase to není ten běžný big beat, ale prostě jde tam o nějaké sdělení. A Olda má možnost tam jako se krásně projevit jako zpěvák, což v písničce jako zaznívá úplně jednoznačně.

0: V roce 75 Oldřich Veselý přišel ke kapele Modrý efekt.
1: Lidové číslo časopisu Melodie, který byl takový, dá se říct, jediný takový periodikum, který pravidelně každý měsíc vycházelo a představovalo nové zpěváky kapely, tak Synkopy měli najednou úžasnou šanci být jako ta stěžení kapitola, nebo stěžení článek toho čísla, čili byli na obálce jako té melodie a byl tam s nimi asi čtyřstránkový jako profil, takže to, kdo Synkopy ty doby neznal, tak tady jsem měl možnost seznámit s tím, co hrají, kam směřují, co dělají a tak dále. No a Jiří Černý se tam velmi hodný kritik a publicista se tam velice pochválně jako zmínil o Oldovi Veselém jako o zpěvákovi a skladateli, pochválili Synkopy, který se taky nějakým způsobem pozvedli nahoru. No a nějak si to povšiml Vlado Čech, bubeník Blue Effectu, který na to upozornil Radima Hladíka, a protože od února 75 skupina Blue Effect, budeme říkat Blue Effect, jako zanikla, Lešek Semelka šahala do skupiny Bohemia a Josef Kůstka potom k Václavu Deckářovi do Bacilu, takže kapela se zastavila a jako byla nefunkční. No a toho Radima to zaujalo, Hladíka, ten rozhovor v té melodii a řekl si, že si jako Oldu půjde někde poslechnout. Tak se spolu nějak skontaktovali a Synkopy hráli v té době nějak, jestli to bylo na jaře nebo kdy 75, někde v západních Čechách, jestli to bylo v Rokycanech nebo tam někde, tak tam ten Radim přišel a poslechl si je a potom šli s Oldou na večeři a nabídl mu jako členství v kapele Blue Effect. Jako, jo. Tak Olda, jak vzpomínal, tak jako se ho to naplnilo jako takovou jako pocitem, že jako přece jenom nedělá věci špatně, když ho takový pojem jako Radim Hladík oslovil, aby spolu hráli v jedné kapely a takové nabídky se neodmítají, jo? To je jako jasný. Takže on to teda přijal, začali se nějak kontaktovat a Radim Hladík párkrát přijel do Brna, Olda do Prahy a začali se oťukávat, co kdo poslouchá, jaký má postoje k té hudbě, co se mu líbí a tak dále, a tak dále. No a začali pracovat na tom, že teda od příští sezóny, čili od září 75, Olda nastoupí do Blue Effectu. A Olda udělal trošku chybu, jako nebudu si to představit. On to v té kapele Synkopy 61 neřekl, že odchází. Jo. Viděl to akorát jeho kamarád Jirka Rybář a jako kamarádi jako drželi tu basu, tak to jako neřekl na hlas. No ale Olda věděl, že bude muset koncem léta to kapele oznámit a to nastalo velký zemětřesení, protože ten Olda už tam byl stabilní místo a v rámci aranžmá těch klávis, to tam byl ještě Pavel Pokorný na druhé klávesi a těch vokálních partů, to byla nejenom rána, takže jako Synkopy 61 to brali trochu jako zradu, že vlastně je opustil. No ale jako Olda říkal, že to je určitá šance, která se už celé musí opakovat, tak to bral možná osobně, tak odešel. Takže od toho září 75 nastoupil do té formující se kapely Blue Effect a někdy od ledna 76 začali vystupovat. Čili ta sestava toho Blue Effectu byla Radim Hladík kytara, Olda Veselý varhany, solový zpěv, Fedor Frešo z bratislavské skupiny Collegium Musicum bas kytara a Vlado Čech bicí nástroje.
0: A tematicky k tomu si pustíme skladbu Ej, padá, padá Rosinka z roku 1977, kterou Oldřich Veselý nahrál se skupinou Blue Effect.

0: Zajímavý je jeho odchod z Prahy a návrat k synkopám 61, kde tedy převzal otěže. Jak se na to dívali jiní členové synkop, třeba Petr Směja?
1: To je velmi obtížná situace, tak je to, částečně to popsáno i v knize. Ten Ola, když odešel do té Prahy, neznali prostředí, on říkal, já jsem znal lokality v západě Německu, v Rakousku a na Moravě, ale v Praze ne, takže neznal, jak to tam tak přesně funguje. A tam ho nějaká reportérka vzala jako interview, jestli to byly aktuality Melodie, nějaké noviny, které vycházely paralelně vedle Melodie, vedle časopisu. A tam se optala takový různý všeteči otázky, jaký to bylo hrát v Synkopách 61 a jaký to je hrát v Blue Effectu, jo. Že přece jenom jako trošku to tam zaznělo, jako kdyby ty synkopy byla taková karajankovská kapela z okraje republiky a ta Praha, ta je jako ta která vlastně zvedá ten prapor nejvíš. Tak Olda odpověděl takovým s tím jeho způsobem docela nešťastným, protože to samozřejmě mohlo lidskoho teda jako popudit a zapomněl, že Petr Směja tyhle ty noviny odebírá, takže si tam přečetl, co ten Olda řekl. To on říkal, hrát v Synkopách 61 a hrát v Blue Effectu, to je jako kdybyste hrál za ty do Pšici a přišel jste do Chelsea, jako jo. No a tak to samozřejmě, to jako se těch brněnských patriotů dotklo, že jako teda Olda jako se nějakým způsobem nafoukl. Nevím, já jsem se ho na to potom osobně ptal, on říkal, no asi jsem to říkat neměl, ale už to jedno bylo řečený a vyšlo to ven, takže Leszek Semelka měl autorské ambice nejenom v rámci Big Beatu pro kapelu, ale on psal i takový jakoby lehce popový skladby. No a myslím, že něco od něho zpěl i Karel Gott, takže jako si udělal i jméno tady v té vyšší populáru. A napsal i skladbu, která se měla Šaty z čátku. No a to Gott nějak odmítl. Tak Leszek Semelka to prosazoval s manažerem Vladimírem Mertlíkem, aby se ta skladba zařadila do repertoáru kapely a hlavně, aby kapela vystoupila na bratislavské Lyře, protože tam byl ten názor, potřebujeme se zviditelnit. Takový olympik, který byl v televizi pečený, vařený, ale na to, jaký zásluhy třeba byl ten Blue Effect, tak ten byl velice, velice jako sporadický, nebo spíš nebyl v té televizi, než byl. No a teď jako došlo k tomu, že Olda Veselý jako se cítil být rockerem tělem a duší, tak mu přišlo, že ta skladba je hodně popová a že se to do repertoáru kapely nehodí. Jako jo. Tak Radim Mladík vyčkával, Vanoček do toho moc nemluvil, no a jako nakonec to teda dopadlo tak, že ta skladba se na té bratislavské Lyře hrála, ale bez Oldy. Na klávesi tam odehrál ten part Karla Ružička, který dostal loty a odehrál, co si zahrát mělo. A ta skladba vyhrála, jako jo, s čímž asi nikdo moc nepočítal. No a teď to byl asi důvod pro manažera a pro Leszka Semelku, aby šli za tím Radimem, za kapelníkem a řekli mu, že teda jako Olda kapelu nepodržel v momentě, kdy to pro ně mohlo znamenat nějaký umělecký posun a že to byla taková jakási nekorektní věc, a takže jako by měl z kapely odejít. Teda, jo. Takže dohrál asi do podzimu 79.
0: Teď bychom si mohli pustit píseň Hledám své vlastní já.

0: Pojďme se vrátit k tomu návratu do Synkop. Jak to bylo vnímáno členy Synkop?
1: Jirka Rybář, který mu slíbili při tom jeho odchodu v tvorce 75, že mu nějak umyte cestu, tak u toho Petra Směj, u toho kapelníka nějak zaloboval. No a oni se teda potom vrátili, když na začátku to nebylo úplně jednoduché, protože oni to pořád brali jako zradu. Jenže kapela procházela fázi vývoje, už tam byl například Vratislav Aťa Lukáš, hráč na violončelo, který tam tomu přinášel takovou tu progresivnější hudební směřování. No a od, tuším, od ledna 80, nebo od února 80, to přesně vám to neřeknu, Olda se stala regulárním členem Synkop 61 koncertem v Lovosicích. Pak ovšem začaly změny. Někteří obviňovali Oldu, že to byla jeho práce, ale nebyla to jeho práce. Ještě koncem roku 79 ze Synkop odešel zpěvák Michal Polák a v 80. roce odešel z kapely baskytarista Jan Čarvaš, který dostudoval veterinární fakultu a chtěl si živit občanským povoláním a už to jezdění po těch akcích jako, už mu to tolik nedávalo. Takže kapela se přestavovala a Olda měl snahu jako vrátit se mezi lidi, který znal a sázet spíš na to, že i když tam došlo k nějakému třeba lidskému nedorozumění, takže vlastně na to by se stavit dalo. Takže našel tam jako nakonec podporu u toho Jirky Rybáře, u toho Ati Lukáši a i Petr se směl jako to akceptoval, i když asi nebylo to úplně podle jeho představ a kapela se začala z těch melodických věcí, klasických synkopáckých, když i tam jako byl ten v tom mezidobí v těch 70. letech, oni přitvrdili a hráli třeba skladby od Jurea Hýb například, nebo i od skupiny Kansas a tak dále. Takže on to chtěl přetvořit vlastně do nějaké artrockové podoby, protože si řekl, že ještě s tím Blue Effectem neřekl všechno na to téma. A protože u nás sice ve světě artrock už v té době jako skomíral, to už bylo jako trochu to, jak se říká, vyčerpaná hřivna, ale na druhé straně tady se všechno bylo se zpožděním, takže tady v té době ten prostor pro to byl. Takže Olda nakonec napsal kompletně hudbu pro nově připravovaný album, který se zase natáčel v tom Pezinku na tom Slovensku. To byl, jak už jsem mnou dneska říkal, to bylo jedno z nejlepších nahrávacích studií v republice v té době a byl tam velmi vstřícný personál, takže vlastně to nahrávání probíhalo ve velmi přátelským a kamarádským duchu, takže což jako je vždycky hodně důležitý. No a nakonec vzniklo album, které dostalo název Sluneční hodiny a o všechny texty se postaral opět Pavel Vraba, který vlastně s Oldou spolupracoval i po Oldově odchodu z Prahy do Brna. No a skladba Černý racek,
0: kterou si teď pustíme.
1: Kterou si pustíme, ta je taková jakoby jedna z nejsilnějších na tom albu a nádherně nějakým způsobem jako demonstruje ten smysl pro tu Oldovou harmonii, pro to vrstvení ty harmonie a nádherný vokální party. A i ta kapela má přeci jenom trochu jiný zvuk, než ty synkopy těch minulých desetiletí.

0: Poslouchali jste skladbu Černý racek Oldřicha Veselého a kapely Synkopy 61. Mým hostem je Petr Gracias a povídáme si o knize, která je věnována právě Oldřichu Veselému.
1: Tak v 80. letech se ta Oldova snaha prosadit synkopy vlastně na ty vyšší úrovni podařila. V roce 83 se objevilo album Křídlení, které víceméně opět navázalo na tu artrockovou variantu. A v roce 85 album Zrcadla. V kapele docházelo k personálním proměnám. Odešel kytarista Emil Kopřiva, přišel vynikající kytarista Miloš Makovský a i potom baskytarista a zpěvák a kytarista Miloš Willy Meitner. Takže jako ta kapela dostávala nové hráči, kteří tam přinášeli nový vítr. Nicméně koncem 80. let Olda už byl tak trošku jak nějak unavený z těch nekonečných jako koncertních štací a ty pozdní návraty domů a ty hotely a tak dále. No a dostával nabídku pracovat jako i pro hudbu scénickou nebo i filmovou, což se mu jako velmi líbilo, to vždycky si to přál, aby to takhle fungovalo. No a v 90. roce na přelomu prosince a ledna kapela Synkopy jakoby skončila svou činnost. Oni rádi říkají, že se nerozpadli, protože už se nesešli k dalšímu působení. Jako jo. Takže tam jako, jsou velmi citliví na to, aby se neříkalo, že se rozpadli. Takže to je potřeba takhle jako připomenout. A Olda Veselý teda potom založil s nějakým společníkem, sedlaříkem nahrávací studio Bílý medvěd. Nakonec začali točit, jak jsem říkal, hudbu pro reklamy, dokumenty, dokonce potom dělal hudbu i pro takový scénický pořad Taktum Flaminis, dokonce i pro Teatrum Pieroboli, ty produkce těch ohňostrojů, to bylo ze Špilberka nebo na Přihradě. A velkým opusem jeho snažení toho pobigbeatového byl lirikál Odisea pro městské divadlo Brno se Zbyňkem Srbou, kde se taky podílel na tom i ten Pavel Vraba. Pak dokonce ve stejném roce, to bylo 2005, Olda Veselý vyjel do Spojených států s Pavlem Váněm a koncertovali v Mexiku a na západním pobřeží a pak se zase vrátil zpátky k té práci. Potom někdy kolem roku 2002 se spojil s mikulovskou skupinou U nás se svítí, která během dalších let změnila sestavu a vystupovala pod název E-Band. No a podařilo se jim natočit i album, který se jmenuje Restart, který je totálně jiný, než co člověk může od Oldy Veselého čekat. Je tam, myslím, akorát taková jedna skladba, která jakoby navozuje ten art rock těch 80. let nebo 70. let a zbytek je pojednaný úplně v jiném jakoby hudebním pojetí, ale o tom se nedá mluvit, to se musí prostě slyšet. Takže to bylo to album, potom kapela nějakou dobu koncertovala, už ale ne pravidelně, protože každý z těch muzikantů měl nějaké svoje jiné povinnosti, takže nebylo možné jako koncertovat jako za starých časů. A tak to vlastně šlo s Oldou, až jsme vlastně udělali v roce 2009, vychází knížka Černý racek po pravé. A protože Olda bohužel opustil tento svět v lednu 2018, takže tam vznikla 9letá mezera, kterou by bylo dobré jako doplnit. No a velmi vstřicí nakladatel Marcel Equinda, majitel nakladatelství Jota, mě nabídl, abych knížku dopsal v těch 8 nebo 9 roků. Trošku se na tom podíleli i Oldovi synové Ondřej a Petra. A to, co se vlastně do toho období nevyšlo, logicky v roce 29, tak se vešlo do té knihy. No a tam bych ještě k tomu připomněl, že Olda jako napsal krásnou skladbu podle předlohy Saint-Exupéryho Malého prince, nádhernou skladbu, která má takový jakoby skutečně velký psychologický dopad na posluchače, má to takovou tu krásnou divadelní formu, není to žádný big beat a vždycky si přál, aby mu tato skladba zazněla, až se bude loučit s tímto světem, což se taky bohužel povedlo. Takže jako Olda odešel jako v podstatě s tou vážnou nemocí se bohužel nedalo nic dělat a určitě to byla velká ztráta nejenom pro moravský Big Beat, ale i československý Big Beat a on je prostě legenda, která jako nějakým způsobem poznamenala ten vývoj a já jsem se do toho, do té práce na té knižce zapojil s ním velmi rád, jednak v tom mezidobí na začátku, když jsme to dělali společně i teď při tom doplnění, protože si myslím, že on patří mezi ty pojmy na té domácí scéně, na které by se nemělo zapomenout, protože ta doba je taková, že dneska, jak se nehrají některé písničky někoho, nebo se o něm nemluví, tak jako se na něho lehce zapomene. A já si myslím, že by to bylo nesprávné na něho zapomenout, tak jsem si říkal, proto tady ta knížka.
0: Tolik říká hudební publicista Petr Gracias. Já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání do pořadu, jak se vám líbí.
1: Já vám taky děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům, aby si knížku vyhledali a snažili se ji přečíst. Asi myslím, že to nebude vůbec marná snaha.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, z hudební režie Tomáš Hlávka.

tvých let a je to, páni, pěknej let. Je to boj hodin s minutami a válka nervů, když jsme sami. Je to víc peklo nežli ráj, chuť odjet někam na Havaj s pocitem krásných dlouhejch cest, co vedou k holkám na pelest.

33 let a je to, pane, pěknej let. Je to boj vteřin s minutami, ztrácí se všechno, paměť známí. Je to víc peklo nežli ráj, dávno přešla chuť na Havaj. A ze všech známých krásných cest zbyla vlézt si sám na pelest. Zbyla vlézt si sám na pelest.

těm vznešeným dámám za oknem pavučiny příběhů a drbů. Bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel darbák. Bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel. Z té drobné pozorovatelničky občas vykoukne šedivý kukuč s přísně zasazenou broží. Když odkryješ záclonku, vidí o ní

Oblíbené slovo je můžeš, znamená, že když dál chceš, půjdeš, ty můžeš změnit třeba celý svět. Možná už zítra, ale líp s tím začít teď.

světla, prosím, zasni, zasni.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

stay.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni.

síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestě.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme

až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy, oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, v jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží

je to můj kůň, i když cval. Už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už naspaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží, rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května. Na nebevzetí vypovídá o živém poutu, které nás táhne do boží slávy, řekl papež Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Regina Coeli. Magna Humanitas, tak je nadepsána první encyklika papeže Lva. Věnována je antropologickým otázkám, které před nás klade éra umělé inteligence a zveřejněna bude 25. května. Na závěr se vrátíme k sobotní oslavě svátku svatého Jana Nepomuckého v Římské koleji, která nese jeho jméno. Příjemný poslech. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který zahrnuje celou realitu světa, pozvedá a vykupuje člověka a přináší světlo do každé tmy a zoufalství. O tom mluvil papež Lev XIV. Před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí na 7. neděli velikonoční, na kterou je v mnoha zemích přesunutý svátek na nebevstoupení Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. Dnes se v mnoha zemích světa slaví svátek na nebevstoupení Páně. Obraz Ježíše, který, jak říká biblický text, se vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako údy s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustín k tomu řekl, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro údy. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou realitu světa. Pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu. Přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládla tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Na nebevstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě, rozšiřuje a povznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení. A vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František rád nazýval svatými ze sousedních dveří, s nimiž prožíváme své dny. Otcové, matky, prarodiče, lidé každého věku a stavu, kteří se s radostí a odhodláním upřímně snaží žít podle Evangelia. S nimi, s jejich podporou a díky jejich modlitbám se i my můžeme učit den za dnem stoupat k nebi a zaměřovat své myšlenky, jak říká svatý Pavel, na vše, co je pravdivé, co je spravedlivé, co je milé a s Boží pomocí uvádět do praxe to, co jsme slyšeli a viděli a tak v nás i kolem nás rozvíjet Boží život, který jsme přijali při křtu a který nás neustále táhne vzhůru k Otci a šíří ve světě vzácné plody společenství a pokoje. Ať nám pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás po ní. To byla slova papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 17. května. V závěrečných pozdravech a apelech pak papež vyzval k respektování pravdy o člověku v komunikaci a také k angažovanosti v oblasti ochrany stvoření. Svatý otec zmínil Světový den sdělovacích prostředků, který se 17. května slaví v Itálii a v některých dalších zemích, včetně České republiky, pod heslem Střežit lidské hlasy a tváře. V éře umělé inteligence vybízím všechny, aby se angažovali v prosazování forem komunikace, které vždy respektují pravdu o člověku, k níž by měla směřovat každá technologická inovace, řekl svatý otec. Podrobněji se papež věnoval tomuto tématu ve svém poselství ke dni sdělovacích prostředků. Zdůraznil v něm, že ve světě umělé inteligence nelze dovolit, aby technologie nahradila člověka. Varoval, aby si umělá inteligence nepřivlastňovala naše tváře, i před nekritickou důvěrou k těmto novým technologickým nástrojům. Stejnému tématu se věnuje také první encyklika papeže Leva XIV. Nazvaná Magna Humanitas, která bude zveřejněna v pondělí 25. května. Oznámilo to dnes tiskové středisko svatého stolce. Dokument věnovaný antropologickým otázkám v době umělé inteligence byl papežem podepsán 15. května, v den 135. výročí vyhlášení encykliky Rerum Novarum papeže Leva XIII. Prezentace encykliky Magna Humanitas se uskuteční v den jejího zveřejnění 25. května o 11:30 v synodní aule ve Vatikánu za přítomnosti papeže. Encykliku představí kardinálové Victor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pro nauku víry, a Michael Černý, prefekt dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Dále vystoupí profesorka Anna Rowlands z Durhamské univerzity ve Velké Británii, Christopher Olach, spoluzakladatel společnosti Anthropic a vedoucí výzkumného projektu o interpretovatelnosti umělé inteligence, profesorka Leocadie Lushobo, vyučující politickou teologii a katolickou sociální nauku na Santa Clara University v Kalifornii. S projevem vystoupí také kardinál státní sekretář Pietro Parolin a závěrečné slovo pronese papež Lev XIV. V sobotu 16. května oslavila papežská kolej Nepomucénum svého patrona, svatého Jana Nepomuckého. Slavnostní mši svaté předsedal kardinál Lazaro Yu Heung-sik, prefekt dikasteria pro klérus. V homílii připomněl svědectví víry a věrnosti církvi, jaké vydal Jan Nepomucký, a zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka. Byl to můj velký přítel. I on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl pronásledován pro spravedlnost, řekl jihokorejský kardinál. Svátek svatého Jana Nepomuckého se v průběhu let stal hlavní poutní slavností české katolické komunity v Římě. Není divu, papežská kolej Nepomucénum, jejíž impozantní budova byla dokončena v roce 1929 díky podpoře papeže Pia XI., není jen seminářem pro české bohoslovce studující ve věčném městě. Její prostory hostí Český historický ústav a Českou školu, velmi často také nejrůznější akce pořádané ve spolupráci s oběma velvyslanectvími České republiky v Římě, při svatém stolci i při Italské republice. A nebude velkou nadsázkou, řekneme-li, že nebýt Nepomucéna, byla by česká přítomnost v Římě roztříštěná až k neviditelnosti. Rektor koleje, otec Tomáš Koumal, pozval tentokrát na patronátní svátek kardinála Lazara Yu Heung-sika, prefekta dikasteria pro klérus. Korejský kardinál v homílii připomněl život svatého Jana Nepomuckého. Jak řekl tento světec, který obětoval svůj kněžský život za Ježíše a církev, je pro nás velkým příkladem pravého učedníka Páně, neboť jako jeden z blahoslavených byl pronásledován pro spravedlnost. Byl předveden před vladaře a krále kvůli Ježíši Kristu, aby jim vydal svědectví. Vytrval až do konce a byl spasen. Po jeho vzoru jsme i my povoláni vydávat dobré svědectví ve věrnosti na všech místech, kde působíme, dodal kardinál Lazaro Yu Heung-sik a v druhé části homílie zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka, se kterým se osobně znal. Byl to můj velký přítel. Také on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl během komunistického období v Československu pronásledován pro spravedlnost. Kořejský kardinál dále citoval z jeho pamětí pasáž, která se vztahuje k odebrání státního souhlasu ke kněžské službě v roce 1978. Mluvil jsem a kázal o kříži a zavázal jsem se, že ho ponesu, psal kardinál Vlk. Teď pro mě přišel čas, abych ho na sebe vzal. A korejský kardinál připojil také osobní podání toho, co mu kardinál Vlk o této době vyprávěl. Nemohl jsem kázat ani veřejně udělovat svátosti, ale při pohledu na kříž jsem pochopil, že můj velekněz Ježíš, když byl na kříži, nemohl téměř mluvit a měl ruce přibité. Pochopil jsem, že v tu chvíli jsem svému veleknězi nejblíže a objal jsem opuštěného Ježíše. Pochopil jsem, že všechno, co je těžké, může sloužit k mému posílení. Bez nadsázky mohu říci, že těchto 10 let, kdy jsem umýval okna, byla nejpožehnanější léta mého života. Vyprávěl ze vzpomínek kardinála Vlka jeho korejský spolubratr. Prefekt dikasteria pro klérus pak uzavřel svou homílii v kapli Nepomucenské koleje citací z promluvy papeže Lva během jednoho z jubilejních setkání s kněžími. Přátelství s Kristem je duchovním základem kněžského úřadu, smyslem našeho celibátu a energií církevní služby, jíž zasvěcujeme svůj život. Podporuje nás v těžkých chvílích a umožňuje nám každý den obnovovat ano, které jsme vyslovili na počátku svého povolání. Pouze ten, kdo žije v přátelství s Kristem a je prostoupen jeho duchem, může autenticky hlásat, soucitně utěšovat a moudře vést. Napodobováním příkladu mistra rosteme ve víře a stáváme se tak věrohodnými svědky povolání, které jsme přijali. Uzavřel kardinál Lázaro Juhengsik svou homílii v papežské koleji Nepomucénu. Lev XIV. Se dnes setkal s Aramem I., katolikem Velkého domu Kilikie arménské apoštolské církve. Ve své promluvě svatý otec zdůraznil mnohasetleté vazby spojující římskou církev s arménskou tradicí a připomněl společnou ekumenickou cestu po druhém vatikánském koncilu. Ve slovech adresovaných katolikovi arménské apoštolské církve se papež zmínil o svatém Pavlovi, který pocházel z Kilikie, regionu spojeném s patriarchovým titulem. Svatý otec nazval apoštola národů vzorem společenství mezi církvemi a svěřil okamžiky prožívané v Římě jeho přímluvě. Lev XIV. Připomněl také postavu svatého Nersese Milosrdného, katolika Kilikie, kterého lze považovat za jednoho z předchůdců současného ekumenismu. Jak řekl, jeho nedávné zapsání do římského martyrologia je výrazem ekumenismu svědců, který již dnes duchovně sjednocuje křesťany různých tradic. Zdůraznil také, že kilikijský patriarchát se po staletí vyznačuje zvláštním povoláním k dialogu a budování vztahů s katolickou církví. Zmínil historickou návštěvu katolika Korena I. v Římě v roce 1967, která byla vůbec první návštěvou hlavy orientální pravoslavné církve u papeže po druhém vatikánském koncilu. Svatý otec poděkoval Aramovi I. za jeho ekumenickou činnost a zmínil také jeho angažovanost v Radě církví Blízkého východu a ve Světové radě církví. Bez jednoty ve víře nemůžeme dojít k obnovení plného společenství mezi našimi církvemi, zdůraznil papež a vyjádřil naději na další rozvoj dialogu obtížím navzdory. To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Blíží se 6. hodina a před ní nám ještě zazní myšlenka z promluvy papeže Filipa před modlitbou Regina Celi na svatopeterském náměstí o 7. neděli velikonoční.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V mnoha zemích se slaví svátek na nebe vstoupení Páně právě v neděli. Obraz Ježíše, který se, jak říká biblický text, vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako končetiny s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás také vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustin k tomu říká, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro končetiny. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou skutečnost světa, pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu, přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládly tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Jak zní první velikonoční preface. Na nebe vstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě, rozšiřuje a poznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení a vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František rád nazýval svatými od sousedů, s nimiž prožíváme své dny, otcové, matky, prarodiče, lidé každého věku, stavu, těch, kteří se s radostí a odhodláním upřímně snaží žít podle Evangelia. S nimi, s jejich podporou a díky jejich modlitbám se i my můžeme učit den za dnem stoupat k nebi a zaměřovat své myšlenky, jak říká svatý Pavel v listu Filipanům, na vše, co je pravdivé, co je spravedlivé, co je milé. A s Boží pomocí uvádět do praxe to, co jsme slyšeli a viděli, a tak v nás i kolem nás rozvíjet Boží život, který jsme přijali při křtu a který nás neustále táhne vzhůru k Otci a šíří ve světě vzácné plody společenství a pokoje. Ať nám pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás.

A je už po 6. hodině ranní, vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške v úterý 7. velikonočního týdne. Dnešní datum je 19. květen 2026. Podle katolického kalendáře je zároveň památka papeže a poustevníka zesnulého před 730 lety svatého Petra Celestýna, patrona knihařů. K svátku přejeme všem ivům. A pojďme se rovnou podívat na evangelium dnešního dne.

Ze 17. kapitoly Janova evangelia. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Obdařil jsi ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které si mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi. Dokončil jsem dílo, které si mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi dal ze světa. Byli tvoji a mně si je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji. A všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě.

0: Dnes je tedy úterý 7. týdne velikonočního. Začneme hymnem Ponanebevstoupení od strany 642 ve starším vydání, 642, anebo v novějším 722. 722. Antifony a žalmy budou ze 3. týdne žaltáře od strany 1062 v původním vydání, 1062 nebo 1182 v novém. 1182. Zbytek pak bude ze dne od strany 661 ve starším vydání, 661 nebo v novějším 743. 743. Ještě jednou všechny tři stránky, jak pro původní vydání, tedy 642, 1062 a 661, tak pro vydání nové, tedy 722, 1182 a 743. A modlitbou vás budou doprovázet Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus se postavil odpůrci, vězení dobil, z vězně bral se k Otci, sedí po pravici, je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.
1: Své poslání v světě dokonal, i s lidstvím naším se v nebi odebral. Otci je daroval, Otec ho na nebesích slavně korunoval.
0: Všechnu moc v nebi i na zemi od Otce přijal věčné králování, mocné panování, nepě kníže pokoje, všichni mu poddáni.
1: On je hlavou církve a pánem, veškerou mocí, ctí, slávou obdařen, základem učiněn a celá stavba církve pevně stojí na něm.
0: Slíbil církev neopouštěti, svou milostí v ní vždy přítomen býti a jí pomáhati, skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.
1: Bože, daruj nám svůj život, abychom se v tobě radovali. Aleluja.
0: Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
1: Odpustil jsi vinu svého lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy.
0: Zadržel jsi všecko své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu.
1: Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevoli proti nám.
0: Což se navěky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení.
1: Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě.
0: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu.
1: Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh, jistě mluví o pokoji.
0: Pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
1: Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
0: Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.
1: Věrnost vypučí ze země, spravedlnost zhlédne z nebe.
0: Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.
1: Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, daruj nám svůj život, abychom se v tobě radovali. Aleluja.
1: Doufali jsme v Hospodina a on nám daroval pokoj. Aleluja.
0: Pevné město máme k spáse. Pán je obdařil, opatřil hradbami a valem.
1: Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost.
0: Jeho zásady jsou pevné, zachováš mu pokoj, neboť doufal v tebe.
1: Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála na věky.
0: Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu.
1: Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine. Tvé jméno a vzpomínka na tebe jsou touhou duše.
0: Svou duší po tobě toužím v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem.
1: Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa.
0: Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Doufali jsme v Hospodina, a on nám daroval pokoj. Aleluja. Země vydala svou úrodu, nech se lidé radují a jásají. Aleluja.
0: Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ.
1: Nech se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ.
1: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh nám požehnal.
0: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Země vydala svou úrodu, nech se lidé radují a jásají. Aleluja.
0: Krátké čtení je ze Skutků apoštolů ze 13. kapitoly. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, on se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj Bůh, já jsem tě dnes splodil. Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Jásejme a radujme se všichni. Pán vstal z mrtvých, on králuje na věky. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejme a radujme se všichni.
1: Pán stál z mrtvých, on kraluje na věky. Aleluja.
0: Oslavujme Krista, Pána, neboť on nám slíbil, že pošle od Otce Ducha pravdy a prosme. Kriste, dej nám svého ducha.
1: Kriste, ať v nás hojně přibývá tvé slovo.
0: Abychom ti děkovali modlitbou žalmů, hymnů a duchovních písní.
1: Skrze ducha si nám dal účast na Božím synovství.
0: Veď nás k tomu, abychom společně s tebou skrze ducha vzývali Otce.
1: Dej nám moudrost, abychom správně jednali.
0: A všechno konali k Boží slávě.
1: Ty jsi zhovývavý a milosrdný.
0: Nauč nás žít v pokoji se všemi lidmi.
1: Kriste, dej nám svého ducha.
0: A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám Ducha Svatého, ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

úterý 7. týdne velikonočního čteme z prvního listu svatého apoštola Jana, závěr 4. kapitoly, podtitul Bůh je láska. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takový jsme i my zde na světě. Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání. Strach počítá s trestem a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti. My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo, miluji Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

co řeknou ti páni, co sedí cestrnule, plítu na ty, kdož opustí vlast. Zas budou jen mlčet, jak mlčeli minule, třásti se strachem a tiše si krást. Co řeknou ty dámy, co sedí tu z kukátky, tehdy až opravdě zakážou hrát. Vím, budou zas ochotně poslouchat pohádky o tom, že pravdy je třeba se bát. Co řeknou ti všichni, kdož dnes ti tu tleskají, tehdy až mocní ti umlčí hlas. Zas budou jen tančit, jak jim pískají, hopsat tak dlouho, až slámou si vás.

6 hodin a právě teď 30 minut. Máme úterý 7. velikonočního týdne, 19. květen 2026. V katolickém kalendáři nacházíme památku papeže a poustevníka svatého Petra Celestýna, patrona knihařů. 19. května 1303 skonal bretaňský kněz a církevní právník Yves Ellory. Svatý Ivo, patron Bretaně, soudců, advokátů a notářů, chudých, opuštěných a sirotků, přímluvce právnické fakulty Univerzity Karlovy. Devadesátiny by oslavil Andrej Kvašňák, československý fotbalista, Sparťan století, naposled vydechl v roce 2007. Před 3 lety zemřel americký evangelikální teolog, spisovatel a vyhledávaný řečník Timothy Keller. Svátek má Ivo, jméno se může vykládat jako Bůh je milostivý a někteří jazykovědci je vykládají jako Tis, Tisový luk, případně válečník ozbrojený Tisovým lukem. Nahledněme počasí, které dnes očekáváme. Mělo by být oblačno až, polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den budou na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 a slabý proměnlivý vítr bude, možná bude i klidno a v bouřkách a silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Tlak bude setrvalý, večer bude slabě stoupat a rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé.

0: Je 6:35, no a přichází výběr očekávaných událostí na úterý 19. května. Pokračuje týden Laudato Si k 9. výročí zveřejnění první zelené encykliky papeže Františka. Adam Vrchlabský z ekumenické sítě Společný domov povede v návštěvnickém centru kostela pražského jezulátka v hlavním městě kontemplativní setkání o teologii nádechu a výdechu. S návštěvníky bude třeba uvažovat, jak se postavit environmentální úzkosti. Evangelizační odpoledne s názvem Bobůh se dnes chystá v ostravské katedrále Božského spasitele.
1: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
0: Kněz Lukáš Janoušek bude v brněnském kostele svatého Michala přednášet o svědectví brzy blahoslavené dvojice kněží, mučedníků komunismu Jana Buly a Václava Drboly. A Brno hostí první konferenci Jihomoravského kraje o paliativní péči v sociálních službách.

Tak dobré ráno teď letí i za váma, kluci a holky, kteří právě vstáváte a chcete k tomu mít společnost zíváčku. Já vám přeji krásný den, s vámi je Daniel, no a začněme tento den také duchovně, modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, je tu nový den a já bych ho chtěl začít ve tvé blízkosti. Prosím, otevři mi dnes uši, abych slyšel tvůj hlas, otevři mi oči, abych viděl, co potřebují lidé okolo mě, otevři mi srdce a naplň je láskou. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A dej mi si na úvod také písničku, a to Labutě od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Ano, úterý patří večerníčkům. Vy, kteří se mnou chcete také soutěžit nebo někomu dát písničku, tak si poznamenejte číslo, připravte si 739 850 345. A já se dnes ptám na pohádku, na jednu osobu z pohádky. Je to takový zavalitý, svérázný, ale především dobrosrdečný chalupník žijící na Jičínsku. Když nešťastnou náhodou přijde o svého koně Hnědáka, pomůže vodníkovi vyčistit rybník a za to dostane kouzelného, neobyčejně silného valacha jménem Žemlička. Z našeho hrdiny se tedy stává forman, to znamená někdo, kdo přepravuje zboží na voze, a začíná jeho putování plné dobrodružství, kouzelných bytostí a setkání s jeho budoucí ženou Vílou Julčou. Tak jak se tento večerníčkový hrdina jmenuje? Pokud jste ho poznali, tak mi zavolejte na to číslo 739 850 345. Dám ještě čas na rozmyšlenou, pustím krátkou písničku Já mám koně. To by si ten forman mohl říct taky.

0: A já jsem tady mezi tím zvedl telefon, tak halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Vašík Bezděk.
0: Tak Vašíku, já tě zdravím, přeji krásné ráno a pověs nám, jak se jmenoval onen forman, který měl toho valáška Žemličku.
1: Forman Šejtrček.
0: No výborně.
1: Forman Šejtrček.
0: Ano, je to tak. Tak budeš chtít někomu věnovat písničku, někoho pozdravit?
1: Jo.
0: Tak koho by to tady bylo?
1: Markétce, mamince, tatínkovi a všem, kdo poslouchají a kosmonautům.
0: Dobře, dobře. Já doufám, že na oběžnou dráhu se to dostane také. No a měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a my si pustíme písničku pro všechny kosmonauty a pro Vašíkovu rodinu. Kobra od Slávka Janouška.

Večerníček Cesty Formana Šejtročka byl poprvé odvysílán v České televizi v roce 1993. Vznikl podle stejnojmenné knihy Václava Čtvrtka. Večerníček natočil režisér Václav Bedřich a hlas mu propůjčil herec Ota Jirák. Celkem

A na závěr zíváčku si také prosvištíme trošičku angličtinu. Miroš Birka nám bude zpívat o strýčku McDonaldovi, který měl farmu.

0: A málo se ví, že na té farmě také chytal Český rozhlas Plus, Český rozhlas Plus tady, Český rozhlas Plus tam, všude Český rozhlas Plus.
1: Komentář Lukáše Jelínka. O 7 hodině a v úterý 19. května je s vámi Ranní Plus. Tentokrát vás jim provázejí Martina Mašková
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
1: A jaká jsou naše další témata? Novým náčelníkem generálního štábu bude zástupce toho dosavadního, Miroslav Hlaváč.
4: Má obrovské zkušenosti a myslíme si, že je to ideální kandidát.
1: Proč neuspěl nominant ministra obrany?
5: Jaké změny v nastavení superdávky plánuje ministerstvo práce? Můžou zásadně ovlivnit rozpočty seniorů nebo samoživitelů?
1: Do Grónska se sjíždějí diplomaté z Evropy i Spojených států. Co znamená dnešní konference?

0: o budoucnosti ostrova pro biznis.
1: Se zprávami opět přichází k mikrofonu Ondřej Látal.
2: Přeju dobré úterní ráno. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
3: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
4: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
3: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
5: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
3: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
2: Budeme se tomu v Ranním plusu věnovat podrobně po zprávách. Skoro 3/4 zemědělců v Česku zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, to popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
6: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
2: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
8: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2-3 days.
9: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
2: Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
10: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Lotyšským prezidentem nově nominovaný premiér Andris Kulbek se bude jednat o koalici. Podle lotyšských veřejnoprávních médií LSM by o doříjnových voleb mohla zemi vést 4 koalice.
11: Podle případných koaličních partnerů by nová lotyšská vláda měla prioritně řešit například strategicky důležitý železniční projekt Rail Baltica nebo budoucnost aerolinií Air Baltic. Chtějí také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Novou vládu by měl sestavit Andris Kulberg, z kterého tím o víkendu pověřil lotyšský prezident. Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci minulý týden poté, co ztratila v jednokomorovém parlamentu většinu. Na počátku vládní krize byly opakující se problémy s narušením vzdušného prostoru ztracenými ukrajinskými drony. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme hezké úterý. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni, minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos.
12: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu. A zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Ranní doprava na plusu. Na D1 kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyšková. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově teď asi 20 minut. Na D1 je pak zdržení taky z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry na kilometru 319. Je omezení do pravého pruhu. Pracují tam silničáři, kolona má teď asi kilometr. Na D1 jsou komplikace taky z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady. Na 27. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, vybočuje se v zatáčce. Je to tam nebezpečné, opatrně. Na silnici 3 z Benešova do Prahy u Senohrab před nájezdem na D1 je zdržení v koloně asi 10 minut. A v Praze už je silný ranní provoz, komplikace na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město stojí nepojízdné nákladní auto. Kolona je o to magistrály asi na 20 minut. Ucpává se pak i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, taky v Liberecké kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka, čekejte 20 minut navíc. A plní se příjezdy ke křižovatce Vypich v Bělohorské i Kukulově od Motola, je to na 10 minut. Dobře dojeďte. A bude polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy je skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. A teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

bydlíme v touze, výtah stoupá výš. Na tvůj zvonek zvoním v dor.

ty jsi krásná myš. A jména zbývá půl. Bydlíme v touze,

0: Je 7 hodin a 11 minut a přinášíme zprávu dne. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do moravské metropole na nejbližší víkend sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Podle odůvodnění hradu si projekt klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi, napsala prezidentská kancelář. Doplnila, že pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci. Prezident Pavel v roce 2023 na mítingu Brno vystoupil s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pořadatelé označili jeho letošní, celkem už třetí záštitu, za silný moment povzbuzení do další práce, potvrzení hodnot festivalu, jasný signál, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Brněnský biskup Pavel Konzbul v souvislosti s protesty a debatami, které předcházejí setkání sudetských Němců v jeho sídelním městě, pokládá za důležité připomenout význam dialogu, vzájemné úcty a ochoty naslouchat druhým. Z jeho aktuálního vyjádření cituje kolegyně Zdislava Horníková.
1: Obecně vítám každou iniciativu, která vede k setkání lidí, k dialogu a překonávání historických křivd. Smíření mezi národy i mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem bavit. Přítomnost potomků sudetských Němců v Brně vnímám především jako příležitost k takovému setkání. Je důležité, aby probíhalo v duchu úcty, bez vzájemného obviňování nebo šíření lživých pomluv a s otevřeností ke druhému. Rád bych proto vyzval všechny, účastníky setkání, obyvatele města i jeho kritiky, aby přistoupili k této situaci s klidem, respektem a ochotou hledat to, co nás může spojovat. Právě takové postoje jsou základem skutečného a trvalého pokoje.
0: Tolik obsah prohlášení biskupa brněnského Pavla Konzbula.
2: Tam, kde končí ticho,
3: začíná dialog a porozumění.
4: To je Meeting Brno. Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
5: Hojí rány minulosti.
6: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
4: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
3: Protože všechno začíná setkáním.
7: Não sou daqui. Mas gosto de aqui estar, de aprender no lugar do outro a me encontrar, de poder um lugar achar no estar aqui, desejar o lugar de todos neste lugar e saber.

0: não sou daqui.
1: Večer chval a modlitba za město bude dnes v Královéhradeckém sále Církve bratrské.
2: Katolické společenství Echad a kapela Trinity Worship vás srdečně zvou na večery chval, které v Hradci Králové probíhají již více než 10 let. Náplní večera jsou chválové písně, modlitba a krátká promluva. Je nabídka i individuální přímluvné modlitby. Na konci večera je připraveno drobné občerstvení. Chvál se účastní věřící z katolické církve i z protestantských sborů. Tato akce má ekumenický charakter. Těšíme se na vás.
1: Vyřizuje organizátorka Veronika Vršanská. Akce začne v 18.30. Vchod do sálu Církve bratrské v Hradci je z Cíglerovy ulice.

0: Přednáška Mučedníci 20. století z našeho kraje se uskuteční v Domě svaté rodiny v Blatnici pod svatým Antonínkem zítra ve středu 20. května od 19 hodin. Pronese ji historik Jan Stříbrný. Za organizátory podrobněji Michal Cáp.
1: Pan doktor Stříbrný se dlouhodobě zabývá shromažďováním údajů o mučených a zavražděných lidech, kteří mají co společného s církví. Vydal o tom knihu nejenom za doby komunismu, ale i za doby nacismu. A ta kniha je velice obsáhlá a špatně čitelná, protože to jsou samé konkrétní údaje. Ale proto on se rozhodl, že vždycky pro ten kraj, v kterém se ta přednáška koná, vybere nějaké zajímavé lidi z publikace, kteří mají něco společného s tím krajem. A to je právě ta přednáška, kterou my pořádáme. Mělo by se to týkat umučených nebo zavražděných okolí Blatnice pod svatým Antonínkem, zejména Uherský Brod, Prakšice, Vlčnov, Jankovice, případně Velehrad.

0: Festival Full of Life se odehraje tuto sobotu v Brně Řečkovicích na Palackého náměstí. Nabídne prostor pro setkání všech generací, věřících i hledajících, kteří se chtějí nechat inspirovat, povzbudit a strávit čas ve společnosti druhých. Téma letošního ročníku zní Jaké neseš ovoce? Pokoj? Na Proglasu o něm mluvil jeden z organizátorů David Kasán.
1: Pokoj je jedno z ovoce Ducha Svatého a naším záměrem nebo snahou je v podstatě nechat dozrávat tady to ovoce naší společnosti a máme takový pocit, že právě v současnosti ten hluboký vnitřní mír tomuto světu poměrně dost chybí a doufáme, že při tom setkání v příbězích druhých lidí, případně v hudbě, která pozvedá nebo v modlitbě, lidi budou mít možnost se tímto pokojem setkat nebo zakusit.
0: K programu sobotního festivalu Full of Life v Brně David Kasán řekl.
1: Pokud bychom se bavili o mluveném slově, hostem bude Josef Dvořáček, ředitel společnosti Zonentor, kterou budete možná někteří znát i konference Charize Brně. Potom se můžeme těšit na Petru Burianovou, vítězku televizní soutěže Peče celá země a případně na otce Petra Beneše, který bude mít na starosti večerní program a také část mluveného slova. To jsou ti hosté nehudební. Z těch hudebních potom tam bude křesťanská kapela Lifta, písničkář Čadek a večerní chvály bude mít na starosti Trinity Worship. A na mládežnickém stage, tak tam bude možné slyšet kapelu For Him, případně slovenského repera Augustina.

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je také úterý 19. květen, památka svatého Petra Celestína, papeže poustevníka. Za přítomnosti knížete Břetislava I. pražský biskup Šebíř právě před 985 lety vysvětil kostel svatého Václava ve Staré Boleslavi. Před 30 lety se otevřela rozhledna na Andrlově chlumu nad jeho západní částí města Ústí nad Orlicí. Ocelová telekomunikační věž přezdívaná Stříbrná krasavice. 62. narozeniny dnes slaví pater Petr Vrbatský, farář v Brně u svatého Augustína a spolupracovník Proglasu. A k svátku přejeme všem i vům. Pranostika praví, že přišel Petr Celestín, mohou se okorky sadit ven. Nahledněme tedy na počasí, dnes by mělo být polojasno až oblačno, dopoledne ráno a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku má být i skoro jasno, přes den na některých místech přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 18 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách to bude kolem 12. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude i klidno, pouze v bouřkách a silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Tlak bude setrvalý a večer bude slabě stoupat, rozptylové podmínky budou většinou dobré a večer místy mírně nepříznivé. V 9 hodin si připomeneme rozhovor s Vilémem Jurkem, vedoucím úseku péče o přírodu ve spolku Rezekvítek a Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Řeč bude o kosení, sekání či spásání trávy na zahradách a loukách, ve městech i volné přírodě. O všestranně prospěšné údržbě zelených ploch, aby se z nich nejen oko potěšilo, ale dalo se díky nim lépe žít a třeba i dýchat. Krátce popolední vás pozveme k hudební siestě. Těšit se můžete na koncertní díla barokních skladatelů, konkrétně Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho a Giuseppa Torelliho. No, nahlédneme také dále do odpoledne. Hudební týdeník Slyšte lidé v 16 hodin nabídne třetí díl volného cyklu s novinkami z oblasti vokální hudby s podtitulem K čemu nástroje. Představíme 13 skladeb z různých koutů světa, v nichž lidský hlas vystupuje jako hlavní výrazový prostředek. Od čistě a kapela projektů až po nahrávky s minimalistickým doprovodem. Uslyšíte mimo jiné Beatu Boček, finskou skupinu Tuuletar, Estonian Voices nebo mongolskou zpěvačku Urnu Čahar Tukčí. Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške a posílá píseň Story od skupiny Story Stretávka z Ostrednej.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textílie z hrobu svaté Ludmily jsou do poloviny října k vidění v historické budově Národního muzea v Praze. Výstava s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba zahrnuje přes 900 exponátů od více než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Podílel se na ní i Pražský hrad a zaštítil ji prezident Petr Pavel. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš doufá, že se zařadí mezi významné projekty Evropy.
2: Myslím si, že ta výstava bude atraktivní jak pro české publikum, ale díky tomu významu evropskému kontextu doufáme, že bude atraktivní pro naše zahraniční návštěvníky, a zároveň ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, jmen, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.
3: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají. Když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Rozjímáním oslaví Noc kostelů příští pátek 29. května v Železném Brodě na Jablonecku v kapli svatého Jana Nepomuckého. Víceorganizátor Martin Tomešek.
1: Chystáme meditaci nad obrazy. Vybere se několik obrazů, které se budou promítat a komponista Bohuslav Hledl na to vytvoří meditativní hudbu. Takže to bude opět pěkné, jak se to osvědčilo v minulých letech, kdy byla četba plus meditativní hudba. Tak letos chceme meditaci nad obrazy tichosti a pak skleničky dobrého vína pod sněžnou odlohou anebo pod kletbou kostelí, když byli v karedě, tak můžeme meditaci ukončit dalším rozjímáním.
2: Jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

45. minutou po 7. hodině je tu opět hudební kompas. Před měsícem vyšlo album Queen of World švédského dua Scholze Lieder z nahrávky, která obsahuje zhudebněné básně židovské básnířky Anny Margolin, si na úvod poslechneme skladbu Voll mit Nacht und Gewein, což v jazyce jidiš znamená plný noci a nářku.

Švédské duo Stolze Lieder tvoří zpěvačka a pianistka Ida Hilner a houslistka Livet Nord. Na albu Queen of World oživují poezii americké básnířky Anny Margolin, která tvořila v první polovině 20. století. Šlo o výraznou modernistickou autorku spojenou s meziválečným New Yorkem, která psala v jazyce jidiš. Byla silnou a nekonvenční osobností, která odmítala dobové společenské normy a ve své poezii spojovala intimitu, existenciální neklid i touhu po svobodě. Po druhé světové válce a zániku velké části jidiš kultury však její dílo upadlo do zapomnění. Zvuk alba, z kterého dnes posloucháme ukázky, stojí na kontrastu křehkého a expresivního projevu. Livet Nord hraje na kvinton, což je smyčcový nástroj, který spojuje prvky houslí a violy a dále využívá také smyčky a zvukové efekty. Ida Hilner zpívá ve švédštině i jidiš a poezii doprovází na klavír a sopránový saxofon. Moderní zvukovou podobu nahrávce dodal producent Per Sterby Jutbrink. Poslechneme si ještě skladby Schlanke Schiffen, což znamená štíhlé lodě, a Epitaph.

0: Hráli jsme si z alba zhudebněných veršů americké židovské básnířky Anny Margolin v podání švédského dua Stolze Lieder. Dnes odpoledne nás v hudebním kompasu bude zajímat polský hudebník Joachim Menzel. Představíme si jeho nové album pro sólovou niněru. Zítra ráno si představíme velšského hudebníka a zpěváka Karvina Ellise. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař, nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkný den, naschledanou.
3: Byla 8. hodina, je úterý 19. května. O vaši pozornost se uchází Ranní Plus. A tím vás dnes provázejí Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
1: A čím se budeme zabývat dál? Ptát se budeme například na to, jaké změny chystá vláda u dobrovolného spoření na penzi, jaký efekt by mělo snížení poplatků penzijním společnostem.
5: Já si myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší.
3: Po Donaldu Trumpovi míří do Číny Vladimír Putin. V čem mají Moskva a King shodné a v čem rozdílné zájmy?
1: A jak se dají naprogramovat buňky, aby tvořily inzulín a pomohly tak při léčbě diabetu?
3: I tuto hodinu uvodí zprávy slovo má Ondřej Látal.
6: Přeju dobré úterní ráno. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace Cermat Barbora Rosulková.
7: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči.

0: rodiči, ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
1: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech, kompletní seznam pak najdou uchazeči v systému DIPSI. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf skáněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
2: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
3: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
2: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
4: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
2: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovaly.
6: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimir Putin zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. Budeme se tomu v Ranním plusu věnovat chvíli po zprávách. V londýnské galerii Tate Modern dnes bude vyhlášený vítěz mezinárodní Bookerovy ceny. Ta se uděluje za beletry přeloženou do angličtiny a publikovanou v Británii a Irsku. V nejvyšší nominaci je třeba novela německo-íránské autorky Shidi Bazyar o útěku a návratu rodiny do Iránu. Nominovaná je taky poetická novela o identitě genderu a vzdoru proti plánovanému sňatku bulharské spisovatelky René Karabaš. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila. Vysvětluje ředitel památníku Eduard Stehlík.
7: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
1: Památník teď soutěží dodavatelskou firmu, práce plánuje zahájit v létě. Náklady odhaduje na 17 milionů korun. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti taky ochranu pozorovacích podmínek.
8: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
9: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech 4 oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
10: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlí něco dalšího.
9: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
11: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
1: Přidáme dopravní informace ve zprávách Radního plusu. Dálnice D7 je na příjezdu do Chomutova z Prahy neprůjezdná. Za sjezdem na Spořice na 78. kilometru vyprošťují dodávku. Po noční nehodě provoz je odkláněný na kilometru 75 přes Chomutov. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Od sjezdu na Rousínov z kilometru 215 až do omezení v Brně. Zdržení celkově asi 25 minut. Kolonie jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy, na D1 z Brna je kolona od Pražského okruhu až na jižní spojku, na plzeňské dálnici D5 je kolona od Rudné až na Pražský okruh. A na D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na půltém kilometru před nájezdem na okruh je hromadná nehoda 4 aut a brzdí se před kolonou. V Praze už je silný provoz, komplikace třeba na jižní spojce ve směru na Černý most, u sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné nákladní auto, kolona je od magistrály asi na 20 minut. V Liberecké je kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka, i tam čekejte 20 minut navíc a hodně plná je teď ráno Karlovarská a Bělohorská od Pražského okruhu na Vypich, i tam je to na 20 minut. Dobře, dojeďte. Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 11 minut a přinášíme očekávané události dnešního dne, tedy úterka s datem 19. květen. Pokračuje týden Laudato Si k 9. výročí zveřejnění první zelené encykliky papeže Františka. Adam Vrchlabský z ekumenické sítě Společný domov povede k návštěvnickém centru v kostele pražského jezulátka v hlavním městě kontemplativní setkání o teologii, nádechu a výdechu. S návštěvníky bude třeba uvažovat, jak se postavit environmentální úzkosti. Cenu Jiřího Ortena předá Svaz českých knihkupců a nakladatelů v čítárně Unijazz v Praze na Žižkově. Koncertem České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši s houslistkou moldavského původu Patricí Kopačinskou pokračuje Pražské jaro. V Rudolfinu ve festivalové premiéře provedou houslový koncert Luboše Fischera. Den fascinace rostlinami slaví Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty v Praze. Návštěvníky zavede i do běžně nepřístupných laboratoří a vědeckého zázemí. Pražské muzeum Karla Zemana pořádá prohlídku, expozice a zážitkový program pro děti. Ty se stanou součástí děje filmů jako Cesta do pravěku nebo Baron Prášil. Brno hostí první konferenci Jihomoravského kraje o paliativní péči v sociálních službách. Kněz Lukáš Janoušek bude přednášet v brněnském kostele svatého Michala o svědectví brzy blahoslavených mučedníků rudé totality, farářů Jana Buly a Václava Drboli. Evangelizační odpoledne s názvem Bo Bůh se chystá v ostravské katedrále Božského spasitele. Nezisková organizace Mary's Meals svolala na dnešek regionální setkání příznivců do konventu sester Alžbětinek v Jablunkově. Kněz, teolog, biolog a bioetik Marek Orkovácha přijede do kavárny Minorit v Opavě s přednáškou Umění žít. Zahajovací koncert v Horáckém divadle má na programu festival Mahler Jihlava. Předehru k Wagnerově opeře Tannhäuser a Mahlerovu symfonii číslo 4 přednesou sopranistka Tereza Mátlová a Moravská filharmonie s dirigentem Markem Štilcem. V cyklu Otevřená fara bude v Sokolově přednáška akademického kaplana, teologa a historika Tomáše Petráčka s debatou nad jeho poslední knihou Křesťanství ve víru kulturních válek. Desetidenní kamenosochařské sympózium hostí ode dneška Planá nad Lužnicí.

Papež Lev XIV. Podepsal svoji první encykliku, informoval Vatikán s tím, že ji za přítomnosti autora představí příští pondělí. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas a podtitul O ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Datum podpisu 15. května je symbolické, připadlo na ně 135. výročí vyhlášení přelomové sociální encykliky Rerum Novarum papeže Lva XIII. K tomu se jeho současný nástupce vztáhl hned po zvolení před rokem výběrem jména pro svůj pontifikát. Tématu umělé inteligence se vystudovaný matematik Lev XIV. Věnuje dlouhodobě. Koncem minulého týdne pro její studium zřídil komisi v římské kurii. Zabývá se jí i v poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, který připadl na uplynulou neděli. Otázka, která nám leží na srdci, však není, co dokáže nebo bude schopen dokázat stroj, ale co můžeme a budeme schopni dokázat my, když budeme růst v lidskosti a poznání a budeme moudře využívat tak mocné nástroje, které jsou k našim službám, uvažuje papež Lev XIV. Celé poselství je ke čtení i k poslechu na webu Proglasu.

A je 30 minut po 8 hodině, krásný čas, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške v úterý 7. velikonočního týdne 19. květen 2026. Podle katolického kalendáře je památka papeže a poustevníka zesnulého před 730 lety v tento den roku 1296 svatého Petra Celestina, patrona knihářů. Na dnešek připadá i z té 10. výročí narození patera Vincence Šalši, hranického děkana, dlouholetého faráře ve Všechovicích a Horním újezdu, vězně komunismu. Zemřel roku 1995. Před 15 roky odešel dirigent, skladatel a dramaturg Ladislav Simon, autor znělky televizního večerníčku. A 85 let se dožívá herečka Iva Janžurová. Svátek má Ivo, jméno může znamenat Bůh je milostivý a jazykovědci uvažují i o významu tys, tysový luk nebo válečník ozbrojený tysovým lukem. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den na některých místech mohou být přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Vád bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude i klidno, pouze v bouřkách a silnějších přehánikách vítr přechodně zesílí. Dnes bude tlak setrvalý, večer pak bude slabě vstoupat a rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé. K dalšímu odpolednímu vysílání vás pozvu na Barvínek v 17 hodin a 10 minut. Základní umělecká škola Liberec poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost. Její motto, historii, současnost i úspěchy školy přiblížíme společně s ředitelem školy Tomášem Kolafou. Ve 7:45 večer budou hosty pořadu Jak se vám líbí, hudebník Roman Dragoun a publicista Petr Gracias, kteří představí novou knihu Rokový apoštol Roman Dragoun. V rozhovoru s Josefem Javůrkem zavzpomínají na Dragounovy hudební začátky, působení ve skupinách Progress 2, Futurum nebo Stromboli i na jeho sólovou tvorbu a muzikálové role. Pořad doplní ukázky z Dragounových skladeb a vyprávění o vzniku knihy, která mapuje více než 50 let jedné z výrazných osobností české rockové scény.

žena z tváří nevyňátka dala plátnu tvář své tváře.

0: Kostel svatého Jakuba v Jihlavě zve na noc kostelů příští pátek 29. května. Bohatý program věnuje mučedníkům komunismu, kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, které církev brzy prohlásí za blahoslavené. V ranním proudu Rádia Proglase vítám otce Mariana Jiřího Huska z farnosti u kostela svatého Jakuba v Jihlavě, který se na organizaci podílí. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, zdravím taky všechny.
0: Na co všechno se mohou návštěvníci v programu Noci kostelů těšit?
1: Tak mohou se samozřejmě těšit na ty naše krásné kostely, ale hlavně i na ty lidi v těch kostelech, protože bez těch lidí by ten kostel byl celkem zbytečný. No, ne úplně, ale přece jenom ti lidi a ti farníci jsou v něm důležití.
0: Jak se připravujete na tu noc kostelu? Co pro vás ty přípravy znamenají?
1: To znamená to, že se aktivizují místní lidi, řešíme to na farní pastorační radě, což jsem celkem dost rád, že ti moji lidi, že ta pastorační rada je v tomto aktivní, ale je to nejenom o těch lidech přímo v té radě, ale zapojují se do toho i další lidi. A já jsem rád, že je to pozvánka pro lidi zvenku, ale zároveň, že je to možnost, jak i ti místní moji lidi něco zase udělají a připraví.
0: Bude se to soustředit také na Jana Bulu a Václava Drbolu, tak jaký vzkaz o nich chcete návštěvníkům předat?
1: Tak my chceme tak nějak ukázat, že jsou to kněží, kteří mají co říct všem lidem a především i tady v Jihlavě. Jsou to vlastně jihlavští mučedníci. V Jihlavě byli souzeni, odsouzeni a vlastně zavražděni. S Jihlavou jsou takhle spjati, takže věříme, že i připomínka a blahořečení potom těchto mučedníků by mohlo pro Jihlavu být určitým požehnáním a povzbuzením ve víře a i v tom odkazu té statečnosti a věrnosti pravdě.
0: A na kterou část programu se vy osobně těšíte nejvíce?
1: Tak jako my děláme ty různé programy v kostelích, kde budou nějaké koncerty, nějaké povídání, nějaké promítání, budou tam prohlídky, ať už kostela, nebo i našich krokrovů a jiných normálně nepřístupných prostor, ale mě celkem nejvíc těší, to už jsme zapojili do toho minulé roky, i faru a farní zahradu, kde přicházejí lidi a kde je i takový větší prostor pro seznámení se, povykládání si, je tam i něco dobrého k snědku a k zapití a ty setkání na té farní zahradě jsou opravdu pěkné.
0: Tak máme se na co těšit, toto říká otec Marian Husek z farnosti u kostela svatého Jakuba v Jihlavě. Děkujeme, přejeme hodně sil do příprav, dobrý průběh a hojnou návštěvu Noci kostelů. Naslyšenou.
1: Tak já taky děkuji, naslyšenou.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
3: Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila.

milovalo, tak to prostě zapíchla, proto ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se stalo.

0: Za svůj největší relax pokládá Iva Janžurová čas po úspěšně zvládnutém představení. Dnes má 85. narozeniny a večer hraje v Národním divadle v Kytici. Režijní duo Skutr, Marian Kukačka a Lukáš Trpiškovský je v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubileum herecká legenda oslaví i 13. června v talkshow na prknech Stavovského divadla.
1: Tu rodinu donutím, aby jsme nic nestali. Maximálně pozvu všechny na nějakou večeři. Já naštěstí už ztrácím, jak bych to řekla, takovej osobní diář. Já už nevím, co kdy je, co kdy bude, co bylo předevčírem, nevím. Mně to nějak naštěstí už nepřijde. A můj muž ten nesnášel patrně v tomhle věku, ve kterým jsem, jakýkoliv oslavy narozenin, protože mu připomínali, že už je v určitým věku. To mě neděsí, na to už jsem tupá, bych řekla, ale ty oslavy mě tak nějak trošku mučí.

Muzejním počinem roku 2025 je projekt nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. To včera získalo cenu Gloria Musealis. Dalšími oceněnými muzejními počiny jsou projekt Venuše 100 Moravského zemského muzea v Brně a záchrana části sbírky automobilů Praga v režii Národního technického muzea. Organizátoři cely předali na Ministerstvu kultury.

0: Žižkovská filharmonie pod vedením Václava Kerbra vystoupí tuto neděli v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce. Podrobnosti k této benefici má organizátorka Eva Špačková.
1: Program je sestaven z klasického repertoáru. Uslyšíte koncert pro dvoje violončela a orchestr od Antonia Vivaldiho, od Wolfganga Amadea Mozarta, koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr a na závěr zazní úžasné mizerere od Jana Dismase Zelenky pro sbor a orchestr. Program i obsazení slibuje výjimečný zážitek na naší Lhotce na Praze 4. Nenechte si to proto ujít. Výtěžek koncert to bude věnovaný na výstavbu komunitního centra Lhotka a rekonstrukci kostela. Odkaz na zakoupení vstupenek najdete na stránkách farnosti Lhotka nebo přímo na webu centrumlhotka.cz. Zde najdete i program koncertu a pár slov o solistech večera. Moc se na vás těšíme na Lhotce a srdečně děkujeme za vaši podporu.
0: Vzkazuje posluchačům Proglasu pořadatelka nedělního benefičního koncertu v Praze Lhotce Eva Špačková.

tak malým sníčkům prý se to stává. Lezl si do všeho, co bylo kulaté. Zkoušel to po třetí, po čtvrté.

devátá hodina, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške a nabízí vám k poslechu reprízu pořadu Na stole je téma z roku 2023 s Janem Hanákem, Helenou Továrkovou a Vilémem Jurkou na téma Nebylo by lepší nechat anglické trávníky v Anglii?

0: jarem, létem i podzimem souvisí něco, co se neustále opakuje, a to je starost o travní porosty a louky a podobně, a mám na mysli zejména kosení, samozřejmě. Tak to je téma, o kterém se budeme povídat dnes, a budeme si povídat s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Heleno, ahoj.
1: Hezký den.
0: Ale zejména s Vilémem Jurkem, vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rezek. Vítek, Vileme, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi přímo odborník na kosení, je to tak?
2: Dalo by se to říct. I když studiem nejsem úplně odborník, ale tak nějak jsem k tomu doplul časem.
0: To mě zajímalo, jak se dá kosení studovat, ale ono to teda není legrace. Tak,
2: no. No, ono se to dá studovat, protože na agronomické fakultě na Mendelově univerzitě je přímo ústav pícninářství, kde se trávníkářství a trvalé travní porosty vyučují. Takže já jsem třeba jako lesák jsem měl na vysoké škole volitelný předmět, který se jmenoval trvalé travní porosty.
0: Vidíš to, a já jsem farář a jmenuji se Jan Hanák, to jsem zapomněl říct, že průvodce dnešním pořadem je Jan Hanák.

0: já jsem se to taky musel naučit, aniž bych to studoval, ale musím říct, že teda kosu mám stále doslova pověšenou jenom v šopě. A někdy používám takové ty elektrické, teda no, to je, já vím, já to chápu, ty mi to třeba naučíš nějakým způsobem.
1: Třeba jo, můžu.
0: Vileme, tak možná, že nemusíme se bavit pouze o technologii kosení, ale vlastně vůbec o tom, v podstatě jako taková rada i pro naše posluchače, kteří to samozřejmě vědí a mohou učit jiné a možná i víc než my, nebo ty třeba, protože jsou zkušení, ale stejně. Myslím, že mnoho posluchačů ocenilo nějakou radu, jakým způsobem se vlastně o tu louku správně starat, jak ji kosit, jakým způsobem, kdy a tak podobně. Tak povídej.
1: No, když to vezmeme úplně od nějakého základu, tak každá louka se musí kosit. Nelze řešit nebo jakýkoliv travní porost. To, co občas zaslýcháváme nebo slyšíme v médiích nebo různě na sociálních sítích, že není dobré sekat, tak to je vlastně nesmysl, protože kdybychom nesekali, tak ta příroda bude směřovat k nějakým křovinám až k lesu. To znamená, že louky jako takové jsou výtvor člověka, je to kulturní biotop, takže je potřeba ty louky kosit. Ale rozhodující je to, že my ty louky nemusíme kosit úplně kompletně celé v jeden čas. My si to můžeme rozfázovat časově i prostorově. A to je vlastně ten základ toho správného sečení.
2: To zní docela složitě. Já když to představím, že mám třeba před domem nějakou předzahrádku nebo nějakou zahradu za domem, nebo třeba nějaký malý sad, tak jak na to můžu jít tam? A když chci třeba začít, buď to mám třeba zarostlé, nebo se tam třeba nesekalo úplně dobře, co můžu dělat vlastně, jak s tím začít? Protože každý by chtěl mít tu pěknou louku, kde bude mít ty kvetoucí rostliny. Nebo doufám teda, že takových posluchačů přibývá. No.
1: Takovou otázku mívá taky, jak to řešit tu takzvanou mozaikovou seč, kde je vlastně zahrnuto všechno, co jsem před chvilkou říkal. Tak ta mozaiková seč se dá dělat i na malé zahrádce, což já mám třeba sám dvě zahrádky nebo dvě zahrady u rodičů a tady v Brně a tam taky aplikuju mozaikovou seč. A je to víceméně o tom, že buď si střídám pruhy, že poseču jenom jednu část té zahrady a třeba za 14 dní poseču druhou část té zahrady, anebo třeba kolem keřů, případně nějakých růží, tam nechám větší porost a ten zase doseču někdy později.
2: Mně vždycky přijde, že ještě tam je, to, když to o tom mluví někdo, kdo to dělá dlouho a rozumí tomu, tak to zní jednoduše, ale tam vždycky nějaký ďábel v detailu, kdyby se tak řeklo. A to, jak třeba si řeknu, kdy zrovna je ten dobrý čas, kdy to mám sekat. To já vždycky řeším. A jestli se mám teda rozhodovat jenom podle toho, jak mi to vysoce narostlo, nebo se mám dívat, co mi tam zrovna kvete, co tam roste. Byl by nějaký jednoduchý návod pro někoho, kdo
1: určitě,
2: není botanik.
1: Určitě. Zjednodušeně se to dá samozřejmě říct. Kdybychom šli ale do detailů, tak je to ještě složitější, než se zdá, protože nemáme jenom jeden trávník, ale máme několik typů, které se sečou v různém čase. Ale ta jednoduchá asi taková pomůcka, která nám jako říká, kdy máme sekat, je to, když ty trávy, které tam máme, jdou do klasu. Je to tak, že pokud my ty trávy necháme dozrát, to znamená, vytvoří se tam ten klas, klasické u obilí, a to začne vypadávat, tak to už je pozdě. Protože nám se jednak ta tráva nebo ten trávník se velmi oslabí, protože on dá všechnu energii do té obilky. A druhá věc je to, že ty trávy vlastně odumřou a je z toho potom takové nepřehledné peklo, které potom se špatně seče, celé to padá. To znamená, že nejlepší je sekat v době, kdy nám ten trávník jde do toho klasu a kdy to třeba je u těch vyšších porostů, kdy to mám třeba u pasu. Dneska máme, nebo letos je vysoká tráva, tak na některých územích, kde už teďka sečeme, tak máme třeba opravdu jako po prsa, po krk, máme některé ty trávy, ty ovsíky vyvýšené, ty jsou opravdu obrovské a to je právě potřeba sekat v tuto chvíli. Naopak jsou třeba trávníky, které my vlastně nemusíme vůbec ani sekat. To jsou drobné, jemňoulinké travičky, kostřavy a ty jsou prakticky bezúdržbové, protože ty nám vyrostou, dejme tomu třeba 20 do 30 cm a je to stačí třeba jednou za dva roky tady tohle pokosit. Není to ani problém s živinami, takže si myslím, že je to opravdu jako různé, ale asi to pravidlo platí, prostě jak už je to vysoké, tak je to potřeba posekat. Ale nemusíme všechno, to je taky zásadní.
0: Já myslím, že to má zkušenost asi každý, kdo se stará o nějaký trávník třeba, nebo trávník je takové zjednodušené slovo, ale tak říkáme tomu, tak obvykle se neříká, že má člověk na zahradě louku, ale jako já mám třeba rád, když je to jako podobné jako na louce, že tam je nějaká druhová rozmanitost, ale zná to asi úplně každý, že když to necháme už potom zeschnout do toho klasu, jak ty říkáš, tak se to poseče a pak je to taková jako souš v podstatě, to vyschlé a tak podobně. Na druhé straně ten trávník se samozřejmě se obnoví, to určitě ano. Takže chápu, že je dobré to posect ještě tak, aby i po posečení to bylo zelené. Na druhé straně ale je to přirozený vývoj, přece ta tráva se chce rozmnožit a my jí to neumožníme.
1: No, ta tráva má geniální schopnost, ona se nemusí rozmnožovat pouze těmi semeny, ale ona se rozmnožuje i vlastně trsy nebo těmi výběžky, takže ona má i víceméně vegetativní rozmnožování, to znamená, jsou tu jednotlivé oddenky a tak ona se postupně šíří, takže vlastně to rozmnožování dvojího způsobu, buď semeny, anebo těmi výběžky nebo těmi trsy. Takže pokud ty vezmeme ty semínka, tak se nic neděje.
0: A mě by zajímalo, to je přímo pro mě osobně, ale já myslím, že tohle to řeší spousta lidí, že se samozřejmě snažím o to, aby ta louka nebo loučka, kterou nějak obhospodařovávám, měla nějakou druhovou rozmanitost, aby byla pěkná, aby tam jako kvetly různé rostliny a tak podobně a květiny. No ale že postupem času ona má tendenci spíš jako se trochu slít a některé ty květiny zmizí a podobně. No ale co s tím? Jako mám tam neustále dosívat něco nového? Nebo poradíš mi, jak kosit, aby se to minimálně zůstalo rozmanité, nebo se to ještě zlepšilo?
1: Tak, tady si dovolím, když jsme tady na půdě rádia Proglas, tak tady to je platí stejně, jak všechny cesty vedou do Říma, tak tady všechny cesty vedou k mozaikové seči. Takže vlastně varianta toho, jak docílit to, toho, ať tam máme vysokou biodiverzitu i třeba z pohledu tady těch kytek, je to, že nesečeme všechno, necháváme tam právě ty neposečené pruhy, kolečka, čtverečky, obdelníky, to je prakticky jedno.
0: Ostrůvky.
1: Ostrůvky taky můžeme říkat. A v těch ostrůvcích, které ponecháváme klidně celou sezonu netknutou a posečeme je až další rok nebo třeba v zimě v rámci takzvané zimní seče, tak my tím, když tam necháme ten neposečený ostrůvek, tak spousta těch kvetoucích rostlin, takových oblíbené jsou kopretiny a různé jetele. Kdo jednou uvidí nebo zří úročník bolhoj, tak chce vždycky úročník bolhoj. To je taková oblíbená plyšová kytička. Takže jediná možnost, jak tady toho docílit a samovolně tam ponechat ty kytky, nic tam nedosívat, je nechávat tam ty pruhy, kde se ty kytky krásně dozrajou, vysemení to, spadá to a máme tam prostor, kdy ty kytky se takhle můžou rotovat. A vlastně ten pás, který jsme neposekali, tak ho vlastně posečeme v dalším roce a takhle krásně to rotuje. Proto se někdy říká i tady tomu vlastně rotační seč.
2: Prostě líný zahradník.
1: Ano, je. Ano.
0: Nebo dvouluční hospodaření. Ne?
1: Taky.
0: Přijde, ale já se přiznám, že tak jako já když třeba seču, tedy i když to teda není kosou, to přiznávám, tak já mě to ani nedá jako posekat ty květiny, které zrovna kvetou. Někdy musím, že třeba pampelišky, ty jsou úplně všude, tak samozřejmě to bych neposekal vůbec nic. Ale velice často dělám to, že to tak jako obcházím a říkám, že to je pěkný ostrůvek a to je další pěkný ostrůvek a další. A teď takhle to udělám a pak zjistím, že je tam nějak moc těch ostrovků, tak je ještě některé z nich teda jako výběrově ještě zruším a nechám tam jenom některé, jo, protože to vypadá krásně.
1: No, jsou místa, které slečeme, Kamenný vrch tady v Brně, Medlánecké kopce a...
0: No ty nejsi jenom teoretik, ne? Ty to tady jenom to nepovídáš.
1: Ano.
2: Už máš nasekáno.
1: Už mám nasekáno, přesně tak. Myslím si, že za těch dneska...
2: Nasečeno.
1: Letos je to moje aktivní 14. sezona, kdy opravdu seču, nebo sečeme od někdy té půlky května až třeba do října. Seče neustále, seče. A to, co chci říct, to je to důležité, tak my opravdu necháváme i ty sebe menší kytičky neposečené, takové, které nám třeba i pomáhají. Jsou poloparazitické kytky, různé kokrhele a podobně, takže ty my obsíkáme, takže to se nechává. Objevil jsem v takovém porostu, jsem objevil třeba koniklece, úplně nový nález, nebo kozinec dánský, což je taky taková chráněná kytička, takže já seču, tak to mám možnost i sledovat. A protože znám i spoustu těch kytek, tak bohužel to mám tak, že jako každé mě jako líto, takže tam pak spoustu takových, nejenom těch velkých jako neposečených ostrovů, ale opravdu takové pidi ostrovky, neobydlené, neosídlené uprostřed moře, tak to tam...
0: Vypadá to krásně.
1: To samozřejmě, oni se potom ty kytky mají možnost bezvadně šířit a samozřejmě se šíří. Jo. Uh-huh.
0: Mimochodem, tak to asi taky každý zná nebo si říká, že to tak má být, ten, kdo tedy se trochu stará o nějakou tu svou louku nebo zahradu s trávníkem, řekněme. No tak je to pravda tak, že se má prostě sekat hodně brzo ráno, kdy je tam ta rosa pěkně, to pěkně jde dolů, protože potom, když to vysuší slunce, tak už to potom není dobré?
1: Dřív se to sekalo brzy ráno a ten důvod byl takový, že ta tráva byla vlhká a líp se to tou ruční kosou se to líp sekalo. Mm-hmm. No to takzvaně klouzalo potom mm-hmm. prostě po té kose. Dneska, to se přiznám, my taky nesečeme už příliš ručníma kosama, používáme křovinořezy a sekačku, ale teda všechno je to ruční a potom teda ještě dodatek, že všechno to shrabání a stahování sena je taky ruční, nemáme k tomu žádné traktory. Takže nám už v tomto případě to, jestli to je, jestli ta tráva je vlhká, nebo jestli tam je ta rosa, tak to ani tak nehraje takovou roli. Ba naopak, co se ukazuje, tak ono v té ranní rose je, nebo v těch trávnících, které jsou takové vlhké, tak je v tom nalezlých spousta živočichů, takže my, když jsme třeba kdysi dávno začínávali sekat třeba už v 6, tak byly to takové jako francouzské hody, protože jsme tam spoustu hlemýždů zlikvidovali, protože oni jsou v těch trávnících. A když začínáme zhruba v těch 7-8, tak už jsou dávno někde pod keřem zalezli, takže úplně tak nelikvidujeme.
0: Dnešní téma je kosení, ale než budeme kosit dál a bavit se o dalších třeba druzích trávníků a podobně, tak se necháme snad potěšit dobrou písní.

0: Na stole je téma kosení luk, kosení zahrad a různých druhů trávníků a tak dále, což je téma, které samozřejmě celou sezónu, mimo zimu, teda samozřejmě to celou tu sezónu, kdy všechno možné kvete a roste, tak řešíme samozřejmě. A povídáme si s vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rezek Vítek Vilemem Jurkem. Ahoj Vileme, ještě jednou.
1: Zdravím, ahoj.
0: Vilem je teoretik, ale nejenom, je taky sekáč. A povídáme se taky s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Ahoj Heleno, ještě jednou.
2: Taky všechny zdravím.
0: A ten, kdo se snaží občas i na něco ptát, je průvodce tímto pořadem Jan Hanák, tedy já. A zdravím všechny posluchače. Vileme, asi se s tím taky setkáváš samozřejmě, s těmi tužbami, touhami některých či mnohých jaksi majitelů trávníků, jak to nazvat, kteří by chtěli ten dokonalý anglický trávník, a kdo někdy byl na britských ostrovech nebo v Irsku, tak ví, že ty trávníky jsou samozřejmě nádherné, úplně mechové, člověk se tam jako lehne a úplně má pocit, že je fakt v tom nejjemnějším mechu, a chtějí to tady. Je to vůbec možné v našem středoevropském klimatu?
1: Ano, je to možné, když budeme ty trávníky zavlažovat. A budeme je hodně zavlažovat. Ono, už ten samotný název anglické trávníky opravdu odpovídá tomu prostředí Británie nebo toho britského ostrova, nebo britských ostrovů, že tam je opravdu to klima vlhké, dosti ovlivněné oceánem, takže tam není nouze o vodu. Navíc ty původní anglické trávníky byly spásané těmi ovečkami, takže to byly opravdu ty jemné trávníčky. Takže pokud to chceme docílit, tak je to potřeba zavlažovat a hodně intenzivně sekat. Mm-hmm. Takovým příkladem jsou golfové trávníky, hřiště, případně nějaké parterové trávníky, takové ty rekreační, opravdu rekreační trávníky, různě v parcích, třeba tady v Lužánkách.
0: Tedy no, v Brně.
2: Ano. A je žádoucí to zavlažovat a neustále to sekat, protože mně přijde, že když se podívám na takovýhle hodně intenzivně obhospodařovaný trávník, tak je to takový spíš zelený hřbitov, že sice to vypadá hezky jako jednolitá plocha, ale vlastně tam nic moc nežije ani neroste.
1: No tím, jak se to intenzivně seče, tak tam přežívají opravdu kytky, rostliny, které jsou na to zvyklé, na to sečení a odolávají tomu. A to jsou trávy, především trávy těch rostlin nebo bylin, tam příliš není, maximálně nějaká, občas nějaká pampeliška nebo jetel plazivý, takové ty bílé kuličky drobné, to určitě známe. Ale z těch trav je to potom jílek vytrvalý a to je všechno. Takže oni jsou dost jako druhově chudé, tam opravdu tu roli hraje spíš ta estetická funkce. Jinak jsou velmi, velmi náchylné, tady ty trávníky jsou labilní, pokud dojde k tomu, že přestaneme zavlažovat, třeba se pokazí čerpadlo nebo cokoliv.
2: Dojde voda, třeba dojde, není sucho.
1: Ano, ano, bývává vlastně v nějakých těch opatřeních je zákaz zavlažování zahrad, takže pokud se nezavlažuje, tak ty trávníky hned degradují a okamžitě žloutnou, stahují se do podzemí ty orgány úplně přechází do takzvané letní dormance. Takže vlastně potom ten trávník vypadá strašně škaredě.
0: No mně to někdy přijde jako úplně sisyfovské, když vidím někoho, kdo to takhle chce, jak třeba bojuje s mechy například. Jo, a říkám, mechy musí jít pryč a pampelišky, protože rozhodí samozřejmě ty listy a tak dále, je potřeba je likvidovat, aby tam byl jakoby, aspoň to tak působí, jako jeden jediný druh té trávy, která je prostě všude úplně stejná.
2: To už ale nemá s přírodou nic moc společného, protože ani toho hmyzu, předpokládám, asi v takovém trávníku moc nežije.
1: Občas se tam objeví,
2: něco tam proleze.
1: Ale možná praktická věc. U těch anglických trávníků příliš mechu není. A ten důvod je jednoduchý. přirozené anglické trávníky jsou narušovány kopítky těch zvířat. Hmm. Takže to je to pořád takové jako polorozevřené, ta půda je tak jako jemně narušovaná. A opravdu u těch golfových trávníků, případně u těch hřišť, tak tam je to vlastně podřezávané. Tam dochází vlastně k té vertikutaci, to znamená takovém tom jemném podřezání, případně aerifikace pro zdušňování trávníků. Takže u tady těch trávníků není problém, většinou není problém s mechy. Problém s mechy mají ti, co vlastně si jenom hrají, dělají si imitaci toho anglického trávníku, ale ve výsledku oni ho neumí pečovat a neznají ty základy. Takže to je taky důležitá věc. Aby člověk měl anglický trávník, tak musí mít nějaký jasný postup.
2: Nebo ovci.
1: A nebo ovečky.
0: To chce právě říct, já nikomu nechci brát jeho touhu po anglickém trávníku, i když mě osobně mi to přijde trošku bláznivé chtít anglický trávník v Čechách či na Moravě nebo ve Slezsku nebo na Slovensku třeba, protože jednoduše jsou tady jiné podmínky, ale právě, jestli třeba někdo chce jako takové ty husté porosty, třeba to nebude jednodruhové a bude to víc odpovídat tomu, co tady prostě u nás máme, jak moc mu v tom může pomoct to, že si třeba pořídí malé stádečko ovcí nebo pronajme třeba, nebo dá možnost třeba sousedovi, aby mu to tam spásal. Jak moc je to třeba lepší, nebo je to jenom jiné, než když to člověk kosí nebo seče?
1: Jako je to, dalo by se říct, že je to bezúdržbové, protože vypustí ty ovečky a ovečky chodí a vždycky si něco ucvaknou. Problém je s tím, že ovečky, když se vypustí do daného prostoru, tak první, co udělají, tak vlastně sežerou ty byliny. Jo, oni mají postupně nějakou hierarchii a jdou od těch, co se jim nejvíc líbí, co jim nejvíc chutná. Takže
2: oni ty květy vlastně budou asi sladké, že? Protože tam
1: ano,
2: ten nektár,
1: oni dost často takže jsou sladké, jim to chutná, takže úplně to není dokonalé. Bývají tam tak ty takzvané nedopasky, to jsou různé ty bodláky. Oni to krásně vyseparují, takže potom jsou tam ty nedopasky, kde jsou bodláky a různé šťovíky, takže ty se stejně musí posekat. Je to varianta země údržby, ale pokud by někdo chtěl mít opravdu ten anglický trávník dělaný těmi ovečkami, tak ho asi zklamu, nebude to úplně to nejdokonalejší.
0: Děkuji, že to říkáš. Já jsem teda už anglické trávníky poslal zpátky do Anglie nebo do Skotska nebo do Irska, ale spíš jsem si říkal, jako vlastně, jestli by, právě to byla ta otázka, jo, a děkuji, že jsi na ně vlastně odpověděl, jestli by to, že mám nějakou louku, která samozřejmě má více druhů a je víc odpovídající tomu, co tady máme, jestli třeba to spásání není třeba lepší způsob, krom toho, že to je jednodušší, a to je otázka, protože člověk musí jako každý strom, který nechce, by byl sežrán dole do výšky té ovce a podobně, nějak zajistit. Jo, jestli to prostě třeba je lepší tím, že tam je taky ten trus a ta kopítka a tak podobně.
1: Určitě. Pokud máme louku, kde bychom chtěli aplikovat čistě pastvu, tak je to možné, ale je to spíš v takovém režimu jednorázového, protože postupně ty ovečky nebo obecně ty zvířata dokážou ten trávník poměrně zničit, rozdupat, naprosto vyžrat. Stačí se podívat, jak vypadají koňské výběhy. Mm-hmm. Tam je to dost často v takovém stavu, že tam už žádné travičky nejsou, je to prostě bláto. Jo. Takže toto umí ti koníci udělat velmi rychle. Takže optimální je, když dochází ke kombinaci. Mm-hmm. To je dokonce i vědecky doložené, odborníci na travní ekosystémy tady nad tím bádali a zjišťovali, co je nejlepší, jestli sečení nebo pastva. A jejich výsledkem je to, že je to ta kombinace. My jsme potom přišli ještě s takovou novinkou nebo s takovou zajímavostí, nebo bychom to zpestřili, tak tomu nazýváme managementový mixér. A to je víceméně střídání sečení, pasení, vypalování, ponechávání tomu přirozenému stavu, to znamená bezzásahového, že se danou sezonu s tím vůbec nic neděje, případně se tam může třeba dělat narušování a podobně. Takže když se udělá ta kombinace, tak to je víceméně nejlepší pro tu biodiverzitu, stabilitu a ku podivu i tu estetiku, protože to vypadá potom poměrně hezky, je to jako rozčleněné. Mm-hmm.
2: Tak to bylo hodně o tom vlastně sekání a loukách a travních porostech u nás na zahradě nebo někde třeba v sadu, potom teda třeba i někde v chráněném území, ale určitě bude řada posluchačů, kteří teda nemají své chráněné území, možná ani nemají tu zahrádku nebo tu louku, ale třeba se dívají na to, jak se udržují trávníky třeba u nich v obci, v městské části. Dá se třeba i tam něco poradit nebo je něco, co můžu já třeba jako jednotlivec ovlivnit v tom, jak se obec stará o ty plochy trávníků?
1: Tam je základní věc rozčlenit si ty trávníky. V momentě, kdy mám větší plochu, tak nemůžu, nebo větší plochu, když to naskládám, ty jednotlivé trávníčky tam někde v uličce, tam někde za hospodou a podobně, tak je to potřeba si nějak klasifikovat. Ta nejjednodušší klasifikace, která je to, že mám ty trávníky, kde je to bujné, kde jsou tam nějaké nepříjemné druhy, takovým tím evergreenem je ječmen myší, takže tady tyto trávníky by se měly prioritně sekat, klidně i několikrát do roka. Potom jsou ty trávníky takové ty rekreační, kde klidně se může sekat intenzivně a pak ta třetí jsou víceméně stabilizované ostatní trávníky, které, když se to povede, stačí posekat jednou, dvakrát za rok a nemusím tam dělat nějakou zvýšenou péči. Zajímavostí je potom to, že ta největší biodiverzita a za mě určitě ta největší estetika je právě v té třetí kategorii toho, kde to seču opravdu extenzivně. Tohle je to zásadní. Největší chybou při správě té zeleně bývá to, že se bohužel sečou ty trávníky s tou prioritou 3, ty nejpěknější, protože jsou prostě nejnižší a ať se na mě nikdo nezlobí, prostě ti chlapi, kteří s tím sečou, jsou prostě líní a do těch vysokých tráv nejdou, protože se jim nechce. Je to kritika, ale bohužel je to tak. Letos jsem se dokonce i už pohádal s jedním človíčkem na sekačce. Takže tam je to problém. Vlastně dělá se to úplně hore nohama, jak se říká u nás v Šumicích. Takže
2: A co potom, když se ta tráva teda poseká? Protože vnímám, že většinou vidím nechávat ležet přímo v těch trávnicích, to je dobrá strategie, nebo to není
1: to příležné? To je další, děkuji za navázání. To je další pravidlo, sbírat. Jo, nebo hrabat, to je jedno, jak to je, ale ta posečená...
2: Já teda pořád slyším o tom, jak je potřeba tu biomasu vracet zpátky
1: do půdy. To právě tak není. Ono to funguje, když jsou to u té priority číslo 3, kde jsou to jemné trávníčky, kde to opravdu se to rozpadne na prach a jsou tam nulové živiny. Ale v momentě, kdy to máme obrovské kopřivy, které mají velkou biomasu a my to tam třeba nadrtíme, takzvaně namulčujeme, tak vlastně tam ponecháváme strašně velkou vrstvu té biomasy, která zetleje. A úskalí jsou dvě, jednak jsou to živiny, to znamená, je to bohaté na živiny a víceméně v ekologii platí, čím více živin, tím menší biodiverzita. To znamená, že tam nikdy nedosáhneme toho, že to budou ty květnaté louky. Právě květnaté louky jsou živinově velmi chudé. To je důležitá věc, to je prostě základní sdělení. No a potom je to, že když my to neposečeme a je tam opravdu té nesklidíme a té biomasy je tam opravdu hodně, tak ono to pod tím začne prohnívat. Je to něco, jak když necháme kopku ponechanou a když ji za týden odděláme, tak už to tam prostě žádný trávník není, je to prostě spálené, prohnilé. A začíná velký problém v tom, že tady ty volné místa, ty, kde to prohnilo, tak hned to osazují ty velmi nepříjemné druhy, jako jsou různé bodláky, merlíky a lebedy. Mm-hmm. Takže pořád je to takový začarovaný kruh.
0: A ono to vlastně člověk taky zase zná, když má nějaký trošku rozsáhlejší pozemek, tím myslím třeba 1000 metrů mnohdy stačí, jo, že jsou místa, která jsou chudá a jsou krásná. A jsou místa, kde je více živin z různých důvodů, tak tam přesně, tam rostou lopuchy a kopřivy a tak dál a velmi hustě. Ale víc o koseň a trávnicích a nejenom kopřiv si zase povíme po písni.

0: Na stole je téma trávníků, luk, kosení luk a tak podobně a tak dále. Povídáme si s Vilémem Jurkem z organizace Rezekvítek, povídáme si s Helenou Továrkovou z nadace Veronika a povídá si Jan Hanák, který tady tak prostě sedí a přemýšlí o tom, jestli nesundá přece jenom tu kosu z té šopy, nenechá naklepat a tak podobně, nezačne kosit pěkně ručně, protože to je romantika samozřejmě. Ne, tak samozřejmě je, ale nejenom. Viléme, mě by docela zajímalo, my se tady bavíme docela dost o vůbec travních porostech nebo lučních porostech ve městech, kam se to docela vrací. Já třeba jsem vždycky takový jako nadšený, když jedu i po nějaké magistrále a vidím, že mezi těmi dvěma směry té široké několika jako proudové silnice je, sice je to jenom úzký pruh, ale je tam spousta dneska už lučních květin, které tam jsou, ne že tam přišly tak náhodně, ale byl zájem třeba města nebo nějakých dobrých ekogeril, ale spíš asi města v tomto případě, aby tam jako byly. Je to fakt moc hezké, zvlášť, že člověk stojí v těch zácpách. Jo. Ale ono to není jenom o té kráse, ono to je taky samozřejmě o nějaké funkčnosti vzhledem k tomu, že tepla bývá zvlášť v letních měsících stále více a města se přehřívají. Jaký je ten význam a hlavně jako jak kosit a sekat do jakých výšek, tak aby to fungovalo nejlíp, pokud jde třeba o vlhkost v městě?
1: Ano, to je velmi důležitá funkce trávníků a velmi důležitý dotaz pro doplnění. Trávníky mají funkci to, že dokážou regulovat víceméně teplotní extrémy. Nebudu to složitě popisovat, stačí jenom říct, že je spousta obrázků z termokamer, kdy si člověk vezme posečený trávník a neposečený a vidí, jaké jsou tam ty teplotní rozdíly.
0: A vedle toho dá ještě asfalt třeba.
1: Ano, tam fakt je ten asfalt a samozřejmě i rozhoduje to, pokud je ten trávník vlastně posečený až na hlínu, a nebo je to ten, který je to ta správná výška.
0: A to je kolik zhruba ta správná výška?
1: Ta správná výška se pohybuje někde kolem 10 až 12 cm. Mm-hmm. Samozřejmě je to problém v tom, že řada zahradnických firm nebo těch zahradníků mě řekla, že to není možné. Tam možná veselá historka nebo takové jako poukázání. Já si sleduju, jaké mají typy sekaček ti chlapíci, kteří na tom většinou sedí a tahají za ty táhla. Většina z nich má trávníky na hřiště a na golfové trávníky, že naprosto nevhodné. Jo, tam je potřeba, aby ta výška byla o těch 10-12 cm, klidně i 15, jo. Takže to je důležité. To bohatě stačí. Jo, není to, když si to vezmeme, tak opravdu to není vysoká, není to nic jako nějaký vysoký porost, který by vadil. A právě v takovém porostu se taky dobře, velmi dobře drží ta vlhkost, to je důležité. Zabraňuje, je tam zabráněno tomu, aby se přehřívala ta půda, je tam vlastně jakýsi odraz toho slunečního záření, takže se to tolik nezahřívá, ta teplota je tam mnohem nižší. No a co se týče i toho klimatu ve městě, tak trávníky snižují prašnost, to je taky důležitá věc. No a o čem se moc nehovoří, je taky to, že ty trávníky taky dokážou v rámci jakési dekarbonizace dokážou taky ukládat uhlík do půdy a do svých podzemních orgánů. Takže tak, jak se často mluví o stromech, že tam se dochází k tomu deponování toho uhlíku, toho karbonu, tak trávníky jsou tady na to taky dokonalé.
2: Mm-hmm. Ono hlavně asi ve městě samozřejmě bylo by krásné mít všude stromy, ale na mnoha místech to není možné a to třeba i kvůli sítím, bohužel. Pak tedy keře, ale tak tam taky můžeme narazit na nějaká omezení, třeba i kvůli výhledům a nějakým zase dopravním pravidlům. Takže na řadě míst vlastně nějaký vyšší kvetoucí trávník nebo bohatější trávník je možná jediná možnost, jak tam může být aspoň nějaká vegetace.
0: Mm-hmm. A já vím, že já jsem, a není to tak úplně dávno, jsem viděl takové to, jako, tak bylo to takové PR-ové trošku, to srovnání. Na jedné fotografii byl asfalt, pak velmi nakrátko střížený trávník v podstatě až na půdu a pak teda vysoký a ty tam u toho byly stupně Celsia. Jak moc je to rozpálené? Dokázal bys takhle říct aspoň přibližně, jak je třeba rozdíl mezi tou opravdu na kraťučku až na zem posekanou jako trávou anebo tou třeba 12 nebo 15 centimetrovou?
1: Záleží, jaká je teplota vzduchu, to je důležité, ale my jsme to loni právě počítali, nebo já jsem měl termokameru a díval jsem se na to a ten trávník, který byl opravdu jemně posečený, tak to tuším dosahoval až nějakých 45 stupňů, kdežto u těch vyšších se to pohybovalo kolem, dejme tomu opravdu ta teplota vzduchu kolem těch 30 stupňů, když jsem to dělal v těch 30 stupních, takže...
0: To znamená těch 15 stupňů, 15... samozřejmě ono to, nejenom, že se ta půda rozpaluje, ono se taky vysušuje a předpokládám, že se hůř obnovuje ten trávník taky.
1: No, trávníky mají dokonalou strategii v tom, že když je opravdu horko, tak oni přechází, tak jak už jsem to říkal se chvilkou, do té letní dormance, do toho letního spánku. Takže oni...
0: Což znamená, že zvenku je to suché.
1: Prostě. Ano, je to vevnitř, je to suché a to, co je, je
2: se
1: to,
2: pod zem.
1: Všechno se vlastně stáhne a ano. Oni nepotřebují mít nahoře zelenou plochu. Takže dost často si lidé myslí, že ten trávník, tím, že se to intenzivně posekalo, tak většinou je to, že ten trávník zežloutl jenom proto, že prostě odumřely ty nadzemní orgány.
0: Je mi jasné, že on se jen tak nevzdá, ale spíš jde o to, že pokud chceme mít i tenhle ten trošku sobecký důvod, chceme mít jako zelený trávník i v létě, tak je lépe ho nechat trochu vyšší, protože je větší šance, že bude opravdu zelený i pro nás a nebude to jako vyschlá plocha. Přes léto.
2: Ono se to dá asi jednoduše představit, protože to pravidlo těch aspoň 10 cm, ono když je to kratší, tak prostě se vlastně přes noc už nezvládne ta půda natolik ochladit, aby a ta tráva není dost vysoká, aby se na ní vlastně mohla vysrážet nějaká voda, takže přijdeme o takovou tu ranní rosu a to hraje vlastně v tom ochlazování velkou roli. Toho mě ještě napadá, že možná tady nepadlo, jestli je taky dobrý nápad sledovat, jaké je venku počasí, jak je teplo, když se chystám kosit, sekat. Je tam nějaké pravidlo, kterým se můžu třeba řídit?
1: Je tam do... Sekat by se mělo do 26 stupňů. Co už je nad, tak už by se nemělo sekat.
2: To není
1: sekat.
2: Dobrý nápad.
0: Takže přece jenom radši to ráno, jo?
1: Ano.
2: Nebo možná, když máme se třeba představit, takže když se hlásí třeba taky týden 14 dnů tropických teplot 30, 32 víc stupňů, tak třeba odložit to sekání úplně.
1: Pokud to jde, pokud tomu dovoluje čas, tak určitě, ale já se přiznám, pokud jako jsme jako pracovně sečeme, tak se příliš tím neřídíme, protože...
2: Tak vy musíte osekat celé Brněnsko.
1: My musíme osekat jiné. Na těch chráněných územích, ale druhá věc je to, a já k tomu mám samozřejmě určitou obhajobu, ty trávníky jsou na to zvyklé a přežijou to a hlavně my tam máme zase, pořád se tím opakuju, a my tam děláme tu mozaikovou seč, takže to úplně není prostě rozpálená plotna. Tam je prostě 50, nebo tak to, než to vezmu, tak tomu 40-50% prostě neposečeného.
0: No ne, já to totiž přemýšlím taky, když člověk samozřejmě si má sladit svůj pracovní rytmus s tím, že taky mám někdy posekat tu trávu a vím, že samozřejmě musím se nějak vyhnout těm dobám nebo dnům, kdy lije, nebo jsou bouřky a tak dál, tak ještě teďka řešit mít tam jako teploměr, kolik stupňů, tak tak právě přemýšlím o tom, že to je výborná informace, co říkáš, ale jako děkuju taky za to, že říkáš, že není tak úplně hrozné, když občas člověk sečí i při 30 třeba.
1: Myslím, že to není tak, jako dá se to přežít, ale Je tam vždycky prostě dát nějaké jako nějaké zlepšení, prostě něčím to kompenzovat. Jo, nejde, nejhorší je prostě posečení té kompletně 100% v tom největším párnu. To si myslím, že je špatný.
0: Vileme, já myslím, že je možná i čas na to, aby si třeba pozval na nějaké, ať to vidíme v praxi, přímo tebe a nejenom tebe, na nějaké konkrétní kosení.
1: Ano, děkuji za tu možnost. My máme každoročně už více jak 30, možná už 40 let takzvaná kameňáková brigáda. Dneska už to je spíš den pro Kamenný vrch.
0: A míněno Kamenný vrch v Brně.
1: Brně, tak.
0: Který je něčím specifický.
1: Ten je specifický, určitě to posluchači znají, to je ta největší lokalita, kde jsou koňklece velkokvěté a kde je spousta lidí v březnu. A tam my provádíme sečení a abychom zapojili i veřejnost, tak děláme ten den pro Kamenný vrch a začínáme ráno a lidé, kteří přijdou, tak víceméně přijdou, aby nám pomohli. Každá ruka, každá volná noha se cení, takže určitě všechny zvu. 17. června od 9 hodin na Kamenném vrchu.
0: To je točím sobota, jestli se nepletu. Ano, sobota 17. června. A na Kamenném vrchu v Brně, což je mimochodem i třeba pro lidi ze západu a z Prahy blíž, než třeba Líšeň, protože to je úplně na západním kraji Brna. A je to překvapivě nad paneláky. Nad paneláky jsou koni klecové vlastně.
1: Ano, uprostřed paneláků je tak významná lokalita.
2: Koni klecový raj.
0: Koni klecový raj, tak můžete přijít.
2: Co když to třeba se sekačkou nebo s kosou neumím, taky můžu přijít? Jak se můžu zapojit?
1: Jakkoliv, ale tam je spousta hrabí, spousta vidlí, takže hrabání a sklízení. Pokud jsou dobrovolnické akce, které pořádáme a máme jich hodně, tak vždycky říkáme, nejedeme na nějaký výkon, nejedeme na žádné normy. Kdo přijde a pomůže nám, tak jsme za to rádi. V tomhle případě, pokud je to třeba ten den pro Kamenný vrch, my tomu pořád říkáme Kameňáková brigáda, respektive Kameňákovka. Takže pokud na tu Kameňákovku někdo přijde, tak měl by si to taky užít a třeba se i seznámit s lidmi, kteří třeba o ten Kamenný vrch se starají třeba díl mnohem déle než já, takže jsou to často pamětníci, takže můžu říct i zajímavosti a samozřejmě tu kosu, ty ruční kosy tam bráváme, takže pokud je zájemce, tak může si i zkusit s kosou. Mm-hmm.
0: Vileme, my se tady povídáme poměrně už dost dlouho o kosení a vůbec o smyslu a významu a tak dál, prostě luk na různých místech, ale bez pochyby jsme toho taky hodně nepověděli, tak kde by mohli posluchači třeba najít někde na nějakém webu nebo tak nějaké informace o tomto?
1: Určitě se dá najít spousta věcí, co se týče sečení na našich stránkách Rezekvítku, kde já mám pravidelnou rubriku, která se mu nekomuniká a tam se zásadám sečení a i třeba nakládání s tím senem věnují. Spousta tady těch článků je i zveřejněných na ecolist.cz. A samozřejmě i na některých z mých přednášek, případně kurzech, které pořádám, takže tam se dá lecos dozvědět o sečení.
0: Takže rezekvítek.cz, to je to, kde se dozví, to je taková křižovatka, kde se dozví další a další věci.
1: Ano. Jo. Ale jinak myslím si, že jako tak, jak se třeba dává důraz na stromy, tak na ty trávníky, moc těch příkladů, respektive ten příklad toho přírodního obhospodařování těch trávníků, tak moc toho není. Existuje třeba na právě na tom zmíněném ekolistu, existuje, dalo by se říct, fenomenální rozhovor s paní Strakovou z trávníkářské školky, která opravdu vysvětlila dopodrobna, jaké jsou zásady sečení a vůbec třeba udržování trávníků a jak je doplňovat a podobně. Takže to určitě doporučuji.
0: Děkuji moc krát, to byla slova Viléma Jurka, vedoucího úseku péče o přírodu v organizaci Rezekvítek. Děkuji ti moc, Viléme, za všechno, co jsi tady řekl, snad si inspiroval mě teda rozhodně.
1: Jo, děkuji za možnost, že jsem mohl promluvit tady tom problému, dal by se říct.
0: Problematice. To je lepší, ne? Problém to úplně není. Neměl by být. A děkuji moc krát taky Heleně Továrkové, ředitelce nadace Veronika. Heleno, děkuji moc krát.
2: Děkuji za pozvání.
0: A budu moc doufat, že brzo se už stane to, že intervjuverka tady tohoto pořadu budeš ty sama.
2: Děkuji za výzvu.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí rovněž ten, který občas, někdy i často kosí trávník, protože mu nic jiného nezbývá, a průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Mějte se hezky.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS/Proglas/490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

konec dveří. Mají už na čele hluboký vrásky, kdo prožil sen, ten uvěří, kde vítr je studený a stálý. A jaký má být jinačí?

0: Blíží se 10. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu, složení sněmovny je potvrzené. Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Tady jsou zprávy Plusu, zdraví vás Ondřej Látal. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
3: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s 0 bodů.
1: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohla

0: Mělo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a v jižní polovině Moravy.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně dvě oběti. Několik lidí je zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a dva zraněné hlásily taky ruské úřady po ukrajinském úderu na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Moskevský starosta Sergej Sobianin už dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v okolí ruské metropole zemřeli 4 lidé. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovali.
2: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: A ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přejede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. V londýnské galerii Tate Modern dnes bude vyhlášen vítěz mezinárodní Bookerovy ceny. Ta se uděluje za beletrii přeloženou do angličtiny a publikovanou v Británii a Irsku. V nejužší nominaci je třeba novela německo-íránské autorky Shidi Bazyar o útěku a návratu rodiny do Íránu. Nominovaná je i poetická novela o identitě, genderu a vzdoru proti plánovanému sňatku bulharské spisovatelky Rene Karabaš. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
3: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
4: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
3: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
5: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
3: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
0: Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti taky ochranu pozorovacích podmínek.
6: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
7: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech 4 oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
8: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymyšlet něco dalšího.
7: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Doprava na plusu. Na D11 jsou komplikace nově na příjezdu do Prahy z Hradce Králové, u sjezdu na Jirny a u Valy. Na 8. kilometru je nová nehoda. Kolona z 12. kilometru je asi na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 z Brna je kolona od Čestlic z 8. kilometru až na jižní spojku k Zahradnímu městu. Na plzeňské D5 je pak kolona od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově asi 10 minut. Silný provoz je taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně kamionů je od Blučiny z 11. kilometru až do omezení před dálnicí D1. V Praze teď dopoledne provoz postupně polevuje, komplikace ale zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové v omezení u sjezdu na Štěrboholi. Stojí tam nepojízdná dodávka v levém pruhu, kolona z Černého mostu od obchodního centra IKEA je na 15 minut. Dobře, dojeďte. A bude polojasno až oblačno, dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je Vinohradská 12.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: partager le souvenir.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne, srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhás!

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která vede dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Krom toho, že je zarytým fanouškem Baníku Ostrava a studování hebrejštiny, také má ráda chvály, hudbu a moc ráda pracuje s lidmi. Bětko, vítej zpátky v pořadu 3D Talk.
2: Já vás zdravím.
1: Co tě vedení lidí, specificky možná dobrovolníků, naučilo o tobě samotné?
2: No, co mě to naučilo? Možná více odpočívat, protože pak, když se člověk věnuje takovýmhle velkým věcem, tak se to může podepsat i často na jeho zdraví a to nikdy člověk nechce. Takže určitě mě to naučilo víc odpočívat, více věnovat i sama sobě a nejenom té službě. I tak hledat si i ten prostor mimo tu službu, mimo tu církev, kdy třeba člověk jde úplně s někým zvenku ven, třeba s nějakými přáteli, kteří třeba nevěří v Pána Boha a můžete s ním probírat úplně cokoliv jiného, tak i tady ten čas si myslím, že je pro nás jako hodně důležitý, abychom vyšli z té bubliny. Takže a pochopili i ten svět, jaký je, protože tohle jsem třeba já zažívala, když jsem byla malá a bydlela jsem na faře, tak jsem byla opravdu v takové bublině a myslela jsem si, že se všichni chovají tak hezky, jako v té církvi. A pak jsem přišla na střední a viděla jsem, že to tak není, že spousta věcí je jinak a že všichni nežijou tak slušně a poctivě, jako ti, kteří jsou kolem mě. Takže tohle je důležité asi poznávat i to, co je ve světě.
1: Být vedoucím v církvi není vždycky jednoduché. Má to své výzvy, má to své radosti, ale i ty výzvy. Jak zvládáš kritiku od lidí v církvi?
2: No, někdy těžko. Musím říct, že častokrát se ve mně honí spousta myšlenek, proč třeba mě někdo za něco kritizuje a že nevidí to, co všechno zatím jako je, za třeba nějakou službou. A je to těžké, jako já třeba, když teda dostanu nějakou kritiku, tak samozřejmě buď se ji snažím s pokorou přijmout, pokud s ní jako částečně souhlasím, a nebo se snažím to tomu člověku jako hezky vysvětlit, proč se třeba nějaké věci dělají, proč je tak jako zrovna dělám já, proč mi dávají takto smysl. Ale samozřejmě pak i nastává ta část, že je to člověka trošku jako hryže uvnitř, žere ho to takzvaně. Mm-hmm. A na to mi pomáhá se pak jako s někým o tom jako pobavit a trošku hledat, jako, co je teda na tom, jestli na tom vůbec jako něco je na té kritice, nebo je to jenom nějaký rýpal, který si chce rýpnout a sám nic nedělá v té církvi. Takže to se taky občas stává a máme takové třeba lidi i v našich společenstvích, kteří nic nedělají, ale hodně mluví a pořád se jim něco nelíbí. Takže pak člověk i taky musí umět filtrovat tady ty kritiky a i ty lidi a jak to vlastně od nich může a má přijímat a nemá a jak si to má brát.
1: Ono je to někdy těžké, protože spoustu lidí slouží v církvi dobrovolně. Není to něco, co by je zaměstnávalo, z čeho by měli nějaké živobytí, nějaké peníze, nějakou mzdu. A přesto služba jde nějak ruku v ruce s církví. Jak můžeme budovat takovou kulturu služby v církvi?
2: Myslím si, že v dnešní době je to ještě čím dál tím víc těžší vůbec něco takového budovat v církvi. A protože církev samotná, když se vezmeme nějaké třeba malé farnosti, dejme tomu třeba i katolickou nebo evangelickou nějakou faru, třeba na nějaké vesničce, tak už od pradávna, kdy tam prostě to nějakým způsobem fungovalo a lidi chodili do kostela, tak spoléhali na to, že vlastně všechno odtáhne pan farář plus nějací další dva lidi.
1: Vždyť jsou přece za to placení, že?
2: Vždyť jsou to přece je taková... za to placení, ano. Myslím si, že v některých lidech tady tohle to přebývá pořád, že tady jsou na to lidi, tak proč já bych měl něco takového dělat? Nedokážou to pochopit. To je pak docela problém. Člověk pak se snaží těm lidem to vysvětlovat, co vlastně jemu to dává a proč to dělá, ale i častokrát vnímám, že ti lidi to i tak jako nechápou. A když se jedná o takovéhle lidi, tak ne, že už se o ně vůbec nezajímám, to nechci říct, ale snažím se najít si lidi, kteří by třeba ochotně do toho šli a postupně se snažíme takhle do toho namočit. A myslím si, že jak tohle to budovat, je určitě hodně způsobů, ale třeba i to, že člověk dělá nějakou akci a třeba když se bavíme třeba o nějaké farnosti v malé vesničce a snažíme se tam třeba i pozvat do toho sboru nějaké nové lidi z té vesnice, kteří ještě Pana Boha jako nevěří, ale víme, že jsou na něco šikovní, takhle, že se to o nich jako říká, tak máme spoustu takových služebníků v církvi, kteří se nebojí je pozvat třeba do sborového zpěvu. Že ví, že třeba krásně aj jako umí zpívat, ale zároveň jsou šikovní na nějakou manuální činnost a že nám třeba pomůžou něco opravit v kostele. A takhle postupně se jako tvoří i ta síť takových těch lidí, kteří třeba by jinak do té církve nepřišli, ale už mají nějakou službu, tak tam začnou chodit. A je to taková jako nenásilná v podstatě forma toho, jak ty lidi do té církve jako nalákat. A samozřejmě pak je horší, když v té církvi máme někoho nebo máme celou sortu lidí, kteří nemají to pochopení a nechtějí nic dělat. Pak je to takové dost smutné a těžké a je to na modlitby a taky záleží, jak se tam mění generace, protože pak, když přijde třeba mladá generace lidí, tak to vidí jinak než ta starší.
1: Jak jsi poznala, že máš od Boha povolání vést druhé? Jak to může člověk poznat? Jak jsi to poznala ty?
2: Já, když jsem položil tuhle otázku, tak se mi vybavil jeden můj moment, kdy jsem byla hodně malička a vlastně jsem chodívala na dorost, který jsme tak jako dělali u nás ve sboru, tenkrát v Odrách, a měli jsme takovou evangelizační akci s dětskou misií a já jsem, i když jsem byla vlastně taky to dítě, které bylo součástí té evangelizace, taky tam hrálo ty hry, tak jsem nemohla nějak vydržet to, že některé ty děti odcházejí a že jako nemáme na ně žádný ten kontakt, že nedostali žádné to osobní pozvání. Tak jsem si vzala ty pozvánky a šla jsem za nima a řekla jsem jim, hele, přijďte prostě tady další den, bude tady takováhle maková party, bude to super, přijďte, rádi vás jako uvidíme. A možná to je ten moment, kdy se to začalo možná ve mně trošku jako lámat. Že ano, mám možná i nějaké geny po taťkovi, který vede lidi a je kazatel, ale zároveň i tady tohle, to si myslím, že možná i bylo trošku takový zlom ve mně, že mě to nedávalo spát. A pak i spoustu různých dalších věcí, jak člověk dospíval, tak viděl, že je potřeba něco udělat a tak to začal dělat a začalo to i bavit.
1: Takže jak to poznat tak, že tě to nenechá spát?
2: Dalo by se to tak říct, no.
1: Ty vedeš velký tým dobrovolníků. Co dělá ten tým tak nějak dlouhodobě udržitelným? Aby se nerozpadl, aby třeba to fungovalo ještě další rok nebo v průběhu roku?
2: Je to těžké, protože myslím si, že nikdy se nesejde každý rok stejný tým lidí a těžko říct, jestli je to takhle jako i uchopitelné a že vlastně ten tým je na nějakou dobu, je hlavně na ten týden, ale zároveň je fajn se s těma lidma vidět i jako v průběhu toho roku, ale je to náročné, protože ti dobrovolníci jsou opravdu z celé republiky A třeba teďka jsme měli jednu schůzku s dobrovolníkama a ze 120 nás bylo jako asi 8. Ale bylo to fajn, sešli jsme se v Brně, samozřejmě někteří měli narážky na Brno. A největší srandou bylo, že vlastně většina z těch, kteří přijeli, tak byli ze Vsetína, takže jsme se mohli sejít na Vsetíně. Ale bylo to hodně fajn. Byly to takové ty pevné játra, které to drží a které jsou ochotné, kteří jsou ochotní ti lidi tam sloužit na tom festivalu. Bylo to fajn a myslím si, že tady tyhle ty setkání a nebo ty osobní rozhovory třeba v průběhu toho roku nebo i to, že si člověk třeba může psát s těma lidma, takže to může právě udržovat tu bandu těch dobrovolníků takhle pokupě a že máte pak jistotu, že třeba přijedou i ten další rok.
1: Možná takové povzbuzení pro lidi, kteří stejně jako ty vedou další lidi, kteří jsou dobrovolníci a moc nevidí nějaký postup nebo nějaký růst nebo možná nevidí nějaké ovoce. Jak ty poznáváš, že tvé vedení nese ovoce?
2: Je to na tom festivalu si myslím, že to jde vidět už díky tomu, že ten festival je postavený a že se zbourá. Vidíme to pak na těch různých svědectvích, které se děly. Nebo to vidíme až třeba za pár let, že se dozvíme, že si tam třeba někdo našel životního partnera na festivalu mezi dobrovolníkama, že se tam dali takhle jako dohromady, nebo že pán Bůh ho z něčeho vysvobodil a že tam třeba dobrovolníci mohli prožít něco zásadního ve svém životě, tak to si myslím, že je takové velmi pozitivní a přináší to pak takové to ovoce, které člověk možná i vidí hned nebo pak i za nějakou dobu.
1: Co bys poradila vedoucím, kteří buď už vedou nebo se chystají vést dobrovolníky nebo vést lidi, kteří to dělají ve svém volném čase?
2: No, držte se. Je to těžké, někdy je to boj, protože práce s lidmi je náročná, ale stojí to za to a myslím si, že ten nahoře to vidí a že nás má za to strašně rád a podporuje nás v tom.
1: Blížíme se k závěru a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mohla na závěr zmínit nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří jsou třeba ve stejné situaci jako ty, vedou lidi, kteří dělají různé služby dobrovolně, ale neví, jestli to někam vede, jestli nevidí nějaký růst. Jak můžeš poznat, nebo jak ty poznáváš, že tvé vedení nese nějaké ovoce?
2: Myslím si, že to chce čas, abych někdy viděla, že to nějaké ovoce nese. Chce to mít tu trpělivost. Ne vždycky všechno vidíme hned a Někdy je to takový dlouhý proces tady tohoto a člověk musí být vytrvalý. Tak jak i některé duchovní boje, že jo, v Bibli trvaly delší dobu třeba, tak i tady tohle, ta naše služba nese ovoce, ale může to trvat delší dobu.
1: Takže takové povzbuzení je v tom vytrvat a nestrácet naději.
2: Ano.
1: Tak vytrvejme, nestrácejme naději, když to možná nevidíme hned, ale můžeme věřit, že v tom nejsme sami, že Bůh v tom s námi. To je takové hezké povzbuzení na závěr a od mikrofonu se loučí Vojta.
2: A Bytka.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechové hudby. Městské kulturní středisko a město Kyjov vás zvou na koncert dechové hudby Boršičanka, který se koná v rámci seriálu dechových hudeb 2026 dnes, tedy v úterý 19. května v podvečer od 18 hodin v Domě kultury Kyjov. Domácí i přespolní jsou srdečně zváni. Dechová hudba Boršičanka vám hraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Radia Proglas.

Blučinská chasa a obec Blučina vás zvou na tradiční babské hody v Blučině, které se konají v sobotu 23. května. Program začíná ve 13 hodin předáním práva a průvodem chasy po dědině. Pokračuje od 17 hodin ve venkovním sportovním areálu krojovanou zábavou s dechovou hudbou Blučiňáci. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni.

Dechové hudby Dambořanka a Bůranka vás společně zvou na májovou taneční zábavu na statku u Schneiderů v Šardicích, které se koná tuto sobotu odpoledne. Program začíná 23. května v 17 hodin. Dobrá zábava i občerstvení na místě zajištěno. Přijďte si zatančit a pobavit se s dobrou dechovkou.

0: Krásný čas na vlnách Proglasu po 11. hodině vám přeje Daniel Blaške. Dnes už po 23. otevře Libor Hradslavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Přeji příjemný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 23.

Posledně se poutník na svých cestách setkal s mladým mužem, který utekl kvůli zlému starostovi z rodné vesnice a 5 let se toulal po různých monastýrech a chrámech. Prozradil poutníkovi, jak překonal strach modlitbou, a poutník mu udělil poučení o důležitosti modlitby. Dále jsme slyšeli vyprávění o tom, jak se šel poutník zpovídat k jednomu zbožnému zpovědníkovi a ten mu ukázal své zpovědní zrcadlo pod názvem Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Z něj jsme posledně slyšeli první 2 body o nelásce k Bohu a k bližním.

Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Za třetí, nevěřím ničemu náboženskému, ani v nesmrtelnost, ani v evangelium. Kdybych byl pevně přesvědčen a bez pochyby věřil, že po smrti je život věčný s odplatou za pozemské činy, bez přestání bych o tom uvažoval. Sama myšlenka na nesmrtelnost by mě děsila a žil bych zde jako cizinec, připravující se na návrat do své vlasti. Avšak já nepřemýšlím o věčnosti a konec tohoto života považuji za konec své existence. Uhnízdila se ve mně skrytá myšlenka. Kdo ví, co bude po smrti? A pokud říkám, že věřím v nesmrtelnost, říkám to jen z rozumu. Ale moje srdce zdaleka není pevně přesvědčeno, že moje chování a ustavičná starost o uspořádání smyslového života tomu otevřeně nasvědčují. Kdybych svaté evangelium přijal s vírou do svého srdce jako slovo Boží, bez přestání bych se jim zabýval, učil bych se je, utěšoval bych se jim a hleděl bych na ně s hlubokou zbožností. Moudrost, milosrdenství, láska v něm skryté by mě přiváděly v nadšení. Utěšoval bych se vzděláváním v zákoně Božím ve dne v noci. Cítil bych se jim jako každodenním chlebem. A horlivě bych usiloval o plnění jeho ustanovení. Nic pozemského by nebylo schopno mě od něj odtrhnout. Avšak když zřídka čtu nebo poslouchám slovo Boží, tak buď z nutnosti nebo ze zvědavosti. Nevěnuji mu přitom hlubší pozornost. Pociťuji odměřenost, nezájem. A jako by to bylo obyčejné čtení, zůstávám bez jakéhokoliv užitku. A jsem hotov zaměnit je za světské čtení, ve kterém nacházím mnohem více uspokojení, více nových zajímavostí. Za čtvrté, jsem plný pýchy a sobectví. Všechny moje skutky to potvrzují. Když u sebe vidím něco dobré, chci to vystavit na odiv, nebo se vychvaluji před druhými, nebo se v sobě zhlížím. Navenek třeba i ukazuji pokoru, ale vše přičítám svým silám a pokládám se za lepšího než druzí, nebo v krajním případě ne horšího. Všimnu-li si u sebe chyby, snažím se ji omlouvat, zakrýt ji maskou nutnosti či neviny. Zlobím se na ty, kdo mě nelichotí a myslím si, že si neumějí vážit lidí. Chlubím se svými schopnostmi. Nezdary pokládám pro sebe za urážející. Reptám. Raduj se z neštěstí svých nepřátel. Jestliže usiluji o cokoliv dobrého, pak tím sleduji nějaký cíl, buď pochvalu, nebo duchovní zištnost, nebo světské potěšení. Zkrátka, neustále si ze sebe činím vlastní modlu, které nepřetržitě sloužím. Ve všem hledám potěšení smyslů a potravu pro své rozkošnické vášně a žádosti. Z výše uvedeného vidím, že jsem pyšný, smyslný, nevěřící, nemiluji Boha a nenávidím bližního. Jaký stav může být hříšnější? Stav duchu temnoty je lepší než můj. Oni sice nemilují Boha, nenávidí člověka. Žijí a stravují se pýchou, ale v krajní míře věří a třesou se vírou v Boha. A já? Může být bídnější osud než ten, který mě čeká? A za co by měl být přísnější výrok soudu, když ne za takovou nevšímavost a nerozvážný život, k němuž se přiznávám?

Když jsem přečetl tuto zpověď, kterou mi zpovědník půjčil, strnul jsem hrůzou a uvažoval jsem pro sebe. Bože můj, jak strašné hříchy se ve mně skrývají a já jsem si jich dosud nevšiml. A touha očistit se od nich mě přiměla, abych toho velikého duchovního otce požádal o poučení, jak bych mohl poznat příčiny všeho zla a najít způsob k nápravě. A on mě začal poučovat. Věz, milý bratře, že příčinou nelásky k Bohu je nevíra. Příčinou nevíry je nedostatečné přesvědčení a příčinou nedostatečného přesvědčení je nehledání jasného poznání pravdy a nestarání se o duchovní vzdělání. Zkrátka, bez víry nemůžeš milovat. Bez přesvědčení nemůžeš věřit. A abys byl přesvědčen, musíš získat plné a důkladné poznání o daném předmětu. Je nevyhnutelně nutné rozjímáním a studiem slova Božího pod zkušeným dohledem vzbudit v duši žízeň a touhu, nebo, jak jiní říkají, údiv, který plodí neodolatelnou touhu blíže a co nejvíce poznávat věci hlouběji a pronikat k vlastnostem předmětu. Jeden duchovní spisovatel o tom uvažuje takto. Láska se obvykle rozvíjí poznáním a čím hlubší a širší bude poznání, tím více bude lásky a tím příhodněji se duše obměkčuje a přiklání se k lásce božské. Pilně nazírá nejdokonalejší a nejnádhernější bytost Boží a jeho nekonečnou lásku k lidem. Nyní vidíš, že příčinou hříchu, o kterých si četl, je lenost k přemýšlení o duchovních věcech, která ničí samotný pocit jeho potřebnosti. Jestliže si přeješ poznat i prostředky k přemožení toho zla, všemožně se snaž o duchovní posvěcení. Toho dosáhneš horlivým zájmem o Boží slovo, o učení svatých otců, rozjímáním a duchovní radou nebo rozmluvou s moudrými o Kristu. Ach, milí bratře, kolik pohrom nás potkává proto, že jsme líní posvěcovat naši duši slovem pravdy. Nepoučujeme se ve dne v noci v zákoně Hospodinově a nemodlíme se horlivě a pravidelně. A proto trpí i náš vnitřní člověk hladem a chladem a vyčerpán nemá sil k bdělé chůzi v pravdě ke spáse. A tak, abychom využili tyto prostředky, musíme být rozhodnuti, milovaný, co možno nejčastěji naplňovat naši mysl rozjímáním o věcech nebeských. A láska, vlévaná z hůry do našich srdcí, se v nás roznítí a rozplamení. Zároveň se musíme co nejčastěji modlit, neboť modlitba je hlavní způsob a nejsilnější prostředek našemu duchovnímu obrození a zdaru. Musíme se modlit tak, jak učí svatá církev. Pane, učiň, ať tě nyní miluji, jako jindy miluji hřích. Pozorně jsem to všechno vyslechl a s dojetím jsem prosil toho svatého otce, aby mě vyspovídal a podal mi svátosti. A tak ráno, když jsem byl hoden přistoupit ke svatému přijímání, chtěl jsem se vrátit s tím milostiplným ponaučením do Kyjeva. Avšak ten můj dobrý otec se rozhodl zajít na několik dní do monastýru a mě na tu dobu ponechal ve své poustevnické cele, abych se v tom tichu mohl bez překážek oddat modlitbě. A opravdu, všechny ty dny jsem prožil jakoby v nebi. Díky modlitbám svého zesnulého starce
jsem se já nehodný těšil dokonalému klidu. Modlitba v mém srdci plynula tak lehce a sladce, že jsem po celou tu dobu zapomněl na všechno i na sebe, myslel jsem pouze na Ježíše Krista. Když se zpovědník vrátil, poprosil jsem ho o radu, kam bych měl nyní pokračovat ve svém putování. Požehnal mi se slovy. Zajdi do Počajeva, tam se pokloň zázračné stopě Přečisté Matky Boží a ona nasměruje tvoje kroky na cestu světem. S vírou jsem přijal jeho radu a po třech dnech jsem se vydal do Počajeva.

Tak jsem šel 200 verst, ne bez dlouhé chvíle, neboť cesta vedla přes židovské krčmy a osady a jen zřídka jsem potkával křesťanská obydlí. V jedné samotě jsem uviděl ruský křesťanský hostinec. Zaradoval jsem se nad tím a zašel jsem tam přenocovat a poprosit o chléb na cestu, neboť moje suchary mi už docházely. Uviděl jsem hospodáře, staříka, patrně zámožného, a slyšel jsem, že je z téže gubernie jako já, Orlovské. Jen jak jsem vešel do světnice, byla jeho první otázka. Jaké jsi víry? Odpověděl jsem, že jsem pravoslavný křesťan. Jakého pravoslaví? Řekl s úsměškem. Vy jste pravoslavní jen slovy, ale skutky jste mohamedáni. Znám dobře, bratře, vaši víru. Mě samého svedl jeden učený kněz a uvedl do pokušení. Vstoupil jsem do vaší církve a zůstal jsem jen půl roku a zase jsem se vrátil k té naší. Je pohoršením přijít do vašeho chrámu. Bohoslužbu diakoni tak nějak mumlají, s vynechávkama a bez porozumění. Zpěváci nejsou lepší než ve vsích nebo v krčmách. Lidé stojí ledabile, muži spolu se ženami, během liturgie rozmlouvají, otáčejí se na všechny strany, ohlížejí se a chodí dozadu, dopředu, takže se ani nemohou v klidu pomodlit. Tak co je to za službu boží? To je jeden velký hřích. Naše bohoslužba je zbožná, zřetelná, bez vynechávek, zpěv je dojemný a lid stojí tiše. Muži zvlášť, ženy zvlášť. A všichni vědí, kde mají učinit jakou poklonu, podle ustanovení svaté církve. Zkrátka, když přijdeš do našeho chrámu, cítíš, že jsi přišel na službu boží, ale když přijdeš do vašeho chrámu, nepoznáš, kam jsi přišel, do chrámu nebo na trh. Když jsem to slyšel, pochopil jsem, že ten stařík je starověrec. A protože mluvil podle pravdy, nemohl jsem se s ním přijít a obracet ho. Jen jsem sám pro sebe uvažoval, že není možné obracet starověrce k pravé církvi do té doby, dokud se u nás nenapraví církevní bohoslužby a neukáže se tím příklad zvláštního duchovního postavení. Starověrec nezná nic duchovního, opírá se jen o vnější projevy, ale o ty u nás nejde. Chtěl jsem už odtud odejít, ale když jsem vyšel do síně, najednou jsem otevřenými dveřmi uviděl v samostatné komůrce člověka. Podle vzhledu to nebyl Rus. Ležel na posteli a četl knihu. Zavolal mě k sobě a zeptal se, kdo jsem. Vysvětlil jsem mu to. A on začal mluvit. Poslouchej, milovaný, nechceš mě nemocnému posloužit třeba týden, dokud se s pomocí boží neuzdravím? Jsem Řek, mnich ze svaté Atonské hory. Byl jsem v Rusku kvůli sbírce na monastýr a teď, když se vracím na své místo, onemocnil jsem tak, že nemohu chodit, jak mě bolí nohy. A proto jsem si pronajal tento pokoj. Neodmítej, služebníku boží, zaplatím ti. Nepotřebuji žádný plat, rád vám posloužím, jak mohu. Vyprávěl mi o svaté hoře Atonské, o tamnějších velikých asketech a o mnohých poustevnících a takzvaných zatvornicích. Měl u sebe dobrotolubí v řečtině a knihu svatého Izáka Syrského. Společně jsme četli a srovnávali slovanský překlad Pajsie Veličkovského s řeckým originálem. Říkal, že není možný přesnější a věrnější překlad z řečtiny, než je Pajsiův překlad Dobrotolubia do slovanského jazyka. Jak jsem si všiml, bez přestání se modlil a byl zkušený ve vnitřní modlitbě srdce a mluvil dokonale rusky. Často jsem se ho na to ptával, on mi o tom ochotně vyprávěl,
Já jsem pozorně poslouchal a mnohá jeho slova jsem si zapisoval.

takto vyprávěl o výtečnosti a vznešenosti modlitby Ježíšovi. Vznešenost Ježíšovy modlitby, říkal, odhaluje dokonce sama její forma, která se sestává ze dvou částí. První část to je Pane Ježíši Kriste, Synu Boží. Uvádí rozum do historie života Ježíše Krista, či, jak se vyjadřují svatí otcové, v sobě obsahuje celé evangelium. A druhá část, to jest Smiluj se nade mnou hříšným, představuje historii naší slabosti a hříšnosti. Přitom je pozoruhodné, že nelze výstižněji a přesněji vyjádřit touhu a prosbu bídné, hříšné a pokorné duše než slovy Smiluj se nade mnou. Žádné jiné vyjádření by nebylo tak dostačující a plné jako toto. Například, kdyby se řeklo odpust mi hříchy, odpust porušení zákona, zahlaď přestoupení. Všechna tato vyjádření by vyjadřovala pouze prosbu o osvobození od trestu a z něho plynoucího strachu bojácné a nedbalé duše. Ale vyjádření Smiluj se nade mnou vyjadřuje nejen touhu získat odpuštění vyvolanou strachem, ale představuje i opravdový nářek synovské lásky, doufající v milost Boží a pokorně poznávající svoji slabost ke zlomení vůle a k duchovní bdělosti. Nářek o smilování, to znamená o milost, projevující se v Božím daru ducha síly, ducha posilujícího k odolávání zkouškám a k překonávání hříšné náklonosti. Podobně jako žebrák prosí milostivého věřitele, aby mu nejen odpustil dluh, ale aby se slitoval nad jeho krajní nouzí a ještě mu dal i almužnu. Ta hluboká slova Smiluj se nade mnou vyjadřují, jak by se řeklo, milostivý pane, odpust mi hříchy a pomoz mi napravit můj život. Otevři v mé duši neúnavnou snahu k následování tvých přikázání. Milostivě mi odpust spáchané hříchy a obrať mou rozptýlenou mysl, vůli a srdce k tobě jedinému.

0: Slyšeli jste 23. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek, vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin 32 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme úterý, 19. květen, svátek má Ivo a v církevním kalendáři je svatý Petr Celestín. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Začali jsme dopoledním blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Celi na svatopeterském náměstí o 7. neděli velikonoční. Hned poté polední modlitba s mými kolegy, pracovníky Radia Proglas. Krátce popoledně vás pozveme k hudební siestě. Těšit se můžete na koncertní díla barokních skladatelů, konkrétně Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho a Giuseppa Tartorelliho. Hned po hudební siestě zprávy naší zpravodajské redakce. Dnes je má na starosti moje kolegyně Nikča Samcová. Od 13.05 vám nabídneme další muziku a tam se také dozvíte, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na Joachima Menzla. Od 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa, ale přerušíme to jednou věcí, a to zprávami, které zde na Proglasu přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Hudební týdeník Slyšte lidé v 16 hodin nabídne třetí díl volného cyklu s novinkami z oblasti vokální hudby s podtitulem K čemu nástroje? Představíme 13 skladeb z různých koutů světa, v níž lidský hlas vystupuje jako hlavní výrazový prostředek od čistě a kapela projektů až po nahrávky s minimalistickým doprovodem. Uslyšíte mimo jiné Beatu Bocek, finskou skupinu Tuuletar, Estonian Voizik nebo mongolskou zpěvačku Urnu Čahar Tukči. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne. Poté odpoledne posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a Dorota Bárová teď bude zpívat Na chvíli.

Na zítřek připadá 74. výročí popravy kněze Jana Buly. V Jihlavě se proto uskuteční ekumenická bohoslužba smíření za historické i současné křivdy. Začíná od 17.50 v kostele Povýšení svatého kříže a zúčastní se jí zástupci 8 křesťanských církví působících na Jihlavsku. Součástí k programu budou také vstupy chválové skupiny Nový Eden, která večer hudebně doprovodí. Modlitby i zpěvy se zaměří na odpuštění, uzdravení vztahu a připomínku obětí totalitních režimů. Ekumenická bohoslužba je součástí širší série akcí pořádaných v Jihlavě u příležitosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.

Papež Lev XIV. Podepsal svoji první encykliku, informoval Vatikán s tím, že ji za přítomnosti autora představí příští pondělí. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas s podtitulem O ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Tématu umělé inteligence se vystudovaný matematik Lev XIV. Věnuje dlouhodobě. Koncem minulého týdne pro její studium zřídil komisi v římské kurii. Zabývá se jí i v poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, který připadl na uplynulou neděli. Celé poselství je ke čtení i k poslechu na webu Proglasu.

0: Rozjímáním oslaví Noc kostelů příští pátek 29. května v Železném Brodě na Jablonecku v kapli svatého Jana Nepomuckého. Víceorganizátor Martin Tomešek.
1: Chystáme meditaci nad obrazy. Vybere se několik obrazů, které se budou promítat a komponista Bohuslav Hledl na to vytvoří meditativní hudbu. Takže to bude opět pěkné, jak se to osvědčilo minulých letech, kdy byla četba plus meditativní hudba. Tak letos chceme meditaci nad obrazy tichosti a pak skleničky dobrého vína pod hvězdnou oblohou anebo pod kletbou kostelíku, když byli v karedě, tak můžeme meditaci ukončit dalším rozjímáním.

Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Caeli na svatopeterském náměstí o 7. neděli velikonoční. Nese název Na nebevzetí vypovídá o živém poutu.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V mnoha zemích se slaví svátek na nebevstoupení Páně právě v neděli. Obraz Ježíše, který se, jak říká biblický text, vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako končetiny s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás také vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustin k tomu říká, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro končetiny. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou skutečnost světa, pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu, přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládly tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Jak zní první velikonoční preface? Na nebe vstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě, rozšiřuje a poznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení a vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František

do praxe to, co jsme slyšeli a viděli, a tak v nás i kolem nás rozvíjet Boží život, který jsme přijali při křtu a který nás neustále táhne vzhůru k Otci a šíří ve světě vzácné plody společenství a pokoje. Ať nám pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás po ní.

0: Je pravé poledne a my z Proglasu vás zveme k modlitbě. Dnes při ní myslíme zvláště na vás, obyvatele Kostelce nad Labem, Martína a Polerad. A také zdravíme a zveme k modlitbě vás, farníky z Brna, od svatého Augustina, kde váš farář Petr Verbacký slaví narozeniny. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, vzkříšení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana Buly a Václava Drboli, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Svatý Petře Celestýne,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut popolední vás veme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme koncert A-mol pro zobcovou flétnu, violu da gamba a smyčce od Georga Filipa Telemana. Solo na altovou zobcovou flétnu zahraje Jiří Stivín. Petr Hejný zahraje na violu da gamba. Doprovodí je pro Arte Antika Praha.

Slyšeli jste koncert A-moll pro zobcovou flétnu, violu da gamba a smyčce od Georga Filipa Telemana. Sol na altovou zobcovou flétnu zahrál Jiří Stivín, Petr Hejný hrál na violu da gamba, doprovodila je pro Arte Antika Praha. Následuje koncert A-dur pro housle opus 9 číslo 2 od Antonia Vivaldiho. Skladbu na housle zahraje Sulamit Héky a doprovodí ho ensemble La Partita. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Dohrál koncert A-dur pro housle opus 9 číslo 2 od Antonia Vivaldiho. Skladbu zahrál na housle Sulamit Heki, doprovodil ho ansámbl La Partita. Následuje koncert opus 6 číslo 4, 5, 6, 7, 8 a 9, všechny od Giuseppe Torelliho. Skladbu zahraje Charvari Egrébl pod vedením Kach Mingnga.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste koncert opus 6 číslo 9 a mol od Giuseppe Torelliho. Skladbu zahrála Charvari Engrable pod vedením Kach Ming Nga.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve čtvrt na 10 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další.

0: 45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
1: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.
2: Je 13 hodin a u zpráv na Proglasu vás vítá Nikola Samcová. Pěkné odpoledne. Rada Justícia et Pax vydala prohlášení k veřejnoprávním médiím. Papež Lev podepsal první encykliku. Festival Mahler Jihlava zahájí dnešní koncert. Papež Lev XIV. Podepsal svoji první encykliku, informoval Vatikán s tím, že ji za přítomnosti autora představí příští pondělí. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas a podtitul o ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Tématu se vystudovaný matematik Lev XIV. Věnuje dlouhodobě. Koncem minulého týdne pro její studium zřídil komisi v římské kurii. Pokračuje týden Laudato Si k 9. výročí zveřejnění první zelené encykliky papeže Františka. Adam Vrchlabský z ekumenické sítě Společný domov povede v návštěvnickém centru kostela pražského Jezulátka v hlavním městě kontemplativní setkání o teologii, nádechu a výdechu. S návštěvníky bude třeba uvažovat, jak se postavit environmentální úzkosti. Rada Justícia et Pax varuje, že demokratická společnost potřebuje důvěryhodná a nezávislá veřejnoprávní média. Vyzývá vládu, aby nejprve otevřela debatu o jejich roli v digitální době místo změn financování. Kritizuje postup koalice, který podle ní může ohrozit nezávislost médií a posílit vliv moci. Celý text prohlášení je k přečtení na webu církev.cz. Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava se letos koná po 25. Zahajovací koncert zazní dnes od 18 hodin v Horáckém divadle. Sopranistka Tereza Mátlová v doprovodu Moravské filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Marka Šticla vystoupí s operou Tannhäuser Richarda Wagnera a symfonií číslo 4 Gustava Mahlera. Festival letos připomene protestantského teologa Pavla Sperata. Skladba inspirovaná jeho životem vznikla přímo pro festival a bude mít světovou premiéru 1. června.

řekl umělecký ředitel festivalu Marek Štylec, který jako dirigent premiéru v Jihlavském kostele Povýšení svatého kříže povede. Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Ronny Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky. Zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliéfy na téma benátských zrcadel. Veřejnost může výstavu vidět ode dneška do 15. srpna. Plesl umění začal sbírat jako student.

0: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do moravské metropole na nejbližší víkend sjezd sudetoněmeckého krajského sdružení, krajanského sdružení. Podle odůvodnění hradu si projekt klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi, napsala prezidentská kancelář. Doplnila, že pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci. Prezident Pavel v roce 2023 na mítingu Brno vystoupil s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pořadatelé označili jeho letošní celkem už třetí záštitu za silný moment a povzbuzení do další práce. Potvrzení hodnot festivalu, jasný signál, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Brněnský biskup Pavel Konzbul v souvislosti s protesty a debatami, které předcházejí setkání sudetských Němců v jeho sídelním městě, pokládá za důležité připomenout význam dialogu, vzájemné úcty a ochoty naslouchat druhým. Z jeho aktuálního vyjádření cituje kolegyně Zdislava Horníková.
1: Obecně vítám každou iniciativu, která vede k setkání lidí, k dialogu a překonávání historických křivd. Smíření mezi národy i mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem bavit. Přítomnost potomků sudetských Němců v Brně vnímám především jako příležitost k takovému setkání. Je důležité, aby probíhalo v duchu úcty, bez vzájemného obviňování nebo šíření lživých pomluv a s otevřeností ke druhému. Rád bych proto vyzval všechny, účastníky setkání, obyvatele města i jeho kritiky, aby přistoupili k této situaci s klidem, respektem a ochotou hledat to, co nás může spojovat. Právě takové postoje jsou základem skutečného a trvalého pokoje.
0: Tolik obsah prohlášení biskupa brněnského Pavla Konzbula.
2: Tam, kde končí ticho,
3: začíná dialog a porozumění.
4: To je Meeting Brno.
5: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
6: Hojí rány minulosti.
7: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
5: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
3: Protože všechno začíná setkáním.
0: A Proglas je i letos jeho mediálním partnerem.

0: Za svůj největší relax pokládá Iva Janžurová čas po úspěšné zvládnutém představení. Dnes má 85. narozeniny a večer hraje v Národním divadle v Kytici. Režijní duo Skutr, Martin Kukačka a Lukáš Trpišovský ji v jevišní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubilum herecká legenda oslaví i 13. června v talk show na prknech Stavovského divadla.
1: Tu rodinu donutím, aby jsme nic nestali. Maximálně pozvu všechny na nějakou večeři. Já naštěstí už ztrácím, jak bych to řekla, takovej osobní diář. Já už nevím, co kdy je, co kdy bude, co bylo předevčírem, nevím. Mně to nějak naštěstí už nepřijde. A můj muž ten nesnášel patrně v tomhle věku, ve kterým jsem, jakýkoliv oslavy narozenin, protože mu připomínali, že už je v určitým věku. To mě neděsí, na to už jsem tupá, bych řekla, ale ty oslavy mě tak nějak trošku mučí.

cizí. Než se dopočítáš jedné, všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za

i za tři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš

odvahu i za tři, tak vrať srdce.

Muzejním počinem roku 2025 je projekt nového krajského technického muzea ve Vysoké Mýtě na Orlicko-Ústecku. To včera získalo cenu Gloria Musealis. Dalšími oceněními muzejními počiny jsou projekt Venuše 100 Moravského zemského muzea v Brně a záchrana částky sbírky automobilů Praga v režii Národního technického muzea. Organizátoři ceny předali na Ministerstvu kultury.

Je 13 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Prožíváme 19. květen, úterý 7. velikonočního týdne. Rovných 730 let od tohoto dne roku 1296 je na věčnosti papež a poustevník, kterého připomíná katolický kalendář svatý Petr Celestín, původem Ital, patron knihařů. Klement V. ho v kanonizační bule charakterizoval slovy: byl mužem úžasné prostoduchosti, ve věcech vlády nad veškerou církví neskušený. Od útlého mládí až do stáří nepřizpůsobil své srdce náležitostem světským, nýbrž božím. 19. května 804 zemřel anglosaský mnich a myslitel Alcuin z Yorku, zakladatel a organizátor středověkého školství, opat kláštera svatého Martina v Tours. V jednom z listů císaři Karlu Velikému, jehož byl učitelem a rádcem, napsal: nenaslouchejte těm, kdo tvrdí, že hlas lidu je hlasem božím. Vždy zběsilost davu je vždy velmi blízká šílenství. 19. května 1303 skonal brateňský kněz a církevní právník Yves Ellory, svatý Ivo, patron Bretaně, soudců, advokátů a notářů, chudých, opuštěných a sirotků, přímluvce právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho socha byla druhou prací Matyáše Bernarda Brauna pro Karlův most. Dnešní pranostika: přišel Petr Celestín, mohu se okurky sadit ven.

19. května roku 1900 se narodil lublaňský arcibiskup Anton Vovk, málo známý mučedník slovinského komunismu z roku 1963, kandidát blahořečení. Za války pomáhal kněžím uprchlým z okupovaných oblastí. Pro následování Titovou krutovládou čelil od podzimu 1946, kdy úřady neuznaly jeho jmenování světícím biskupem. Nemocný diabetik přestal okolo sta výslechů, pokusy o otravu a loupežná přepadení. Kolaborovat odmítal. V lednu 1952 se na něj vrhl zmanipulovaný dav ve městě blízko chorvatských hranic, kam duchovní přijel vlakem, protože auto používat nesměl. Kdo si ho polil benzínem a zapálil? Agenti tajné policie během čtyřhodinového dramatu znemožnili ošetření popáleného biskupa a donutili ho ke zpáteční cestě do 80 km vzdálené metropole. Agresoři nebyli nikdy potrestáni, režim je naopak štědře odměnil. I za dlouhé hospitalizace duchovní čelil výslechům. V listopadu 1959 Vatikán určil monsignora Vovka nástupcem zesnulého metropolity. Po dlouhých průtazích dostal povolení k cestě do Říma. 1. února 1960, zhruba 3,5 roku před smrtí, se budoucí arcibiskup setkal s Janem 23. Když prosil za prominutí, že kvůli zdravotnímu stavu nemůže pokleknout, papež reagoval: Jsem to já, kdo by si měl před vámi kleknout.

jsem byl takhle příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme.

62. narozeniny dnes slaví pater Petr Vrbatský, farář v Brně u svatého Augustina a spolupracovník Proglasu, někdejší spirituál teologického konviktu v Olomouci. 71 let se dožívá německý kněz ve farnosti na nebevzetí Panny Marie v polské Oświęcimi a viceprezident Oświęcimského centra dialogu a modlitby pater Manfred de Celares. Průvodce státního muzea Auschwitz-Birkenau a pedagog mezinárodní školy studií holokaustu v Jeruzalémě. Nasazuje se v německo-polském usmíření a v křesťansko-židovském dialogu. 85. slaví herecká legenda Iva Janžurová, její dcera, herečka a režisérka Sabina Remundová, před časem vypověděla. Její lidský a herecký projev mě okouzluje. Nejcennější na něm je, že ta její laskavost a vřelá srdce je vidět v životě i na jevišti nebo ve filmu. Svátek má i jméno může znamenat Bůh je milostivý. Někdejší jazykovědci je vykládali jako tisový luk, případně válečník, ozdoby ozbrojený tisovým lukem.

zdravíte Lenku Pekařovou. A protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas, kde pro vás máme ochutnávku z alba pro sólovou niněru. Nahrál je polský hudebník Joachim Menzel. Co je niněra, si řekneme po první ukázce, která se jmenuje Hledáme lásku, aniž bychom byli schopni milovat.

Niněra je strunný hudební nástroj, na který se hraje pomocí kliky. Ta nahrazuje smyčec a roztáčí dřevěný kolo. Dřevěné kolo, já jsem chtěla říct dřevěný kotouč, ale vzniklo z toho dřevěný kolo. Takže roztáčí dřevěné kolo. Niněra je typická táhlým, nepřerušovaným zvukem a používá se zejména v lidové, středověké a experimentální hudbě. Nám hraje polský hudebník a skladatel ze svého alba Ethnomachina, které pojal jako nahrávku pro solovou niněru. Album chápe jako odpověď na dialog s publikem. Návštěvníci jeho koncertů si totiž přáli slyšet nahrávku pro tento nástroj bez dalších zvukových vrstev. Album je zároveň pojato jako experiment.

Experimentální cesta k novému hudebnímu jazyku. Výsledkem jsou skladby, které působí intimně, meditativně i objevně. Veškeré zvuky na albu vznikly výhradně z níněry, často však procházejí elektronickým zpracováním. Menzel využívá vrstvení jednotlivých stop a posouvá možnosti nástroje daleko za hranice tradičního folklorního zvuku. Poslechneme si ještě skladbu Ethno Cosmos a The Peaks – Vrcholy.

Představili jsme si album Ethno Machina polského hudebníka hráče na niněru Joachima Menzela. Zítra ráno nás bude v hudebním kompasu zajímat velšský hudebník Carvin Ellis a zítra odpoledne vás budeme zvát do Prahy na koncert amerického saxofonisty Chrise Pottera. Tímto odpolední hudební kompas končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha.

tvou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná.

14:30 na Proglase posloucháte stále Lenku Pekařovou a protože bylo 14:30, začnu vás zvát na různá místa. Dnes to bude Jihlava, Praha a Králíky. Možná i něco dalšího, uvidíme, kam nás to zavane. Ale než se tak stane, tak Labi Sula. Ja Saju od estonské ženské skupiny Naiset Kegis.

0: Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava se letos koná po 25. Zahajovací koncert zazní dnes od 18 hodin v Horáckém divadle. Sopranistka Tereza Mátlová v doprovodu Moravské filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Marka Šticla vystoupí s operou Tannhäuser Richarda Wagnera a symfonií číslo 4 Gustava Mahlera. Festival letos připomene protestantského teologa Pavla Spérata. Skladba inspirovaná jeho životem vznikla přímo pro festival a bude mít světovou premiéru 1. června.
1: On v Jihlavě působil, byl to jakoby reformní kazatel a byl vlastně za svoje kázání odsouzený k trestu smrti a ty jihlavský konšelé se ho tehdy zastali, takže ho neupálili, když to řeknu takhle lidově. A potom vlastně působil s Martinem Lutherem, ale zanechal opravdu v Jihlavě velmi výraznou stopu.
0: Řekl umělecký ředitel festivalu Marek Štilec, který jako dirigent premiéru v Jihlavském kostele povýšení svatého kříže povede.

0: Žižkovská filharmonie pod vedením Václava Kerbera vystoupí tuto neděli v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce. Podrobnosti k této benefici má organizátorka Eva Špačková.
1: Program je sestaven z klasického repertoáru. Uslyšíte koncert pro dvoje violončela a orchestr od Antonia Vivaldiho, od Wolfganga Amadea Mozarta, koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr a na závěr zazní úžasné Miserere od Jana Dismase Zelenky pro sbor a orchestr. Program i obsazení slibuje výjimečný zážitek na naší Lhotce na Praze 4. Nenechte si to proto ujít. Výtěžek koncertu bude věnovaný na výstavbu komunitního centra Lhotka a rekonstrukci kostela. Odkaz na zakoupení vstupenek najdete na stránkách farnosti Lhotka nebo přímo na webu centrumlhotka.cz. Zde najdete i program koncertu a pár slov o solistech večera. Moc se na vás těšíme na Lhotce a srdečně děkujeme za vaši podporu.
0: Vzkazuje posluchačům Proglasu pořadatelka nedělního benefičního koncertu v Praze Lhotce Eva Špačková.

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to purko tenkrát bylo za tolar, a pak mi zahrej jen

0: Gabriel. A on za zeď, nebo zvyk. Odešla a odešel. Bohu dík a bohužel.
1: ZUŠ Open Pardubického kraje se uskuteční v areálu kláštera Nahoře Matky Boží u Králík tuto neděli. V rámci 10. ročníku celostátního festivalu se představí na 550 žáků a pedagogů všech oborů základních uměleckých škol v kraji a pozvaní hosté. Dobrovolný příspěvek z celého dne bude věnován na opravy kláštera. Více pro Glasu řekla ředitelka ZUŠ Králíky a radní asociace ZUŠ za Pardubický kraj Zdeňka Křížková.
2: Srdečně vás zveme na regionální kulturní akci ZUŠ Open Pardubického kraje. Přijďte svojí účastí podpořit nejen vystoupení žáků základních uměleckých škol Pardubického kraje a pozvaných hostů, ale také krásné poutní místo. Celodenní kulturní program bude zahájen v 10 hodin nedělní mši svatou v klášterním kostele na Nanebevzetí Panny Marie s doprovodným hudebním programem. Zazní misa lyrika českého skladatele Pavla Staňka. Jako účinkující se představí spojené dětské pěvecké sbory ZUŠ Přelouč a ZUŠ Bohuslava Martinu Polička, smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a skvělý Národní dechový orchestr. Hlavním sbormistrem a dirigentem hudebních částí mše bude pan Jaroslav Šlajs. Jako host vystoupí pěvkyně Irena Pohl Houkalová. Na nedělním mši svatou plynule naváže odpolední kulturní program na ozvučeném pódiu v blízkosti kláštera. Představí se dechový orchestr ZUŠ Králíky, swingový orchestr Black Band ze ZUŠ Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a taneční orchestr Let's Band ZUŠ Alfonze Muchy Letohrad. V okolí kláštera a v refektáři vystoupí dále také žáci hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Součástí programu bude i prezentace činnosti výtvarných oborů a výtvarné dílny. Celodenní kulturní program vyvrcholí slavnostním koncertem v klášterním kostele na Nanebevzetí Panny Marie od 15 hodin, na kterém vystoupí laureáti a vítězové uměleckých soutěží a vyhlasná hudební tělesa a sbory i uskupení. Přijďte oslavit den plný uměním na Dolní Hedeč. Moc se na vás těšíme.
1: Pozvala za organizátory Zdeňka Křížková.

Mám klobouk, šálu a víro, milion poznámek v bloku na gumičku. Život je můj milý brachu, zastav se na chviličku.

0: téhle době důvěřovat Bohu. Jenomže právě, že těžký věci...
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Od mikrofonu odpoledního Plusu zdraví.

0: Prešově. Podle předběžného posudku je část betonových sloupů nekvalitní a nejde opravit. Ministr obrany Kaliňák kvůli tomu včera ukončil spolupráci s konzorciem firem, ve kterém byly i společnosti napojené na maďarského podnikatele z okolí Viktora Orbána. O tom všem budeme mluvit. Teď si ale poslechněte zprávy Moniky Vrchotové.
1: Pěkné odpoledne. Stíhačka NATO sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly. Stalo se to kolem poledne. Trosky bezpilotního letounu podle úřadu zřejmě nespůsobily škody.
2: Estonský ministr obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Ministr obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v devátých třídách. Někteří žáci budou muset zkoušku absolvovat v náhradním termínu 9. června. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ní reagovaly.
3: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Téma detailně rozebereme v následujícím vysílání odpoledního Plusu. Ochrana lidských práv by mohla být pod ministerstvem spravedlnosti oslabená. Shoduje se na tom bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková a veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle nich jde o komplexní téma, které nepatří jednomu rezortu. Kabinet včera schválil, že některé odbory na úřadu vlády zaniknou. Od července budou spadat právě pod ministerstva.
5: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
6: Řekla Šimáčková-Laurenčíková. Převádět se budou i jiné odbory. Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
7: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
6: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Čeští hygienici už minulý týden informovali, že riziko importu eboly do Česka je nízké. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 000 odsouzených.
8: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy. Státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
9: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
8: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
10: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
8: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet loupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Případ pokusu o

0: Zapálení brněnské synagogie bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z Černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června.
1: Na místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemysťovat, říkám, do konce měsíce.
0: Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisté. Majitel zooparku Tomáš Machač s úřady spolupracuje a podle svých slov pumy převeze. Pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Vyškova narůstá fronta kamionů na příjezdu do Brna. Zastavují před Ostrovačicemi na kilometru 176, osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 181. A hlavní část pražského okruhu směrem z D1 k letišti je za sjezdem na Vestec po vážné nehodě na 4,5 kilometru neprůjezdná. Kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice, osobní auta zpomalují před Jesenicí. Dobře dojeďte. Středeční počasí bude podobné jako dnes, bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně se i jinde přidá místy občasný déšť nebo přehánky a hlavně na východě odpoledne a zpočátku večera taky bouřky. Teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

nie umře. Snad jak řemeslo, nic víc, bral s Jeronyme Boši svůj úděl. Pod skořápkou tvých vajec stvůra

jak těla na tvém obraze prorůstám, větve mi pochyb často, bez velkého boje. Obraz se jmenuje Poslední soud a jedno tělo na

0: Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař designér Ronnie Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky. Zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliéfy na téma benátských zrcadel. Umělec začal svou sbírku jako student.
1: Když jsem prodal svůj jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staromáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, tahle Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a to už u toho.
0: Veřejnost může výstavu v hlavním městě vidět ode dneška do 15. srpna.

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce, kedy srdce.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

Kdeže ti koniec? Do mraku odetá oblietaš svet. Povedz mi, vodička, povedz, či budeš tu o rok, keď vrátim sa späť.

0: Unikátní folklorní vystoupení čeká kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce na Brněnsku. Tento pátek od 19 hodin vystoupí hudebník Martin Brdečko. Spojil tradiční asijskou hudbu s tou českou.
1: Posluchači se můžou těšit na interpretaci lidových písní z Horňácka na flétny nepálských nevarů. Bude vstupné dobrovolné, které bude použito na uřízení nových varhan do kapely. Nevarové jsou takový specifický kmen. Cítí si právě v Nepálu, jsou hodně jako kulturně založení. Jejich hudba je pestrá, mají svoje vlastní tradiční nástroje, z níž právě jedna je ta flétna příčná, dřevěná. A mají i vlastní skladby, vlastní kulturu. Ale i navzdory tomu, jak je Nepál nehostinný, nebo je to docela chudý kraj, tak je ta kultura je dost bohatá, takže mě právě zaujalo, já jsem se k té flétně dostal shodou náhod a právě jsem zkusil zkomponovat náš folklor v tradiční flétnou tohoto kmene. A navíc jsem ty skladby zaranžoval do takového uklidňujícího až kolébavkového aranžma.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

očami čerpě. A bola vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svet. Padala omietka,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Titulní strana katolického týdeníku s číslem 21 se věnuje příběhu krádeže a znovu nalezení lebky svaté Zgislavy. Další témata Proglasu přiblížila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: Ohlížíme se však také za oslavami svatého Jana Nepomuckého napříč republikou a také za katolickým festivalem už 170. v Německu Katholiken Tag, protože letos se konal v Bavorsku a i česká církev zde měla tradičně svůj stánek. Tematickou dvoustranu jsme tentokrát i kvůli Světovému dní médií věnovali ověřeným zprávám a jak jsou pro nás každého důležité. V anketě se dovídáme, že ověřené zprávy jsou pojistka naší osobní svobody. Pravdivé slovo buduje důvěru, stabilitu, demokracii. Nepravdivé slovo ničí, vede k manipulaci, chaosu i konfliktům, říkají nám různí aktéři slova, kteří se vyznají ve zpravodajství. Vydali jsme se také do České tiskové kanceláře, což je jedno z veřejnoprávních médií, za ředitelem pro strategii číslem 2 ČTK. Máme s ním rozhovor, ve kterém říká, že slovo má možná dnes v době moderních technologií menší váhu, ale pravdivá informace získala váhu mnohem větší. Ohlížíme se rovněž za setkáním křesťanských médií na svatém Hostýně, a to proto, že přinášíme zkrácenou promluvu arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je v rámci České biskupské konference za média odpovědný a také na svatý Hostýn přijel a debatoval s novináři.
0: Další články katolického týdeníku poukazují na sjezd potomků sudeckých Němců v Brně. Koubová pokračuje.
1: Přinášíme ohlas z papežské rady Justitia et Pax, z její české pobočky, kterou u nás vede biskup Tomáš Holub. Je to text nebo výzva, jak si být navzájem dobrými sousedy, protože dobré sousedství není samozřejmost. Co všechno je proto zapotřebí, nám říká v prohlášení rada Justitia et Pax. A my ji také přetiskujeme. Tématu o bouři a nevoli kolem setkání a na návratu potomků sudeckých Němců na to, aby se podívali do Brna a snažili se smířit, se věnujeme také v komentářích na straně 8. No a protože se blíží Noc kostelů, věnujeme jí tentokrát úvodní stránku Perspektiv, kde Kristýna Štamberová, autorka, která pracuje na pastoračním oddělení brněnského biskupství a koordinuje přípravu Noci kostelů v diecézi, popisuje, která v loni prošla inkognito několik míst, kde se pořádala Noc kostelů a co z toho měla za dojmy a co z toho vlastně sdílí jako zkušenost. A já to zhrnu. Radí vlastně, aby taková Noc kostelů pro každý kostel byla spíše ochutnávkou ze života farnosti, čili hostům ukázat, co se zde skutečně odehrává. A také je nechat třeba i v tichu a vlídně je přijmout. Na stránce Doma se věnujeme dětem a knihám. Víme, že všichni si stěžují, že děti dnes už nečtou. A tak přibližujeme nové formy, jak seznámit děti s literaturou, respektive to, co už sami dělají, co je baví. Ale zeptali jsme se také naší spolupracovnice Terezie Braindlové, jak se stalo, že pro své tři děti ona sama dokonce knihu napsala. Jmenuje se o namyšlené šalince a v Albatrosu už udělali druhý dotisk, jak vznikne něco takového, že se maminka rozhodne dětem napsat knihu. A tak přeju hezké počtení a klidný týden.
0: Zhrnula Proglasu nové číslo katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí. Prý jsem kozorok.

zrcadla hned, raději bych utek, dieta je klam. Tak piju kolu, na trávení mám půlku rapoxolu. Já vím, že takový jsem, i takový můj táta byl, jo, jo. Já vím, že takový jsem,

0: že takový jsem. Takže nakonec láska přijde sama, cvaka spadne klec a zazvoní hrana.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

zelżeże. A aby weszło do sinie, strakaty kocie, ornetze, że.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

0: nevybírám. Něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.
1: Za pár okamžiků je 16 hodin a to znamená jen dvě věci. Že se můžete těšit na hodinový pořad, dnes to je Slyšte lidé, a že se od mikrofonu loučí Lenka Pekařová. Já předávám mikrofon své kolegyni Alče Rubášové.

Začíná hudební týdeník Slyšte lidé. Dnes zhruba po roce a půl s přehledem novinek z oblasti vokální hudby. I tentokrát jsem jej nazval K čemu nástroje, novinky z vokální hudby. Jedná se o třetí díl tohoto volného cyklu a od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař.

textu, ale hlavním nástrojem, který formuje atmosféru i strukturu písní. Instrumentace je ostatně minimalistická a vytváří komorní rámec, který nechává vyniknout detailům vokální interpretace a také práci s tichem. Album je osobní výpovědí, která vznikala 10 let a odráží životní proměny autorky mezi mateřstvím, cestováním i tvůrčím dozráváním. My si poslechneme čistě vokální skladbu s názvem Sevika.

Přehlídku novinek z vokální hudby zahájila Beata Bocek s písní Sevika z alba Bílo. Finské vokální kvarteto Tuuletar vstupuje svým novým albem Mámo do nové etapy své tvorby. Nahrávka spojuje jejich virtuózní práci s hlasem, s moderní produkcí a návratem ke spolupráci s americkým vokálním studiem Liquid Fifth. Základem písní je výhradně hlas. Zpěvačky využívají širokou škálu technik od rytmického beatboxu přes imitace nástrojů až po archaicky znějící zpěvní styly inspirované ugrofinskou tradicí. Hlas zde funguje současně jako melodický, harmonický i perkusivní nástroj. Album tematicky stojí na vztahu k přírodě a k matce zemi. Vokální aranže často evokují

přírodní procesy a cykly, a to jak repetitivními strukturami, tak proměnlivou dynamikou, která připomíná proudění, vítr nebo puls krajiny. Budeme poslouchat skladbu Kielu Weinen.

Slíbil jsem, že si dnes budeme představovat jak čistě vokální kapely, to byla teď finská formace Tuuletar, tak ty, které si k vokální tvorbě odskakují v rámci bohatěji instrumentovaných alb. Skupina Saodai z ostrova Reunion představuje hudbu zakořeněnou v tradičním stylu maloja, ale otevřenou moderním vlivům. Jejich zvuk spojuje syrovou energii alternativního roku s komplexními perkusivními strukturami typickými právě pro ostrov Reunion. Texty jsou v kreolštině a francouzštině. Přitom hlas opět není jen nositelem textu, ale i rytmickým a zvukovým prvkem, který se organicky propojuje s perkusivními nástroji. Vokály se zapojují do rytmického proudu, podobně jako tyto nástroje. Na albu L'Odeur La Vie najdeme i čistě vokálně rytmickou skladbu Domin.

To byla tedy skupina Saudai z alba Loder La Vie, které vyšlo v listopadu 2025. Estonský soubor Estonian Voices se pohybuje mezi jazzem, klasikou a folkem. Aranže umělecké vedoucí Kadri Vorant citlivě spojují estonskou hudební tradici se současným a cappella projevem. Vokální práce je mimořádně jemná a precizní. Šestice zpěváků vytváří dokonale vyvážené harmonie, v nichž vyniká čistota intonace, detailní práce s dynamikou i schopnost nenápadně modelovat barvu zvuku. Charakteristickým znakem je propojení technické virtuozity s lehkostí a hravostí. Hlasy se plynule proměňují mezi rolí melodickou, doprovodnou i rytmickou, aniž by ztratili přirozenost a lidské teplo. Tady jsou Estonian Voices a skladba Kallimäe, Kallimäe.

pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme novinky z oblasti vokální hudby. Prvky písničkářství, jazzu i komorní hudby najdeme na nejnovějším albu violončelistky a zpěvačky Doroty Barové, píseň Pro my. Hlas je zde mimo jiné prostředkem vzpomínky a dialogu. Tichého, soustředěného a hluboce osobního. Zpěvačka, která na svých minulých albech zpívala polsky, tentokrát přešla na češtinu, což změnilo rytmus i melodiku zpěvu. Jazyk působí přímočařeji a ukotveněji, zatímco jediná polská skladba na albu vytváří kontrastní, osobně laděný akcent. Hudební doprovod je střídmý a citlivý a spíše jen podtrhuje vokální linku. Ostatně na albu najdeme i tuto skladbu bez nástrojů s názvem Snové pokoje.

True Picture, pravdivý obraz, je název alba, které v roce 2025 natočila maďarská zpěvačka a kontrabasistka Veronika Varga. Repertoár tvoří tradiční písně, které jsou interpretovány s respektem k původu, ale zároveň s osobitým rukopisem. Jedinečné je propojení hlasu s kontrabasem. Nástroj je rovnocenným partnerem zpěvu, často rozšiřuje jeho výraz do hlubších rezonujících poloh a vytváří pevný, ale citlivý základ. Celková atmosféra alba je křehká a meditativní. Hlas zprostředkovává univerzální témata s lehkostí a hloubkou, přičemž minimalismus aranží nechává plně vyniknout jeho barvu, dech i ticho mezi tóny. Nám Veronika Varga ze svého alba zaspívá řeckou námořnickou píseň z Dodekanésu s názvem Ty Thalassa, ty Galany.

po maďarské zpěvačce, která nám zpívala řeckou píseň, to bude estonsko-švédská spolupráce. Třetí album souboru Strand Rand se jmenuje Pyhjast Tousvat Ílit, což znamená porivy větrů ze severu. Kolekci lze chápat jako sbírku dokumentárních písní. Jednotlivé skladby nesou otisk konkrétních lidských osudů a historických situací napříč více než stoletím. Vokální složka stojí v centru sdělení. Dvojice zpěvaček vytváří jemně propletené vícehlasy, ve kterých se střídá unisono s citlivou harmonií. Hlas zde funguje jako médium paměti, vyprávění i emocí. Zásadní je práce s jazykem. Švédština, estonština i estonsko-švédské dialekty se prolínají v jeden zvukový celek. Obohacením je i rozdílná fonetika jednotlivých jazyků. Vybral jsem estonskou lidovou píseň ve dvojjazyčné verzi Makein Yles, Makein Alla.

To byla tedy estonsko-švédská skupina Strand Rand. Výrazově bohatou a stylově otevřenou práci s hlasem najdeme i na albu Radio Sevdah bosenské skupiny Divanhana. Vedle tradičního zpěvu se objevují i modernější prvky, například rytmizovaná deklamace nebo vlivy rapu, které rozšiřují vokální jazyk bez ztráty autenticity. Celek nabízí široké spektrum nálad, od teskných balad po hravé a experimentální momenty, a potvrzuje, že bosenský tradiční styl sevdah může být živým, proměnlivým žánrem, ve kterém hlas funguje jako most mezi minulostí a současností. Album je také poctou rozhlasu jako místu paměti a inspirace. Tady je Divanhana a Molitva.

Věnujeme se ukázkám vokální tvorby z různých zemí. Vokální technika je klíčovou složkou alba Dune Voices Urny Čahar Tukči, mongolské zpěvačky z Číny. Ta pracuje s širokým spektrem barev, rezonancí i dynamiky, od jemných téměř meditativních poloh až po plně rozezněné stepní výkřiky. Autorské skladby vycházejí z mongolské tradice, ale směřují k univerzálnímu výrazu. Hlas zde funguje jako nositel krajiny, emocí i kulturní paměti, aniž by byl omezen jazykem nebo konkrétním stylem. Album je nahrané čistě a kapela, lidský hlas nahrazuje veškerou instrumentaci. Budeme poslouchat skladbu Adanga.

Když už jsme se dostali až do mongolských stepí, dovolím si teď pořad trochu odlehčit českým textem o ponožkách pod stromečkem. Ano, půjde o píseň Michala Horáka, která vznikla před Vánoci 2025. Autor v ní spojuje rytmizovaný zpěv s lehce ironickým textem. Aranžma nechává vyniknout hlasovým vrstvám. Vokální složka písně je postavena na kontrastu mezi solovým zpěvem a více hlasy. Hostující mužský oktet Gentleman Singers dodává refrénu plnost, sborovou energii a vánoční zvukovou okázalost.

0: ponožky.
1: Ponožky si můžeš dát na ruce, když tě svírá chlad, či potřebuješ z trouby vyndat štrůdl,
0: už nemusíš pindat.
1: Nezatíží peněženku na rande, když půjdeš venku a potřebuješ body navíc, tak zaplní
2: podprsenku.
1: Ponožky, ponožky, nejlepší dárek jsou ponožky, ponožky, ponožky, ponožky, nejlepší dárek jsou ponožky.

Další, koho si představíme, bude kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. V jejím případě je vokální složka vystavěna opět na proplétání hlasů. Více hlasy vznikaly organicky v neformálních situacích, což se odráží v přirozené souhře a dynamice souboru. Charakteristická je kombinace tradičního a současného. Hlasy čerpají z lidového zpěvu, ale zároveň experimentují s harmonií, strukturou i zvukovou barevností, čímž vzniká moderní vokální jazyk. Celek působí jako zvuková metafora úsvitu, ostatně album se jmenuje Svitánok. Od tichých intimních momentů přechází k postupně se rozvíjející síle, kde se vrstvené vokály stávají nositelem světla, naděje a vnitřní energie. Budeme poslouchat ukrajinskou lidovou píseň Cihanka Voroška. Cihanka.

Další ukázka bude pocházet z alba Mère Mine belgické vokální skupiny Hela. V jejím případě je vokální složka koncipována jako dialog síly a zranitelnosti. Zpěvačky pracují s jemnými dynamickými přechody, kontrastem mezi sólem a kompaktním vícehlasem i s proměnlivou barvou hlasu. Inspirace ženskými hlasy napříč historií se promítá do výrazové naléhavosti. Hlas zde funguje nejen jako hudební nástroj, ale i jako prostředek sdílení zkušenosti a identity. Celek působí jako současná, ale ukotvená vokální estetika. Ocenění Flanders Folk Award pro nejnadějnější kapelu potvrzuje schopnost této skupiny vytvořit osobitý kompaktní zvuk, založený výhradně na práci s hlasem. Poslechneme si píseň Strader, která pojednává o ženě, co by bojovnici.

Na závěr pořadu jsem si nechal skupinu, kterou bych primárně nespojoval s vokální hudbou. Hraje country s přesně takovým nástrojovým doprovodem, jaký od tohoto žánru čekáme. Nicméně na albu Furt dokola jsem našel i jednu výraznou vokální skladbu. Jedná se o jablunkovskou skupinu Bluff, která na scéně působí už 40 let a vyznačuje se mimo jiné texty ve slezském nářečí Po našimu. V něm ostatně zpívá i Beata Bocek, která tento pořad zahajovala. V případě Bluffu je projev kapelníka Tomáše Tomanka civilní, přímočarý a sdělný, často s nadsázkou. Zpěv se opírá o vyprávěcí charakter písní a blízký kontakt s publikem. Hlas funguje jako prostředník každodenních příběhů, humoru i sounáležitosti. Na závěr tedy skupina Bluff a píseň Kostkovský potůček o potoce, který pramení v horách a ústí do řeky Olše. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní pořad líbil. Hudbu pro vás vybíral a pořadem vás provázel Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Kostkovský.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Rozhlas Plus.
4: Ukrajina se omluvila pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru. Podporný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Rumunská stíhačka střežící v rámci NATO vzdušný prostor nad Estonskem sestřelila ukrajinský nepilotovaný letoun. Oznámilo to ministerstvo obrany v Tallinu s tím, že trosky dronu pravděpodobně nezpůsobily žádné škody.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociální síti X napsal, že Ukrajina se Estonsku a všem pobaltským přátelům za nechtěné incidenty tohoto typu omlouvá. Rusko podle Tichého dál záměrně používá prostředky radioelektronického boje k odklonění ukrajinských nepilotovaných letadel do Pobaltí. Mluvčí ukrajinské diplomacie zdůraznil, že Kyjev nevyužívá vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska ani Estonska.

0: Mění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici. Německo se postará taky o 6 lidí, se kterými nakažený přišel do kontaktu. Čeští hygienici už minulý týden informovali, že riziko importu eboli do Česka je nízké. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o půl roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současný kabinet je na to vyčlenil letos.
4: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou Správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Informace pro řidiče. D1 před Prahou je dnes extrémně ucpaná kvůli dřívějším nehodám na okruhu. Brzdí se za sjezdem na Čestlice na 7. kilometru a téměř půl hodiny se popojíždí až ke sjezdu na jižní spojku. Dál ve směru do centra zpomalíte i před Nuselským mostem a k omezení u muzea pojedete 15 minut. V Legerově u křižovatky s Rumunskou navíc v prostředním pruhu bourala 2 osobní auta. Na jižní spojce trvá silný provoz jak ve směru k Barandovskému, tak i k Lanovému mostu a ještě k Belská směrem z Hloubětína do Letňan. Tam byla nehoda za sjezdem z Novopatské. Teď už je pryč kolona, se ale stále vleče Novopatskou od sjezdu na Satalice i Průmyslovou od Hostivaře. Šťastnou cestu. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, postupně místy od západu občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jedna za všechny a všechny Bůh ví zač. A tak nevím, jestli víš,

Je 17 hodin 10 minut, úterý 19. května a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. V následujících minutách vám nabízíme k poslechu týdeník Barvínek. Poté 5 minut před 18. hodinou uslyšíte myšlenku na den z promluvy papeže Lva 14. A od 18. hodiny vás zveme k poslechu přenosu mše svaté z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Přeji vám příjemný poslech.

0: Základní umělecká škola Liberec s kapacitou přes 2800 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje žáky na profesionální studium i pro amatérskou uměleckou činnost. Její motto, historii, současnost i úspěchy přiblížíme v dnešním Barvínku. Mou milou povinností je v našem pražském studiu Proglasu přivítat ředitele základní umělecké školy Liberec Tomáše Kolafu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane řediteli, v čem je ZUŠ Liberec podle vás specifická, výjimečná nebo jedinečná?
1: Já myslím, že každá ZUŠka je výjimečná, specifická a výjimečná. Ta liberecká má jedno specifikum, že je jediná v tak velkém krajském městě, je největší v České republice co do kapacity a má stoletou tradici. A myslím si, že ta výjimečnost spočívá v tom, že celá řada žáků a studentů, kteří k nám chodí, tak jejich rodiče a prarodiče chodili též do této školy. Tehdy se jmenovala Hudební a od roku 61 Lidová škola umění.
0: Mm-hmm. K historii si ještě něco řekneme, ale teď by mě zajímalo, kolik žáků k vám aktuálně dochází, protože ty kapacity jsou opravdu obrovské.
1: Máte pravdu, že kapacita je skutečně obrovská a v tuto chvíli máme necelých 2000 žáků. Tu rezervu máme z jednoho prostého důvodu, že potřebujeme prostory, protože ten zájem je tak enormní, že každý rok několik stovek studentů potenciálních a žáků musíme odmítat. A do budoucna máme plány, jak právě rozšířit prostory, jak zpřístupnit obyvatelům Liberce to, aby mohli v té základní umělecké škole vzdělávat své děti.
0: Zmínila jsem vaše motto, to zní tradice, kvalita, porozumění. Jak se projevuje v praxi, ve výuce?
1: Tak tradice, to samo o sobě je velmi široký pojem, ať už od historie přes hudební skladatele, přes pedagogické vzdělávání právě v umělecké oblasti, tradice školy jako takové, tradice i generací, které vlastně přišly do Liberce po druhé světové válce, protože museli budovat úplně v podstatě novou společnost. A kvalita, tak kvalita je, myslím, na prvním místě. Já si myslím, že kvalita se projevuje právě v tom, že nejsme institucí, která připravuje někoho na to, aby naskočil na první vějíčku, na ty prvoplánové záležitosti, které jsou líbivé, ale kvalita, aby náš absolvent, přestože se nebude dál rozvíjet profesionální cestou, tak aby dokázal porovnat, co má skutečnou kvalitu a hodnotu. Takže to je kvalita. A porozumění, tak to je snad nejširším slova smyslu. Ať už porozumět sám sobě, porozumět mezi lidmi, porozumět tomu, co dělám, pro koho to dělám a v jaké době to probíhá.
0: Mm-hmm. Zmínili jsme více než stoletou historii školy, tedy datuje se její vznik k roku 1925. Jak se za tato léta měnila a vyvíjela?
1: Tak to bychom potřebovali skutečně nejméně celý den, abych vám všechno mohl vysvětlit a popsat, ale vezmu-li to stručně, tak v roce 25 v září vznikla v Liberci se 120 žáky, takže vidíte, že ten progres je obrovský. A tehdy jen tak pro zajímavost, v tom roce 2025 se otvíraly především hudební obory, protože neexistovalo to vzdělávání čtyřoborové, jako je dnes. A taková perlička je v tom, že tehdy se přihlásil i jeden žák na sborový zpěv, takže v té kronice jsme našli, že tam je jeden žák sborového zpěvu, netuším, jakým způsobem ten sborový zpěv reálně prováděli.
0: Ještě můžeme k té historii dál, jakým způsobem se tedy vyvíjela.
1: Během první republiky vlastně ten český živel, který v Liberci byl, tak díky přílivu úředníků, tak zhruba těch 5% na těch 15-20 bylo českého obyvatelstva procent a tehdy obyvatelé měli k dispozici ty základní obory, to znamená klavír, housle, dechy a během druhé světové války byla škola na 6 let uzavřena. Pak vznikla hudební škola, která do roku 1948 fungovala. Postupně se rozvíjela, vlastně po roce 1948 musela přijímat i nové pedagogy, protože ten zájem byl tehdy obrovský po zhruba 50. a 60. letech vůbec. No a v roce 1961 se hudební škola stala Lidovou školou umění, což znamenalo, že k tomu hudebnímu oboru přibyly další tři nehudební, se říká zjednodušené taneční, výtvarný a literárně dramatický. A škola sídlila v centru, kde dnes jsou neziskové organizace. Postupně po revoluci přešla do dnešní banky v centru města. Kdo znáte Liberec, tak určitě víte, o čem hovořím. A v roce 1995 byla postavena, tehdy na to byla taková doba, dneska už si myslím, že by se to asi nepodařilo, postavena na pozemcích, kde byly zbourány městské domy, tak přesně na tom půdorysu byla postavena budova současné základní umělecké školy. A od samého počátku to bylo s důrazem na umělecké vzdělávání. To znamená, byla postavena budova pro základní uměleckou školu a navíc v tom roce 1995 tato budova se stala stavbou České republiky. Takže i to ocenění, tak jako máme v Liberci Ještěd, což je stavba století, tak v roce 1995 byla Zuška stavbou roku. No a od té doby se rozvíjíme dál. No a když tu historii mám ukončit, tak k dnešnímu dni prostě už nemáme místo, kam bychom uložili ani špendlík. Takže čekáme, že přece jenom se něco urodí a budeme moci být v nějakých dalších prostorách.
0: Mm-hmm. Jakou roli hrála Zuš Liberec v kulturním životě tady toho města i třeba v minulosti?
1: Asi jako v každém městě, bez ohledu na to, jak je veliké, jaký má počet obyvatel, musím říci, že vychováváme umělce, kteří jdou profesionálním směrem, a pak umělce amatéry, kteří, dejme tomu, když hrají na nějaký nástroj, tak pak hrají amatérsky nebo přestanou, ale mají najednou velkou touhu u umění zůstat. A ať už to je návštěva divadel, ať je to návštěva výstavních síní, ať je to návštěva divadelních představení, anebo vůbec se podílet na nějakém kulturním životě města, tak minimálně to podhoubí diváků a posluchačů a návštěvníků, tak to je, si myslím, jeden z těch největších důležitých benefitů, které dáváme městu, a také to, že vlastně kdo si projde základní uměleckou školou, ono to zní možná jako kliše, ale prostě umění z vás dělá lepšího člověka, ať se to komu líbí nebo ne. A ten, kdo tou Zuškou projde, tak ví, co je to kvalita, co je to tvůrčí svoboda, co jsou to skutečné hodnoty. A to slovo hodnota zdůrazní, protože dnes je to velmi zprofanované slovo.
0: Pojďme teď zpátky do současnosti a pojďme si říct, jaké obory u vás mohou žáci studovat. Řekli jsme si ty čtyři hlavní, tak já bych vás poprosila ke každému pár slov.
1: Řeknu to obecně. My vlastně vizí naší školy je rozvíjet maximální možné míře jedince. A aby on dokázal, když se naučí nějaké pemzum dovedností a vědomostí nabyde, tak aby je dokázal uplatnit v kolektivní a skupinové práci. Protože to přináší obrovskou motivaci. Najednou poznává nové kamarády, nové přátelé, ale zjišťuje, jak je důležité, a to bez ohledu na to, jestli v hudebním nebo v jiném oboru, aby dokázal fungovat takzvaně periferně, aby vnímal ty druhé, aby se jim dokázal přizpůsobit, nebo je dokázal ovlivnit. Takže když to vezmu, dejme tomu, na hudebním oboru, tak ve chvíli, kdy my máme ve druhém, třetím ročníku nějakého žáka, tak smyčcový orchestr hned to je první, aby uplatnil to, co umí. Dechový orchestr, a vlastně my potom v tom hudebním oboru navazujeme právě tím, že valná většina dětí se uplatní právě v orchestrech. A to má neskutečné dopady, nejen ty umělecké, vzdělávací, ale především sociální. Protože když třeba mám děti, které nejsou příliš úspěšné v tom literním vzdělávání, tak najednou tady mají pocit úspěchu, najednou jim to jde, jsou středem pozornosti v tom dobrém slova smyslu, mají co dát ostatním a nemají pocit, že jsou jakoby vyčleněni nebo že jsou stranou. Tak to si myslím, že vůbec základní umělecké školy v tomhle pro společnost dělají ohromnou, obrovskou službu.
0: Já vám zatím mockrát děkuji a pojďme nyní uvést první hudební ukázku, kterou jste na rozhovor přinesl.
1: Já bych si dovolil představit Severáček, to je liberecký dětský sbor Zuš, který nedávno slavil 65. A jeho zakladateli byli manželé Jiřina a Milan Uherkovi. A Milan Uherek je znám i tím, že upravoval celou řadu lidových písní, protože on je ze Bzence, takže k lidové tvorbě má velice blízko. A dovolil bych si představit lidovou píseň a její úpravu Chodila Mariška.

0: V Barvínku si dnes povídáme s Tomášem Kolafou, ředitelem Základní umělecké školy Liberec. V předchozím vstupu už jsme trošku mluvili o vyučovaných oborech, ale přece jenom já bych vás teďka poprosila o konkrétní představení. Můžeme začít třeba tím hudebním.
1: Hudební obor se zaměřuje na rozvoj individuálních dovedností. Obecně máme úplně všechny nástroje, i lidové, dudy, čembalo, varhany, harfu. Z těch, jinak jsou to všechno nástroje v orchestrech a k tomu směřuje i práce vlastně všech učitelů, že aby všechno svoje dovednosti a to, co na ty nástroje umí, mohli uplatnit v orchestrech.
0: Co literárně dramatický obor?
1: Literárně dramatický obor má ohromnou škálu od kreativního psaní přes individuální nebo kolektivní přednes, divadlo, ale nám děti i moderují interní večery, takže se učí dalším dovednostem, jak mluvit na mikrofon, všechny tyto dovednosti se naučí, ale hlavně se dokáží vyjadřovat, což si myslím je velmi důležité v tuhletu dobu.
0: Určitě. Potom tady máme taneční obor.
1: Náš taneční obor navazuje na klasický tanec. Možná někdo si představí balet na špičkách. Ano, jsou to klasické techniky a na špičky chodí skutečně jenom výjimečně děti, protože jde o bezpečí a zdraví dětí. A jinak v rámci toho studia, které je 7 až 11 leté, tak naše děti vlastně projdou moderním tancem, lidovým tancem i současným tancem. Ale základem je ta klasika, jak se říká.
0: A poslední je výtvarný obor a vy už jste mi zmínil, že má u vás poměrně zajímavé zaměření i vzhledem k regionu.
1: Co se týká výtvarného oboru, tak ve výtvarném oboru máme klasické techniky, plošnou prostorovou tvorbu, to znamená kresbu, malbu, grafiku, ale zaměřujeme se jako sklářská oblast právě na sklo. A to jsou ty tradice, které právě spojují severní Čechy s kulturou sklářství, ať je to broušené sklo, lehané sklo, malba na sklo, rytí, tak se budeme snažit do budoucna, abychom všechny tyto techniky mohli v tom oboru uplatnit.
0: Kdyby se někomu z našich mladých posluchačů zalíbil některý z oborů, který jste právě zmínil, jak se vlastně k vám může přihlásit a jak vypadají takové přijímací zkoušky na vaše obory?
1: To zní velice formálně, řeknu přijímací zkoušky, aby si někdo nemyslel, že se jedná jako přijímačky třeba na střední školu. My první červnový týden každý rok otevíráme školu, předtím máme dny otevřených dveří, kde mohou zájemci nahlédnout, jak to u nás chodí, takže avizujeme všechno předem a my zjišťujeme předpoklady. To znamená pro každý ten obor, jestli ten zájemce má předpoklady. A výhoda základního uměleckého vzdělávání je v tom, že máme takzvané přípravné studium, kde během toho prvního, respektive 2 roků, u těch nejmenších se vlastně může ukázat, jestli ty dispozice jsou. A tím, že jsme velká škola, tak máme možnost nabídnout pak třeba i určitou alternativu, když třeba se netrifí do hudebního nástroje.
0: Ještě bych se zeptala, v Barvínku vysíláme pořady o základních uměleckých školách poměrně pravidelně a já si při natáčení dělám takový malý průzkum. O jaký obor je u vás největší zájem? Tak zní anketní otázka.
1: Obor? No o hudební tradičně, o výtvarný, vlastně o všechny. My každý rok v podstatě musíme odmítat celou řadu uchazečů a já asi nedokážu preferovat nějaký z těch oborů. U nás je zájem o všechny 4. Každý rok z každého oboru, i ti, co splní přijímací řízení, tak my je nemůžeme z kapacitních důvodů vzít. Vlastně vybíráme jenom ti, co mají skutečně největší počet bodů. Ale to neznamená, že třeba když by někdo za 2-3 roky si řekl, já to zkusím znova, může přijít. Prostě to zkusí, když to jsou malé děti, oni mohou sociálně dozrát a vlastně se dokáží déle soustředit. Nebo někdo třeba začne chodit na střední školu a řekne si, no já bych chtěl se na tu kytaru naučit. Takže i tu možnost mají vlastně přicházet v průběhu své školní docházky.
0: Já si třeba pamatuju, že za mých mladých let byly hodně populární housle, že na housle často děti chodili a hráli. Je to pořád populární nástroj?
1: U nás ano, protože my skutečně máme orchestry, ale co se týká hudebního oboru, tak stále je populární klavír.
0: Ano.
1: To si myslím, že je prostě, nevím, jak je to možné, ale prostě klavír, asi to patří k nějaké, myslím, i jako všeobecnému vzdělání nebo povědomí v těch rodinách a je celá řada rodin, který ten klavír mají doma.
0: Zmínil jste i harfu. Je populární?
1: Je populární a máme vlastně asi 12 žáků průměru, 10 až 12. A právě, že mají uplatnění v komorní hře, v orchestrech, jako solisté hrají. A přece jenom harfa je královský nástroj, jeden z těch nejstarších. A pořád, když někdo vidí harfu, tak je to pro něj určitá míra vznešenosti nebo něčeho, co není všední, asi tak bych řekl. Takže zájem o harfu máme veliký.
0: V hudební ukázce jsme slyšeli severáček. Takže už první taková vlaštovka toho, na co se budu ptát. Jaká tělesa a soubory vzuš Liberec fungují? Pojďme alespoň některé, třeba ty největší, já věřím, že jich je asi hodně.
1: Tak ten, co se týká sborového zpěvu, je to severáček, který má mezinárodní skutečně i věhlas. Co se týká orchestru, tak máme přípravné dva smyčcové orchestry, komorní orchestr, symfonický orchestr, pak máme soubor zobcových fléten, zobáček, dechovou přípravku, dechový orchestr, jazzovou přípravku, jazzový big band a tak dál, tak bych mohl pokračovat. Čili to uplatnění těch žáků je ohromné. A co se týká komorní hry, tak vždycky v těch tříletých cyklech tak ti šikovnější děti mohou hrát právě i komořinu. Letos shodou okolností byla i soutěž. Takže jsme měli celou řadu komorních těles, ať v dechových, anebo smyčcových kategoriích.
0: U souboru mě ještě napadá otázka, zda se angažují i na veřejnosti, když si vezmeme třeba nějaké akce města. Vystupují tam třeba vaši žáci?
1: My pořádáme především aktivity ve škole, pořádáme aktivity do zahraničí, máme celou řadu partnerských škol, vlastně od Melbourne až po Kanadu. Máme kontakty plus celou Evropu. Rádi vystupujeme na akcích našeho zřizovatele, což je statutární město Liberec. Vystupujeme v rámci všelijakých festivalů, na soutěžích. My prostě chceme, aby to bylo především přínosné pro děti. Samotné vystoupení má být součástí cesty, nikoli v cílem.
0: Na webu Základní umělecké školy Liberec mě zaujal projekt Akademie 55+. Znamená to, že vaše škola není jen pro děti a mladé?
1: Tak když vemu jednu věkovou skupinu, to jsou ti, kteří k nám chodí od těch 5 do 20 let zhruba, tak to je samozřejmě to největší procento. Pak máme v rámci ještě těch nejmladších, ale Akademie 55+, to je takový úžasný svět, protože my jsme otevřeli výtvarný obor a v tuto chvíli je tam zhruba asi 10 až 12 akademiček, my říkáme. A má to nesmírně obohacující hodnotu směrem, když bych vám to přirovnal, tak vezmu-li třeba pedagoga, tak něco přednáší dětem nebo jim něco předvádí, ale tady existuje ohromná zpětná vazba, ještě větší než s těmi dětmi. Pro učitele, kteří tam jsou, tak to je zkušenost, protože oni probírají všechno možné na základě životních zkušeností a navíc tam ještě je i to, že často mají smysl pro humor a ten humor je často zemitý, takže si myslím, že na první pohled křehké dámy jsou jako velice statečné dámy, bych řekl, a jejich práce je ohromná a myslím si, že to vícegenerační vzdělávání si myslím v dnešní společnosti je velmi důležité, protože naši výtvarníci mají vernisáže několikrát za rok. Akademičky mají svou vlastní, ale zároveň mohou vystavovat své práce a svá díla i na těch vernisážích žáků. Takže oni se tam vlastně scházejí. A nebo děti, protože všude máme vyvěšené ty artefakty, tak se ptají, a tohle maloval kdo? No tohle malovala 75-letá paní. No ta je dobrá. Takže si myslím, že i tohle to samo o sobě, tyhle ty situace jako přinášejí právě speciálně žákům na jednu novou zkušenost, protože každá rodina to má jinak a jiné možnosti a některé děti nemají prarodiče z mnoha důvodů, takže my jim vlastně tohle poskytujeme. A musím říct, že naše akademičky se v té škole cítí jako velmi mladá děvčata, jak je nazval náš pan učitel.
0: Pane řediteli, pojďme se teď trochu pochlubit, respektive vy se pojďte pochlubit se svými absolventy, kteří se třeba prosadili na profesionální umělecké scéně. Případně si pojďme ještě něco víc říct k soutěžím a přehlídkám.
1: Tak já si myslím, že představit naše absolventy, to je skutečná špička ledovce, jsou pro nás velmi důležití, možná i nepostradatelní v motivaci, ale myslím si, že to gro těch našich úspěšných absolventů je těch 99% všech, kteří tou školou projdou. Ale abych se vrátil zpátky k otázce, tak určitě všichni znáte moderátorku Marcelu Augustovou z České televize nebo herce a komika Oldřicha Kajzera. Máme vlastně možnost si poslechnout solisty v Národním divadle Aleše Bryscejna a další. Nechci na někoho zapomenout, už jenom tím, že vyjmenovávám, tak jsem určitě na někoho zapomněl, dejme tomu člena Kvárnery Tria, Marka Jerieho, violončelistu, který působil celý život v cizině a rád se k nám vrací a hlásí se k naší škole. Myslím si, že ti naši absolventi, kteří jsou úspěšní v profesionální sféře, a teď nemluvím jen o té hudební, ale třeba divadelní režisér pan Raimond, tak to jsou skutečné osobnosti, které vtiskly právě do kulturního života i v rámci republiky jako velmi silný otisk, nebo stopu, bych lépe řekl.
0: V Barvínku si povídáme o základní umělecké škole Liberec s jejím ředitelem Tomášem Kolafou. Zatím vám moc děkuji a teď opět poprosím o představení další hudební ukázky.
1: Tak já bych posluchačům nabídl, protože vyučujeme i klasické varhany, tak od Petra Ebena Jáť jsem v tom rozveselen, a skladbu nám přednese Eva Myslivcová, tehdy 18 letá, bylo to v roce 2000.

0: V Barvínku si dnes povídáme o základní umělecké škole Liberec. Pane řediteli, snad se neurazíte, když v následujícím bloku budu více osobní. V úvodu almanachu, který vznikl loni ke stému výročí založení ZUŠ Liberec, píšete: když se dnes ohlédnu zpět ke svým prvním krůčkům v Lidové škole umění, uvědomuji si, jak silně může jeden okamžik ovlivnit celý život. O kterém okamžiku tam mluvíte?
1: Hovořím o tom, že tehdy mě zaujalo, že přišel pan učitel, který hrál na housle, a já jsem viděl, že housle máme na půdě, na které dřív otec hrával, a tak jsem si říkal, to by mě bavilo, a to rozhodnutí ve mně naprosto spontánně v tom dětském věku najednou ne vybouchlo, ale prostě nastalo. Mm-hmm. A mně se i líbilo to prostředí hudební, mně se líbilo, že se zpívalo, mně se líbilo, že se tam i lidi hezky k sobě chovají, takže to bylo jako podobné jako u nás doma, že to prostě byla taková příjemná atmosféra a vlastně ta účast v základní umělecké škole, tehdy Lidové škole umění, mě nesmírně naplňovala. Takže to asi, protože kdyby mě to nebavilo, tak určitě po roce bych toho nechal, ale mně se líbili ti pedagogové, že měli smysl pro humor, že i něco jako uměli na první pohled, že se mnou pan učitel pořád hrál, vždycky mi zrovnal prsty, mě padala ruka a tak dále. To bych mohl vyprávět dlouho, ale ten první impuls byl, já přesně vidím to místo, to byla taková jednotřídka na kraji Liberce, kde jsme měli taková vysoká kamna, vždycky, když paní učitelka zatápěla, tak musela větrat, protože to kouřilo. A tehdy tam přišel pan učitel s houslemi, s klavíristou a zpěvačkou. No a vlastně, komu by se to líbilo, tak mohl vlastně zvednout ruku a dostali jsme takový lísteček. No, takže kež těch lístečků přistane i jako ostatním dětem mnohem víc. Takže to byl můj úplný začátek. A to, že jsem dospěl k ředitelování, ono, ta cesta je vždycky dlouhá. Já jsem si to nikdy neplánoval, upřímně řečeno.
0: Mm-hmm. Takže takovým přirozeným vývojem toho života.
1: Mm-hmm. No, protože já jsem začínal na základní škole, takže mám zkušenost i ze základního vzdělávání, což ve svém konečném důsledku vidím jako ohromný benefit, protože vlastně můžu srovnávat různé dva druhy školy, které vedle sebe existují a které jsou naprosto odlišné, jak v atmosféře uvnitř, tak i v tom vzdělávacím programu. Mohu to porovnávat i jako žák, protože bylo pro mě i takový svým způsobem osvobozující, že jsem nepřicházel s nějakou ohromnou trémou do té školy, protože ještě tehdy minimálně čtvrtina pedagogů věděla nebo si vzpomněla, že jsem tehdy byl žákem školy, takže já jsem se vlastně vrátil do své alma mater v roce 2000 a musím říci, že mě ta práce nesmírně naplňuje. Jako když se třeba byste se zeptala nebo nezeptala, co vlastně je důležité, tak asi nejdůležitější je, to mi řekl jeden kolega, který šel do důchodu, když jsem byl jako v rámci studia managementu, tak řekl, víte, na škole je nejdůležitější v té ředitelské práci udržet sociální smír. Tehdy jsem to vůbec nechápal. Samozřejmě ten život vás naučí, protože jako velec zhruba 100 zaměstnanců, že ta škola je veliká, je úplně něco jiného než třeba 20. A vlastně si musíte vytvořit vztah určité důvěry a toho, aby lidé se cítili dobře, aby vlastně, když chci dělat nějaké změny, tak abych je dělal skutečně promyšleně a ne s tím, že to bude příští týden, ono to někdy trvá hodně, hodně dlouho, třeba 2-3 roky, než něčeho docílíte a než všichni všechno pochopí a přijmou. A je to práce, která je na jednu stranu nesmírně vysilující, ale na druhou stranu zase vás dobíjí, protože máte možnost nějakým způsobem něco ovlivňovat, poznávat kolegy, to, jak se dívají na svět, že nevidíte jenom sám sebe, to si myslím je strašně důležité. A co bych ještě asi možná zdůraznil, je fakt, že když máte být ředitelem, tak to nemůžete brát jako práci, je to prostě služba. A pokud přijmete to základní trivium, jako když to bylo dřív, že byl farář, učitel a starosta, tak ti mají prostě sloužit. Tak si myslím, že pokud to přijmete a máte doma skutečně jistotu zázemí, že doma nemáte nějaký zásadní problémy, tak můžete v té ředitelské práci jako být pevně nohama na zemi A pak se to i projeví třeba v tom, že i ti lidé vás vlastně vnímají jako určitou jistotu, kotvu, že tam nejsou nějaký velký prostě kotrmelce v té škole a tak dále. Je to velká diplomacie. Mm-hmm. To vám teda musím říct jako ve vztahu k pedagogům, protože učitel na základní umělecké škole má úplně jinou mentalitu než na prostě zuška a základní škole něco jiného, protože na zušce jsou všechno v podstatě svým způsobem umělci v tom slova smyslu, že vnímají svět více emocí než ráciem. Takže často ty situace, které nastávají a které, do které vás přivede v podstatě stát nebo nějaký zákonný záležitosti, který prostě musíte prosadit, když vám se nelíbí, protože to tak prostě je, tak se stává, že prostě umělec to bere v osobní rovině. Jo, takže s tímhle se musíte naučit pracovat a vlastně být trpělivý v těchto těch věcech. Ono někdy člověk taky vybouchnu, to určitě, jo, ale ta trpělivost si myslím jako hlavní atribut a služba, to jsou asi možná dva pojmy, které bych zdůraznil, tak jsou asi nejdůležitější.
0: Já u té pozice ředitele základní umělecké školy vnímám poměrně silnou manažerskou roli, což jste samozřejmě i zmínil. Je to skoro 100 lidí, který vy musíte vést a manažovat. Ale samozřejmě je tam i ta láska k umění a to spolu nějakým způsobem musí souznít. Jak jste řekl o své lásce k umění, jste taky promluvil. Tak by mě zajímalo, jak to zvládáte celý vlastně uchopit a balancovat mezi tím.
1: No to bychom tu byli dlouho. Já vám to řeknu, že je jednoduše v tom, že prostě za těch 25 let jsem nikdy netrpěl pocitem vyhoření. Protože neustále vám ta škola, pokud ji vnímáte pozitivně a chcete pro ní něco udělat a fakt to vnímáte jako službu, tak samozřejmě něco vás vyčerpá, naštve a tak dále, to je normální. Ale nikdy jsem za ty roky netrpěl pocitem, že prostě ne, to už dělat nebudu, na to už nemám. To je opravdu něco, co se těžko popisuje. Možná to je i otázka povahy člověka nějakým způsobem. A taky musíte mít rád lidi, mít rád i ty, kteří vás nemají rádi.
0: Je něco, co vás každý den motivuje pokračovat a rozvíjet školu?
1: Jo, každý den. Každý den jsem vděčný za to, že můžu vstát a do té školy dojít. Já chodím teda do školy pěšky, je to asi 5 kilometrů, protože víte co, celý den sedíte za počítačem nebo jste ve škole, nemáte pohyb, takže já i během té hodinky raní vlastně se tak jako vyklidním, když mám nějakou bezesnou noc. Vlastně se mi to tak jako hezky srovná v hlavě a často jako najednou, když přijdu do školy po té hodině, tak mám jako úplně jiný pohled na věc a nehrodím to tak, anebo naopak to začnu hrotit, že si uvědomím, jak je to důležité, že musím zatím tvrdit a tak dále. Takže víte co, vy se ptáte na něco, co je těžko sdělitelné. Jo? To je jako kdybyste chtěla vyučovat někoho, co je kreativita. Jo? To prostě to jsou zkušenosti, které jsou. A vlastně to pochopí někdo, když v té funkci je, ono vás to najednou hodí do úplně jiné životní role, protože jste, moje babička říkala, no když seš do té nejvyšší hory, vždycky je první blesk. Jo, to znamená, že i tohle člověk musí ustát a musíte počítat s tím, že když něco je nepříjemného nebo příjemného naopak, tak vy jste první, kdo se to dozví a musíte s tím pracovat. Takže já to beru veskrze pozitivně, i když někdy je to těžký, ale nestěžuju si a vlastně jsem za to moc a moc vděčný. A i díky tomu, že mám prostě jistotu v rodině, máme velikou rodinu, takže mám vždycky za kým jít.
0: Pane řediteli, já vám zatím moc děkuji za upřímnost a poprosím vás o další hudební ukázku.
1: Abychom zdůraznili nějakou pestrost, která je opravdu veliká, tak si dovolím nabídnout cikánské melodie Sarasate, kterou Vojta Jakl ve svých 13 letech nahrál na housle, tehdy, když jsme natáčeli školní CDčko.

0: Stále posloucháte Barvínek a naše povídání o základní umělecké škole Liberec. Posledních pár otázek bych ráda věnovala budoucnosti a taky pozvání. Připravujete teď něco nového, nějaké nové projekty?
1: Tak nejbližší pozvánka, mám-li se dívat do budoucnosti, je první červnový týden, kdy máme zápis, kdy máme zkoušky, ale 2. června v úterý v Paláci Libik máme velký koncert, kam přijedou i spřátelené školy z Polska, z Kyjova, takže bude to moc pěkná akce, budou vystupovat naše orchestry, takže to je úterý 2. června, připomínám. A jinak té budoucnosti máme jistou perspektivu, že ve spolupráci s zřizovatelem, nebo spíše zřizovatel, připravuje možnost rozšíření prostor základní umělecké školy v Libereckém zámku. To je vedle paláce Libik. A tam bychom mohli otevřít skutečně velkorysé prostory pro výtvarný obor a pro naše dramaťáky, divadelníky, kde by měli skutečně vynikající zázemí. Mělo by tam být nahrávací studio, prostory. Starali bychom se i o místní kapli, která by byla nejen místem koncertním, ale třeba obřadním, to znamená pro svatby a tak dále. Takže ve spolupráci s městem, kdyby tohle skutečně dopadlo, tak to je pro nás ohromná perspektiva. Každá změna přináší mnoho pozitivního. Tady vidím snad jediné negativum v tom, že prostě budeme najednou trochu rozdělení, ale přece jenom to není tak daleko, je to docházkou asi 8 minut, takže si myslím, že by to nemělo být tak hrozné, ale je to šance právě pro výtvarný a pro literární dramatický obor, který má ohromnou podporu a musím říct, že to je obor, kde skutečně odmítáme velkou řadu skutečně šikovných dětí, protože ty prostory nemáme.
0: Jak vlastně vidíte budoucnost uměleckého vzdělávání a základních uměleckých škol obecně?
1: Tak my můžeme navázat na tu ohromnou tradici uměleckého vzdělávání. Já tím, že jsem byl 7 let členem prezidia Evropské asociace hudebních škol, tak jsem projel skutečně celou Evropu od severu na jih a od západu na východ. A musím říci, že není fráze, když řekneme, že jsme skutečně jako příkladným systémem uměleckého vzdělávání. A teď to myslím od těch základních uměleckých škol až po akademie přes konzervatoře. Protože my tady za velmi levné peníze dáváme do společnosti jako ohromné hodnoty právě ve smyslu rozvoje osobnosti, rozvoje i třeba handicapovaných dětí, teď nemyslím fyzicky, ale třeba i nějakým způsobem sociálně handicapovaných, kdy ty děti se k nám mohou v podstatě díky svému talentu dostat a není to finančně náročné ani pro rodiče, ani pro stát. Já si myslím, že každý, kdo by nějakým způsobem chtěl stáhnout ruku na základní umělecké vzdělávání, že v podstatě ochudí do budoucna společnost. Ono to nebude znát hned, ale najednou během 5-10 let se to projeví až v té další generaci, jaká je to ohromná ztráta. A myslím si, že tím, že ve vzdělávání poskytujeme komplexnost, my nejsme kroužky, tak já bych rád zdůraznil, že vlastně náš absolvent se naučí kontinuálně, systematicky umělecké řemeslo, bez ohledu na ten obor. A to je to, co je důležité, že se tomu nevěnujete nárazově. Tak rok budu chodit nějak třeba, já nevím, do kroužku v družině, takhle to není. My máme vzdělané pedagogy, kteří mají možnost se celoživotně vzdělávat. Mají možnost hledat nové možnosti jako ve vzdělávání, metody, techniky. A teď to myslím napříč jak hudebním, literárně, dramatickým, výtvarným, i tím tanečním oborem. A to si myslím, že kontinuita vzdělávání, to dlouhodobé působení na děti je úplně ten největší základ. Takže si myslím, že to samo o sobě je takový benefit. A když si dám na misku vah to, jaké dovednosti, znalosti si náš absolvent nese do života s porovnáním teda ekonomů, tak si myslím, že do budoucna je to jedna z nejlepších investic pro celou společnost.
0: Na úplný závěr vás poprosím o radu. Co byste řekl dětem nebo teenagerům, kteří váhají, jestli se umění věnovat a třeba vaši Zušku navštěvovat? Vyloženě těm dětem, mladým, co byste řekl?
1: Mladým přijďte a uvidíte a zůstanete.
0: Uzavírá dnešní Barvínek ředitel základní umělecké školy Liberec Tomáš Kolafa. Já vám moc děkuji, že jste vážil cestu k nám do Prahy a odpovídal velmi zajímavě na mé dotazy. Přeji vám i vašim žákům i zaměstnancům základní umělecké školy Liberec jenom to dobré.
1: Děkuji za vaše přání a pozvání a přeji také všem všechno dobré.
0: A na závěr vás poprosím o poslední hudební ukázku. Co teď zazní?
1: Tak pojďme k nějakému lehčímu žánru. To, že je lehčí, neznamená, že je lehčí na to ho i zahrát. Já bych rád představil Big Band, který má ohromnou tradici v naší škole vedle symfonických a dalších dechových orchestrů. Takže náš Big Band se vám představí skladbou One Mind Gillet.
0: Od mikrofonu se z pražského studia Proglasu loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.

Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí o 7. neděli velikonoční.

0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V mnoha zemích se slaví svátek na nebe vstoupení Páně právě v neděli. Obraz Ježíše, který se, jak říká biblický text, vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako končetiny s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás také vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustin k tomu říká, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro končetiny. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou skutečnost světa, pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu, přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládly tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Jak zní první velikonoční preface. Na nebe vstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě, rozšiřuje a poznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení a vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František rád nazýval svatými od sousedů, s nimiž prožíváme své dny, otcové, matky, prarodiče, lidé každého věku, stavu, těch, kteří se s radostí a odhodláním upřímně snaží žít podle Evangelia. S nimi, s jejich podporou a díky jejich modlitbám se i my můžeme učit den za dnem stoupat k nebi a zaměřovat své myšlenky, jak říká svatý Pavel v listu Filipanům, na vše, co je pravdivé, co je spravedlivé, co je milé. A s Boží pomocí uvádět do praxe to, co jsme slyšeli a viděli, a tak v nás i kolem nás rozvíjet Boží život, který jsme přijali při křtu a který nás neustále táhne vzhůru k Otci a šíří ve světě vzácné plody společenství a pokoje. Ať nám pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás po ní.
1: A nyní vám přinášíme mši svatou z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Bude sloužena za posluchače přátele Proglasu, celebruje páter Martin Holík, na varhany zahraje Dominik Laudát. Zpívat budeme písně z kancionálu číslo 415 Vstoupil pán v slávu nebeskou a na závěr číslo 422 nápěv B Přijď o duchu přesvatý. Písně číslo 415 a na závěr 422 nápěv B.

0: Dej nám slíbeného ducha utěšitele, toužíme po něm a litujeme svých hříchů, totiž ty nám kazí čistotu srdce, abychom mohli vnímat veškeré dary ducha. Litujeme toho. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám Ducha Svatého, ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
2: Amen.
3: Čtení ze Skutků apoštolů. Pavel poslal z Miléta do Efezu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: Vy víte, jak jsem si u vás počínal od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, i po celý ostatní čas. Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, se slzami a ve zkouškách, které mě potkali pro úklady Židů. Neopomenul jsem nic z toho, co by vám bylo k užitku. Ale hlásal jsem vám to a učil vás tomu veřejně i po domech. Vážně jsem kladl na srdce Židům i pohanům, aby se obrátili k Bohu a s vírou v našeho Pána Ježíše. A nyní mě to uvnitř všechno nutí k tomu, abych šel do Jeruzaléma. Co mě tam potká, nevím. Jen od města k městu mi Duch Svatý dosvědčuje a říká, že mě čekají pouta a soužení. Ale můj život nemá vůbec pro mě cenu. Jen když dokončím svůj běh a úkol, který jsem přijal od Pána Ježíše. Vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti. Konal jsem mezi vámi cesty a hlásal království Boží. A nyní já vím, že nikdo z vás mou tvář už nespatří. Slavnostně vám tedy dnes prohlašuji. Zahyne-li někdo, já na tom vinu nemám. Nic jsem nezameškal, ale zvěstoval jsem vám všechno, co rozhodl Bůh. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

Vzkřísil si je, když zemdlelo, usadilo se v něm tvoje státce. Ve své dobrotě ses postaral o chudáka Bože.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Jana.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Obdařil jsi ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi. Dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně si je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždy jsou tvoji a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě. Já jdu k tobě. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Oba dnešní texty, novozákonní i evangelní, mají jeden úžasný společný rys. Řekli bychom, že je to odkaz, že je to závěť, nebo staročeským výrazem kšaft. Když apoštol Pavel přichází do Efezu a má tu řeč ke starším obce, tak naraz mu Duch Svatý dává do úst něco, co možná sám ani nechtěl říci. Už nikdo z vás mou tvář nespatří. Dělal jsem, co jsem mohl, Bůh to ví a vy to také víte. A je tam pozoruhodná ta odpovědnost za druhé. Je to podle toho biblického, kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává. A tak Pavel mnoho dostal, dostal i tu výbavu směrem ku pokoře, protože až do svého obrácení pronásledoval křesťany z hloubky své židovské víry a vlastně potom měl celý život takto co odčiňovat a jemu to zároveň bránilo v tomu, aby mu to stouplo do hlavy. Takže on nikdy neříkal nic jiného, než že to skrze mě můj Pán Ježíš Kristus, to ne já. A dokazoval to celým svým životem. A potom říká tak, jestli se někomu nebude dobře dařit, já na tom vinu nemám. Já jsem udělal, co jsem mohl, nic jsem nezameškal. Všecko jsem vám řekl, co rozhodl Bůh a co mi vnuknul. Úžasná věta. No a Ježíš v té 17. kapitole, kterou slyšíme opakovaně, vlastně odkazuje svůj život k tomu, který ho poslal, ke svému otci. A důležité pro nás, životně důležité, je slyšet, že Ježíš prosí za nás, ne za ty, kdo tam před 2000 lety seděli u toho zelenočtvrtečního stolu před velikonočního nebo velikonočního, ale i za nás, za každého z nás. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji a všechno mé je tvé, no tak jak by to jinak šlo? Čili naším velikým krásným životním úkolem je patřit do skupiny těch, za které Ježíš prosí Otce a dočkat se toho, že nás Otec nevyškrtne ze seznamu, protože přece ví, že Ježíš za nás prosí. Ježíš nám drží palce. Ježíš říká, já se bez vás, moji milí zlatí, nechci obejít. Mně na vás záleží. S vámi jsem kompletní. Vy jste radostí a vrchol stvoření. A tak prosí za nás, když jsme na světě, protože ví, že to nemáme snadné, ale že můžeme dorůstat a jednou dorůst jako dobří, radostní, velikonoční lidé k plnosti darů Ducha Svatého a jednou touto silou vklouznout do náruče Boží.

0: Bratři a sestry, když náš Pán Ježíš Kristus dokončil svůj úkol, odešel ke svému Otci. Slíbil však utěšitele a pomocníka, který s námi zůstane až do konce světa. O něj pro celý svět prosme. Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.
1: Za církev, aby v pravdě Ducha Svatého vedla věřící k opravdovosti života, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
1: Za křesťany, aby v síle Ducha Svatého byli vytrvalí v modlitbě, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
1: Za veřejné činitele, aby se dali vést Duchem Svatým, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
1: Za každého z nás, aby nám Duch Svatý dal moudrost a rozumnost, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
1: Za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří dnes budou povoláni do nebeského království, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
0: Přijmi oběť této mše svaté za posluchače, přátele Proglasu, Pána prosme.
2: Pane, smiluj se.
0: Nebeský Otče, děkujeme ti, že nás stále slyšíš. Pokorně tě prosíme, pošli slíbeného těšitele, Ducha pravdy, aby obnovoval tvou církev a upevňoval mezi všemi lidmi pouto pokoje a lásky, abyste tak ty i tvůj syn byli oslavováni. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.
0: Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou,
0: z hůru srdce,
1: máme je u Pána,
0: vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. O něm nám apoštolové vydali svědectví, že ho vzkřísil z mrtvých a že ho vzal k sobě do své slávy. A my jsme jejich svědectví přijali a uvěřili, že jako on budeme v tobě i my. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.

0: Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem,
1: vysvoboď nás svým vzkříšením,
0: Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se ctihodnými Janem Bolou a Václavem Drbolou a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Velký odkaz, který jsme dostali, je to také vlastně závěť, totiž proste právě takto a tím prosíte o všechno, co potřebujete. A tak se obraťme k nebeskému Otci.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
2: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Pán s vámi.
1: Slavili jsme, Bože, památku smrti a vzkříšení tvého syna, jak nám to on sám přikázal. A přijali jsme jeho tělo a krev obětované za spásu světa. Dej, ať roste naše láska k tobě i k lidem, abychom Krista následovali. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
2: Amen.
1: Tak jsme v tom krásném čase mezi na nebe vstoupením Pána a sesláním Ducha Svatého. Kdo jste z Brna nebo i z dálky a chtěli byste se účastnit právě ohodu božím svatodušním mše svaté bohoslužby porozumění na brněnském výstavišti, zaregistrujte se na příslušných stránkách, které najdete na webu Proglasu. Bude to takový veliký zážitek pro nás, pro všechny i pro německé přátele. Pán s vámi.
2: I s tebou.
1: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Jdeme ve jménu Páně.
2: Bohu díky.

Mši svatou jsme slyšeli z kaple Ducha svatého v Proglasu. Celebroval páter Martin Holík. Další mši svatou budeme přenášet ve čtvrtek 21. května v 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní vám k poslechu nabízíme hudební zastavení. Uslyšíme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Wer da gläubet und getauft wird, kdo uvěří a bude pokřtěn, v podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart. Sóla zpívají Arlen Ože, soprán, Kerlin Watkinson, alt, Adalbert Kraus, tenor a Filip Hutnolocher, bas. Doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling.

Vyslechli jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Wer da gläubet und getauft wird, kdo uvěří a bude pokřtěn, v podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart. Sóla zpívali Arlene Ože, Kerlin Watkinson, Adalbert Kraus a Filip Huttenlocher. Doprovázel Bach Collegium Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling. A nyní ještě zazní preludium C-moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Tona Koopmana.

0: svietilo.
1: On na to poskryť ho nie.
0: Chcem, aby svietilo.

Je téměř 19 hodin a to je ten pravý čas, kdy zveme zejména naše nejmenší k poslechu večerního zíváčku.

Ahoj holky a kluci. Dnes nás čeká dost mokrá pohádka, ve které se budou hemžit vodníci. Třeba se od nich něco o vodě přiučíme.

0: Vodník Vrbátko. Teď vám budeme vyprávět o vodnících. Možná si děti myslíte, že už jste o nich všechny pohádky slyšeli, ale o tom, jak chodí vodníci do důchodu, jistě nevíte. To se vám jednou na sjezdu vodníků ukázalo, že je to tu samý starý mládenec. Byla jich tam hromada, ale žádný neměl učedníka ani syna. A že už měli pěkných pár set let za sebou, všelijaké loupání v zádech a bolavé nohy, chystali se na odpočinek. Jenže jak to udělat, když nemají dorost? Komu řemeslo předají? Nedá se nic dělat. Vodnický stařešina vyhlásil.
1: Do konce roku se koukejte někdo oženit.
0: A přísně se na ně díval. Všichni bručeli, koukali do země, šoupali rozpačitě nohama a brblali. Co je to za nápad? Na stará kolena se oženit a poslouchat ženskou. Ale pak se přece jen jeden odvážný našel. Namluvil si pěknou lesní žínku a hned si také pořídili malého synka, mrštného jako pulec. Rostl jim rychle jako z vody, za den tolik, co u lidí za rok. Za týden už tu stál chlapíček jako štika. Mrštný a chytrý, rovnou do školy rostlý. Jeho pan tatík svolal všechny vodníky na oslavu.
2: To je tedy novina,
0: říkali si vodníci, když pluli přítokem k rybníku jménem Vrabčák.
3: Jestli pak je ten vodník...

0: Teď už se o budoucnost vodnictví nemusí nikdo bát. Mají zastání a můžou se rozloučit.
1: Už se těšíme do důchodu.
0: Libovali si. Jenže to ještě nebylo jen tak. Musí svou živnost řádně předat. Každý vrbátkovi na uvítanou přinesl svůj nejvzácnější hrníček. Ne hrníček na dušičky, jak se v pohádkách říká. Každý vodník ochraňuje hrníček s tajemnou vodou.
1: A teď, vrbátko, budou všechny hrníčky tvoje. Jestli pak je vůbec rozeznáš a sám ohlídáš. No, nám už se rozpouští poslední čas.
0: Starali se vodní stařečci. Ale vrbátko se darmo nenarodil jako vodník. Hned se v tom výborně vyznal.
2: Když si čichnu, tak to poznám. Tady je voda pramenitá, tady studánková, tady potoční, říční, rybniční, stojatá, vřídelní, dešťová.
0: Bral hrníčky jeden po druhém, u žádného se nespletl. Stejně tak poznal vodu mořskou a dokonce i tu z rosy. Nic mu nemuseli vysvětlovat. Pak ho přece jen chtěli vyzkoušet.
1: No, to ale není všechno, panáčku. Jestli pak víš, co voda všechno umí? Jak šeptá, ševelí, žene se, kape nebo boří? Jak se vlní, dělá na hladině kruhy, jak se mění v led a taje? Jak se řídí taková povodeň a jak se čistí pramínky? Když ti to všechno řekneme, jestli pak si to budeš pamatovat?
0: Jenže vrbátko dostal náramný nápad.
2: Tak víte co, strejčkové? Já si to všechno zapíšu.
0: A skutečně, všechna ta vodnická moudra vytesal na kamenné desky na dno rybníka v Rabčáku, kde bydlel. To se pantátům líbilo. A libovali si.
1: No jo, v rybníce je voda stojatá, ta kámen dlouho neomele. To je docela jinší pořízení, než psát na kamení v běhutým potoce. Tam položíš ostrý kámen vodě do cesty a než 1000 let uběhne, máš z něj oblázek. Tam by ti to bylo k ničemu. A přitom se nesmí na nic zapomenout. Pokud se z toho něco ztratí, zapomene to i voda.
0: Nabádali vodničtí dědouškové vrbátka k ostražitosti. A nakonec řekli, co je tížilo nejvíc.
1: Vrbátko, máš dobré nápady, ale nevíme, jak to všechno stačíš. Nás bylo hodně a ještě jsme si navzájem pomáhali. A kdo tobě pomůže, když my už tu nebudeme? Na lidi není spoleh, ti si vody neváží.
0: A pak mu vyprávěli své špatné zkušenosti. Ale vrbátko se nelekl.
2: A co jejich děti? Ty jsou přece ještě hodné. Naučím je všechno o vodě a také to, aby měli vodu rádi a chránili ji.
0: A staří vodníci mu to schválili. Konečně se mohou s klidným svědomím vypravit do důchodu. Už si budou jen vyprávět a odpočívat.

Pohádku o tom, jak chodí vodníci do důchodu, napsala Gabriela Kopcová. Zítra přijde na řadu písmenko dvojité V.

A po pohádce tu pro vás, milé děti, mám připravené dvě písničky. A to pravdivou píseň o lochneské příšeře od Petra Nedvěda a písničku Mlýnek od Petra Zkoumala. Věřím, že se vám budou líbit. Tak nastražte uši a dobře poslouchejte.

Písničky nám dozněly a teď, holky a kluci, je čas k večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, chystám se k spánku a tak ti chci poděkovat za to, co dnešní den přinesl. Díky za lidi, kteří mě mají rádi, díky za jídlo a místo k bydlení. Prosím tě o odpuštění toho, co se mi nepovedlo, a také pomoz mi prosím načerpat sílu do nového dne. Amen.

A to už je z dnešního zíváčku téměř vše. Zbývá mi, abych se s vámi, milé děti, rozloučil. Pořádně si odpočněte, přeji vám krásnou dobrou noc a ať se vám zdají ty nejparádnější sny.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Mými dnešními hosty jsou hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel Roman Dragoun. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A hudební publicista Petr Gracias.
2: Dobrý den.
0: Dnes jsme se tu sešli, abychom si společně představili novou knihu Petra Graciase, Rokový apoštol Roman Dragoun.
2: Já bych ještě připodotknul, že v podstatě jsme všichni spoluautoři, jak Roman Dragoun, tak i Milan Prince, kterou jsme tím zmínili, aby to nevypadalo, že jsem zosobňoval všechny věci na sebe. Ten nápad s tím napsat o Romanově knihu vznikl už před lety, nějak se to nepovedlo. A Roman asi pravděpodobně nabyl dojmu, že jak se blíží nějaký to jubileum, tak by se třeba nějaké zaspomínání hodilo. No tak jsme se na tom dohodli a více jak rok se na tom pracovalo a nakonec v finále je kniha samotná. No.
0: My jsme se dotkli toho vašeho jubilea. 8. dubna jste oslavil kulatiny.
3: 70
0: let. To je příležitost k tomu trochu bilancovat a zavzpomínat i na tu vaši celou hudební kariéru. Tak bychom mohli začít třeba tím, jak jste se k hudbě dostal. Kde jsou ty vaše úplné první začátky?
3: No, úplné první začátky jsou v dětství, že vlastně moje maminka hrála na piano a zpívala. Můj dědeček, vlastně tady Hubert Strakerle, byl legionář a vlastně zakládal tady takový pěvecký těleso. Myslím, že Förster se to jmenovalo, zpíval bas. No a můj tatínek byl akademický malíř, byl žák Špabinskýho, Nechleby, Loukoty a hrál taky na piano. Zajímavý, že on byl samouk, taky v podstatě jako já. A hrál vždycky na těch černých klapkách, jako jo. Většinou lidi hrajou přejedur a v gédu a on normálně v cis a fis. No a když třeba přišla k nám nějaká návštěva, tak já jsem si stoupnul, uklonil jsem se, už mi byly 3 roky a zpíval jsem Prince můj maličký spí. Tak zkrátka už od dětství jsem byl takový komediant a vím, že třeba táta, když byl nějaký výročí, tak doma hrál divadlo a různě si dával na sebe různý hadry a takže u nás byl vždycky veselo. Nebo když byla nějaká oslava, tak třeba přijelo zahrát v Písku, třeba jsem Písečák, že jo, tak tam přijelo zahrát kvarteto k nám domů. A takže já jsem začal jsem chodit do hudebky samozřejmě a ovšem potom mě vyhodili, protože jsem házel toaletní papíry po požácích, jak se mi smáli a viděl to ředitel, takže samozřejmě mě vyhodili. A navíc ta paní učitelka, co jsem chodil k ní na klavír, tak nám chodila, byla to vlastně jako taková teta, tak jsem jí tykal, takže jsem vlastně neměl moc jakoby autoritu a maminka vlastně, když mě učila, tak taky ne, ona učila všechny možný žáky, ale učit vlastní dítě je problém. No a od té doby vlastně jsem hrál na piano, jsem si hrál sám doma, pak jsem hrál konce i na kytaru, měl jsem svoje ladění. A v roce 69 naši známí byli v Anglii a přivezli nám mě vlastně desku Hey Jude a na druhé straně byl Revolution a tím to vlastně začalo, protože já jsem do té doby poslouchal vážnou muziku doma, jsme měli rádio, tak jsme zhasli, byla černá hodinka a poslouchal jsem vážnou muziku. Dneska i vážnou muziku neposlouchám, ale myslím si, že jsem v té tvorbě ovlivněný dost i těma různýma kompozicema a tak dále. A potom ve svých asi 14-15 letech jsme založili kapelu v Písku, Monsters alias Dinosaurus, to se jmenovalo. A to jsem hrál na kytáru a hrali jsme různě, já nevím, Powerplay, hrali jsme Creedence a Grand Funk. Takže jsem dokonce jsem měl Blackmoora staženýho, vlastně ty věci, hrozně mi to bavilo. A potom jsem najednou uslyšel kapelu Emerson, Lake & Palmer, obrázky z výstavy od Musorského předělání a to mě chytlo. A tak dopadlo to tak, že vlastně tatínek, který mi napřed koupil tu kytáru, elektrickou Hurikán, tak mi potom koupil varhany Weltmeister. A s Honzíkem Seidlíkem jsme hráli v Písku na půdě, sami dva, jako vlastně a potom jako trošku ty kompozice z toho. No a takhle vlastně, takhle jsem se vlastně dostal k hraní na ty klávesy.
0: Na úvod bychom si mohli pustit první skladbu, která nese název Velikost. Mohl byste nám tu skladbu nějak přiblížit?
3: No, Velikost je, můj tatínek kromě toho, že maloval, tak psal básně. Já jsem v nich několik hudebnil, protože vlastně jsme věřící rodina, katolíci, tak vlastně do Rádia Proglas se samozřejmě hodí tyhle ty nádherný duchovní texty a ta první věc se jmenuje Velikost. A je to vlastně o velikosti vlastně různých lidí, který prostě ovládli jako jak architekturu, tak malíství, tak básně a tak dále.

0: Poslouchali jste skladbu Velikost. Mými dnešními hosty v pořadu Jak se vám líbí jsou Roman Dragoun a Petr Gracias a společně si povídáme o nové knize Roman Dragoun, rokový apoštol. Jejímž spoluautory je i Milan Princ a samozřejmě Roman Dragoun. Vy jste v 70. letech začínal hrát v rokové skupině Regenerace, je tomu tak?
1: No, já jsem se asi v 15 letech oženil, ne 15, ne, v 18 letech jsem se oženil a přestěhoval jsem se do Brna, protože zemřel dědeček s babičkou a tady byl vlastně domeček v Maloměřicích, tak jsme tam začali bydlet a hned vlastně z začátku můj soused Honza Sládku měl spolužáka Vildu Meitnera a tak jsme se setkali vlastně a Vilda říká, no my dáváme dohromady kapelu Regeneraci, bývaly kapely Generace a Generace Q. No a tam vlastně byl Miloš Morávek, Jura Netík a Jarda Píchovec. A tak jsme vlastně začali hrát vlastně a dokonce jsme jezdili asi 4 roky nebo kolik jsme jezdili různý zábavy a jezdili na nás půl Brna. Ale měli jsme repertoár taky právě jako si dejme tomu ty Purple, Jura Hip a Zeppeliny a tak dále, Creedence a byla to krása.
0: Už jste hráli i svoji vlastní tvorbu nebo?
1: My jsme vždycky to dělali tak, že jsme hráli třeba 3 písničky a potom jeden začal improvizovat třeba bubny a přidal se k tomu ostatní, pak začala basa, pak klávesy, jo. Takže to bylo před těma lidma, bylo to takový, že jsme přímo před lidma vytvářeli skladby. To bylo docela krásný.
0: Čas ale plynul dál a vy jste se později v 70. letech stal členem skupiny Progress 2.
1: No to bylo tak, že vlastně Pavel Váně se Zdeňkem Klukou dělali doprovodnou kapelu Martě a ten Elektrádovi a Bobovi Friedlovi, i když oni předtím vlastně měli Progres, už byl Barnodaj. No a to byl vlastně nový projekt Dialog s vesmírem, vlastně rocková opera a scháněli nějaký muzikanty. Tak tam vybrali Miloše Morávka a vybrali mě. Takže jsem tam vlastně jsme nastoupil, začal jsem zkoušet, ale pak se zjistilo, že bych neudělal přehrávky, tak tam vzali vlastně Karla Horkýho, který v té době studoval tady na JAMU. A ty mu potom zase vlastně zakázali hrát, že ho vyhodí ze školy, že bude hrát s rokovou kapelou. Tak vlastně oni, ten Karel Horký s nima udělal ten dialog s vesmírem a já jsem potom nastoupil, když se dělala třetí kniha džunglí.
0: Třetí kniha džunglí, byl to vyloženě autorský projekt a jak jste se podílel na tom autorsky vy? Vy jste skládal většinu písní?
1: Ne, já jsem tam složil vlastně 2 písně nebo možná 3 a z toho jednu Odvrácená strana měsíce se v roce 83 stala skladbou roku a dokonce i v Polsku byla snad na prvním místě v anglické verzi.
0: Budeme pokračovat písní Kronikář.
2: Kronikář jednou se sazou v oku a to ani ne za 100 roku.

drzost len plůzval. Hřbet před tyrany ohýbal, pro šlechetnost znal výsměch pouze, lež, sebevraždu, východ z nouze a do bahna strach ideál. I tolik krás, že tisíc let nestačí na přehled.

za to Bohu tisíc díků. Oheň, co čistí zlatý prut, nastolí pravdu, kde byl blud, prorvalo slunce svazkem světla.

0: Poslouchali jste skladbu Kronikář, mými dnešními hosty jsou Roman Dragoun a Petr Gracias. Bavili jsme se o tom, že ve skupině Progress 2 jste vytvořili projekt, album, třetí kniha džunglí. Jak pokračovala spolupráce s touto kapelou?
1: No, hráli jsme spousty koncertů, tenkrát se hrálo třeba 25 koncertů do měsíce, jezdil se i na Slovensko, bylo to úžasný. Oni potom zase začali dělat projekt Mozek, myslím, a my jsme s Milošem Morávkem trošku chtěli dělat trošku jiné věci, protože v kapele Progress to bylo všechno vymyšlené do poslední noty a my jsme chtěli více improvizovat. Takže jsme začali spolu s Milošem připravovat nějaký materiál a nakonec se přijel k nám Honza Seidl, můj kamarád z Písku, kde jsme spolu hráli v kapele. A tak vznikl vlastně nějaký Futurum. A přidal se Emil Kopřiva, a vlastně, který hrál v té době v synkopách, a to byl velký problém, čím jsme vlastně rozbili kapelu Progress, já s Milošem, a on rozbil kapelu Synkopy. Tak, protože v dnešní době samozřejmě je spousty muzikantů, který hrají v pěti kapelách, ale tenkrát, když se hrálo 25 koncertů do měsíce, tak to nešlo udělat. No takže vlastně, a povedlo se nám to, udělali jsme vlastně takový, dokonce jsme hráli i Quadro, dělali jsme si svoje světla, jsme měli první ze zhora, který v té době jsme popkoukali z nějakých koncertů z Německa, z Ameriky a tak. Takže to byla jako Futurum krásná záležitost a samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale díky bohu hrajeme vlastně jak z Progress 56 let, tak s kapelou Futurum už vlastně 43 let.
0: Kolik jste vydali alb?
1: Vydali jsme dvě alba z Futurum a pak jsme vydali vlastně živák 25 nám kapely, což vlastně tam byl vlastně ještě materiál na třetí desku. Takže vlastně jakoby, sice dvě desky, ale jakoby skoro tři.
0: My už jsme se tu bavili o vaší tvorbě, kterou jste samozřejmě známí, a já bych se vás rád zeptal na to, jakým způsobem tvoříte. Je to pro vás nějaká intimní výpověď, kdy jste třeba sám a improvizujete a napadávají vás ty věci, nebo v kapele dohromady?
1: No, já miluji přírodu, vždycky říkám, v přírodě je ten boží zázrak vidět úplně nejvíc. Jezdím hodně na kole a vlastně celý život jsem jezdil na kole, když se mě smáli. Ty jezdíš na kole, dneska nejezdí na kole každý. A dokonce jsem, když jsem byl, vlastně když byl mě těch 14 let, tak jsem měl takový kazeták Hitachi a měl jsem, to byly takový šeptáky do uší. A oni byli větší a menší. A tak jsem ty dva spojil, bylo to sice mono a měl jsem vlastně takový jako Walkmana. Jako. A pak jsem zajásal, když jsem po letech, můj jako muzikant Marian Grexa, úžasný zpěvák slovenský, jak basista, přitáhnul takový velký Hitachi. Vlastně ne, to byl myslím Sunny, takový modrý, průhledný Walkman. A říkal jsem, to je ono, tak mi tatínek potom dovez z Německa. A dokonce mě zastavili policajti tady v Brně. Co to máte na uších? To je vysílačka. A jsem říkal, ne, ne, to je Walkman. Oni to neznali, že jo, tam bylo i rádio. A to je zajímavé, že pak se s tím policajtem, co jsem se vlastně seznámil, tak po letech potom mě říkal, už jsme si potykali a dokonce mýho kluka Davida, který nějak potom jezdil bez řidičáku, říkal, já jsem věděl, že to je tvůj syn, tak jsem mu nějak pomohl. Takže to jsou takové, já jsem trošku odbočil, ale to nevadí. Potom přijdu domů z té přírody, sednu k pianu a prostě něco ze mě vypadne. Důležitý je to hned zaznamenat. Zaznamenám si dřív na kazeták, teď na minidisk, už asi 25 let nebo kolik, protože minidisk je okamžitě strašně rychlej, než se nažaví počítač, tak to trvá. No a potom to vlastně pošlo Milánkovi Princovi a ten to vlastně nafrázuju to rakousky, že rakousky já umím skvěle, a on potom jako z toho dodrží to frázování a dá tomu nějaký krásný příběh. Protože jako já, když dělám věci na když báseň dostanu, tak z toho vznikne takový melodram. To jsem samozřejmě, a nebo to dělám tak, že mám různý demáče a ty si zkouším potom a ten text, který nějakou báseň, který dostanu, tak najednou zjistím, že ten sedí na tu píseň, takže to takhle smotám dohromady. Takže takhle.
0: Teď jedna otázka na vás, pane Graciasi. Když jste psali tuto knihu, samozřejmě se spoluautory, jak tady s panem Dragounem, tak s panem Princem, došli jste třeba k nějakým událostem z života tady pana Dragouna, které si třeba sám nepamatoval, nebo k nějakým vtipným událostem?
2: Ano, odpověděl bych asi takto. Já jsem sám byl velmi překvapený nad Romanovou otevřeností, protože řada lidí z veřejné sféry některé věci si takzvaně drží pro sebe a lidé se to nedozvědí, nebo možná ti nejbližší. Ale Roman ten otevřel tu svou minulost opravdu do kořán, takže vlastně ty vzpomínky jak byl malý chlapec a co se dělo v té době, to je dost pikantní záležitost, zejména tam v té první kapitole, tam si lidi počtou. No a jako oni si oba dva pamatovali poměrně hodně, jako jo, to znamená, když jsem to ten text zpracovával, jo, dával se tomu nějaký ten, tu formu, tak to až tak velká práce nebyla, spíš bylo to, že třeba nikdy se nepotkávali některé data, třeba roky, jo, že to bylo tehdy nebo tehdy, nebo byl tam ten a ten, tak to bylo třeba ověřovat, že já vím, že existují čtenáři, kteří si knihu koupí nebo přečtou proto, aby hledali chyby a jak se tam něco objeví, tak okamžitě jsou schopni vás napadnout. No jo, ale to bylo o dva roky později třeba, jo. A teď jako, aby se tomu člověk vyhnul, tak ty věci musí ověřovat. Takže byla to velice příjemná práce, bavilo mě to, taková jako investigativní, jak se říká. A oba, jako Milan i Roman, byli velmi vstřícní, takže jako tam nějaký, nedrhlo to nikdy, jo. Bylo to takový jako, byla to pohodová věc, jako musím říct, jo.
0: Budeme pokračovat v poslechu písní Tvůj život.

0: Poslouchali jste píseň Tvůj život a mým dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí je Roman Dragoun a Petr Gracias. Společně si povídáme o nové knize Rokový apoštol, která měla svůj křest 14. dubna a samozřejmě doporučujeme všem k četbě. My jsme teď mluvili o skupině Futurum a v roce 1988 jste se přidal k pražské kapele Stromboli. Je to tak?
1: No to bylo tak úžasný, protože já jsem vlastně na jednom z posledních koncertů Stromboli byl v Brně, v Malměřicích, to bylo v Dělnickém domě. A to tam ještě hrála samozřejmě Klauda Krišpín a Venulka Kašpárková. No a oni vlastně emigrovali do Austrálie. No a Michal Pavlíček scháněl vlastně muzikanty. A protože jsme kolikrát hráli společní koncerty s pražským výběrem jako Futurum, tak si vybral Honzíka Seidla, který vlastně v té době vyhrál jako nějaký konkurs a Honza říkal, nebylo by tam něco taky pro Romana a on říkal, no ale přece Roman nebude držet akordy jenom, protože Vendula tam většinou držela vlastně akordy tím, že jako nechci jako jí snižovat její kvalitu, ale prostě Michal to měl takový vymyšlený. No a tak jsem vlastně začal hrát ze Stromboli a bylo to úžasný, že první koncert jsme měl hned někde v Norimberku. A když jsme jeli zpátky, tak nás zastavili celníci rakouský a řekli, že bylo by to úžasný. Do té doby tam jezdili olympici. Takže to je taková zvláštní perlička. A potom v roce vlastně 89, když tak se to vlastně rozpadlo se jak Futurum, tak Stromboli a byla taková prapodivná doba. Takže, no a v té době vlastně Michal Pavlíček mě nabídnul po pár letech, že bych vlastně mohl udělat s ním moji desku solovou první, což bylo v roce 95, Stín mý krve. A od té doby jsem vlastně ještě udělal asi 4 desky. A potom byla taková záležitost, že mě lidi říkali, ty se schováváš za ty muzikanty. Tak jsem udělal vlastně desku Piano, kde se za nikoho neschovávám a kde vlastně je to všechno. A je zajímavý, že na tom Piánu jsou ty texty daleko se intenzivnější se dají vlastně, než když nejsou rušený vlastně těma tou velkou instrumentalizací a je to jenom prostě čistě piano, zpěv a je to prostě takhle krásně silný.
0: Já jsem si přečetl velmi zajímavou věc, že jste v letech 97 a 98 zpíval v roli Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar, je to pravda?
1: No, totiž to bylo tak, že vlastně to zpěl v té době, kdy jsme natáčeli desku Stín mý krve, 95, a v roce 96 mi vlastně Michal Pavlíček říkal, přál k Vánocům, říkal, pojď se, možná dostaneš Ježíška, že budeš hrát jako Ježíše. Já jsem se teda modlil leta, abych mohl z Boha oslavit muzikou, svojí tvorbou a najednou jsem to takhle vlastně jakoby dostal. Takže říkám, jak se říká, tlucte, bude vám odevřeno, tak to bylo takhle, když jsem to chtěl, tak jsem říkal tak a teď to máš a dostaneš to do plných a bylo to docela náročný samozřejmě, ale bylo to úžasný pocit a když jsem poprvé viděl, jak ten Kamil tam, jak s ním mlátí tam všechno, tak jsem říkal, no to je teda. A Kamil mě vyšel velice vstříc a celý ten soubor, co tam byla, Dan Barta a Baruška Baziková, s kterou jsme se samozřejmě znali ze Stromboli, takže to bylo takhle nádherný.
2: Jestli můžu s dovolením na to vstoupit, já si myslím, že to muselo být pro Romana dost nová, taková nezvyklá věc. On byl vždycky zvyklý prostě sedět za těma klávesama a vlastně jeho prezentace byla zpívaná a hraná a najednou vlastně byl bez klávis, tam stál, tak to muselo být možná velká změna najednou, co s rukama třeba a tak dále. Takže
1: no to režisér Petr Novotný říkal, jdi po tom textu a ono tě to ponese vlastně, jakoby, jo? Že různý gesta, aby se člověk soustředil. Vždycky jsem si uměl hlavu tam, když jsem tam měl, přímo v tom divadle, pak jsem byl jsem bosej, dostal jsem ten hábit a vždycky jsem si to předtím přespíval. Měl jsem na kazeťáku to vždycky nahraný ty jenom sebou je z party, abych to. A kolikrát se stalo, že třeba jsem to nestihnul a bylo nějaký pivo a tohle všechno a teď jsem říkal, no to je strašný, já jsem si to ani nestihnul přespívat. A potom, když jsem dohrál, řekli, no Roman, ty jsi to dneska tak dal, člověče. Jo, takže vlastně, že
2: se člověk... A pomáhá, jako
1: no, to spíš to bylo to, že člověk byl zodpovědný a zjistil, že teda teď ne, tak to musím nějakým způsobem dohnat, když jsem to všechno měl, vlastně to bylo jasný, krásný a tak to je. To ne, že by to bylo pravidlo, ale prostě se to stane takhle někdy. Je to zajímavá zkušenost.
0: Kolik vlastně těch vystoupení třeba bylo?
1: Já jsem hrál tak 3x-4x do měsíce, takže jsem odehrál něco kolem 100-120 představení.
0: Vy jste v muzikálu pokračoval a konkrétně v muzikálu Apokalypsa.
1: To mě oslovila taková undergroundová kapela Bratři Karamazovi. Jestli bych jim s tím nepomohl, tak jsem vlastně spunktoval tam Honza Seidl, pak tam hrál na basu Gumu Kulhánek, pak tam byl Olin Neskab na violončelo, zpívala tam Pavla Kapitánová, která bohužel už je taky na pravdě boží. Dokonce tam hrál i Ota Petřina, který taky už není mezi náma. A připravoval si tu různý demáče a hrali jsme to v Hořicích, na Šumavě, jak se tam hrajou ty pašie, tam jsme to hrali asi dvakrát, pak jsme to hrali několikrát v divadle v Českých Budějovicích a v Chrumlově taky. A je to škoda, že to vlastně nabídnul jsem to tady brněnskému divadlu, ale neměli o to zájem, je to vlastně původní český muzikál, ty texty dělal Pavel Kučera, úžasný to človíček, takový undergroundový, který taky bohužel už tady není s náma. A za Kmotra tenkrát nám byl Magor Jirous, že jo? A to měl jsem hrozný strach, protože on vlastně by tam s pivem tam přišel a všechno tohle a hned si sundal kalhoty a ucházel se Magor a to. A no zkrátka dobře, ale stala se tam taková strašná věc, že se tam utopil chlapec 7letej, tak vlastně on nakonec věnoval celou tu premiéru tohohle toho muzikálu, se věnoval tomu chlapečkovi, takže to bylo takový dost, jako docela silný moment.
0: Pustíme si skladbu Ptáci ve smíru.

0: Poslouchali jste skladbu Ptáci vesmíru. V pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem Roman Dragoun a Petr Gracias. Já bych se teď rád vrátil k vašemu působení v 90. letech. Vy jste působil jako studiový hráč, spolupracoval jste například i s Lucí Bílou nebo už zmíněnou Bárou Basikovou. Já bych se chtěl zeptat, asi jste doprovázel tyto muzikanty třeba na některých jejich nahrávkách, je tomu tak?
1: No třeba s Lucí Bílou, to sám jsem zpíval, to bylo, to dělal Dan Fickes, dělal muziku a dokonce tam byl papež Jan Pavel II. A hrálo se to v Hradci Králové a tam jsem vlastně, to bylo vlastně jako takový divadelní představení, jakoby. Mm-hmm. Takže tam jsem naspíval nějakého toho, nějakou tu roli a s Lenou Machalkovou jsem třeba například udělal, měl takový duet a pak s Monkey Businessem něco dělal a takže takových různých věcí bylo, ale přímo bych s nima hrál. Třeba jako host jsem vystupoval s Michalem Prokopem na několika koncertech a s Petrem Bendem.
0: Moje otázka spíš mířila k tomu, protože jste zdatný klávesista, tak jestli třeba když jste hrál s nimi nějakou píseň, jestli jste zasahoval do aranží?
1: To jsem akorát třeba s těm Monkey Business, tam jsem nahrál nějaký mugy a vlastně s Pavlou Kapitánou jsem nahrál nějaký piano na tu desku Nevěřím a takže občasně, pak jsem dělal taky s Jirkou Smržem, to se jmenovalo nějaká Zdislava, tak to jsem, tam jsem hodně partu zpíval. No. Ono to je totiž takový, že vlastně já, když něco složím, tak když je to dobrý, tak si to nechám pro sebe a když je to špatný, tak to nikomu dávat nebudu. Jako. Takže většinou, a vždycky mě říkali, Dan Hulka říkal, Romane, ty ani nevíš, jak ti závidíme, ty si složíš sám ty věci, sám si je zaspíváš, jako my musíme čekat, až nám někdo složí muziku, až nám někdo, jo, takže mám takovou výhru, proto také mám výhru, že můžu hrát sám, že jo, což všechny kapely, s kterými jsem hrál, tak vždycky žádlí, že ty hraješ sám a co my. Já říkám, já jsem takový štít, já tam jdu dopředu, ale pak to domluvím a pak tam hrajeme my.
2: Tak, taky nesmíme zapomenout, že Roman už po třetí je jmenovan do Beatové sně slávy a na hradě Loket v Západních Čechách bude...
1: Na hradě Loket 23. května.
2: Bude prostě uveden do té sně slávy.
1: Tam bude skladba Zdroj vlastně.
2: Skladba Zdroj, která vlastně jako...
1: A tam bude tam Pavel Vrba taky jako memorie, nebo bude tam dokonce Vítkovo kvarteto. Tak takovej. Takže Rádio Beat mě má rádo a já mám rád Rádio Beat, takže je to krásná vzájemná spolupráce.
2: Mimo jiné, on je čestným ředitelem. Ano. Jako Rádia Beat, je to tady v té knize napsáno.
0: Ano.
2: Zprávě, myslím, parakovat jeho napadne a dokonce, myslím...
1: A to je taková legrace trošku.
2: Já vím, pravota si šavlí třeba, tak dále, takové věc. Ale nesmíme zapomenout, ještě Roman to neřekl, že tím vlastně to jeho účinkování v kapelách nekončilo, protože se zde objevují další, jako... Další jako sestavy, například vynikající kapela His Angels, mladší muzikanti, a viděl jsem je už několikrát naživo a bylo to úžasný. Nebyl to žádný Blad, Svitin, Tiaras ani Chicago, nic takového, ale prostě řízný barokový dechy, poučený jazzem, ale jako slouží to jako věci. No a pak tady byla kapela T4, která asi Roman řekl něco sám. No a pak Supergroup, kapela z elitních muzikantů té české bigbeatové scény a
1: pak jsem ještě...
2: Jo, vlastně hradí, no, Roman to řekl sám. No.
1: Asi 10 let vlastně spolupracoval s B-Side Bandem a občas hraju s Michalem Žáčkem, který je úžasný vlastně saxofonista, tak je to docela barevný. Hraju synagogy, kostely, občas nějaký narozeniny, občas nějakou svatbu, pohřby ještě teda moc ne, ale taky už jsem párkrát hrál.
2: Kluby, velký stage a takový různý.
1: Je to barevný, je to krásný a cestuju a je to prostě, kochám se na cestách a baví mě to, protože jsem si dělal papír až ve 40 letech, takže
2: si
1: to užívám.
0: Mými hosty byl Roman Dragoun a Petr Gracias. Společně jsme si povídali o nové knize Rokový apoštol, která měla svoji premiéru a křest 14. dubna. Doporučuji všem ke čtení. A na závěr si poslechneme píseň Zdroj. Děkuji vám, že jste přijali pozvání do našeho pořadu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme za pozvání, jak to vždycky říkám. Láska je nejvíc, mějte se rádi, Pán Bůh nás má všechny rád a všechno dobře dopadne.
2: Přesně tak.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad, kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí taky hlavní sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
3: Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
4: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
3: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament.
5: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl. Jakékoliv zahraniční investice budou členské státy muset hlásit v případě odvětví, jako je výroba zbraní, mikročipů nebo vývoj vybraných typů softwaru. Česká republika je podle europoslankyně Markety Gregorové z Pirátů v tomto ohledu napřed.
6: Její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
5: Směrnici musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Pak budou mít členské státy rok a půl na to změny zavést. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila, říká ředitel památníku Eduard Stehlík.
7: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
8: Fotbalisté Arsenalu můžou po 22 letech získat anglický titul. Když Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít Arsenal před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským bude od 21 hodin a 15 minut hrát na stadionu Chelsea. A pokud zvítězí, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Jistotu sestupu už mají Burnley a Wolverhampton s kapitánem.

0: Ne. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. A poblíž odbočky na Štíhlice se projíždí kivadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. Záchranáři teď zasahují i na silnici 15 z mostu do Lovosic. Ve Skršíně za zatáčkou se střetlo osobní auto s motorkou. Provoz je omezený, projíždějte opatrně. A nebezpečnou situaci hlásíte na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se pohybují zvířata přímo u vozovky.
1: Dva velcí divočáci jsou asi 2 metry od silnice směrem na tu Lomnici a opravdu jsou tam hrozně moc blízko.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech postupně srážky, místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 20 hodin 15 minut, úterý 19. května a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. Za malou chvíli vám nabídneme reprízu pořadu Rudl s Martinem Holíkem a Milanem Tesařem. Ve 20.45 můžete poslouchat slovenské vysílání Rádia Vatikán. A po 21. hodině vás zveme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence. Přeji vám klidný poslech.

0: Dobrý den, milí posluchači Proglasu, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař, pěkný den.
0: Je tu obvyklý Rudl. Tak, jak je to s narozeninami kamarádů Proglasu, Milané?
1: Tak máme tady jednoho, který má kulaté narozeniny tento, v těchto dnech. Mluvíme tedy o takzvaných kaprech, kamarádech Proglasu, našich dobrovolných spolupracovnicích, podporovatelích, a tím, kdo má ty kulaté narozeniny, je Hubert Večerek z Kravař. Já Huberta moc zdravím.
2: No to teda, no, já taky.
1: Protože z toho, z těch mnoha kaprů, našich opravdu věrných spolupracovníků, mnohé známe jenom podle jmén, nebo nám ty obličeje splývají, ale já myslím, že Huberta známe tady velmi dobře všichni. Jednak Hubert pravidelně jezdí celých těch 30 let na akce Proglasu, objevoval se i u nás na setkáních kaprů, ale kromě toho já musím říct, že Hubert a jeho rodina, čili sourozenci, rodiče z Kravař, jsou, já bych řekl, úplně jediní, kdo hlasují do hitparády Proglasu od úplného začátku nepřetržitě až doteď.
2: Opravdu?
1: Samozřejmě ano, mohlo tam být pár kol, kdy vynechali, ale já bych řekl, že z těch prostě více než 1500 kol těch vynechávek bylo spočítáno na prstech. A jinak opravdu věrně od úplně prvního kola doteď nikdo jiný takový není. Vždycky je to tak, že někdo hlasuje třeba několik let pravidelně, pak se odmlčí, někdy se zase vrátí, někdo naskočí v tom, ale jediní Večerkovi z Kravař jsou věrní úplně od začátku.
0: A když se takhle zeptám, tak ti, kteří hlasují do hitparády, to je v řádu stovek nebo za tu dobu vlastně?
1: Je to samozřejmě, vyvíjí se to různě, může to být v řádu nižších stovek, nebo třeba někdy jenom vyšších desítek, samozřejmě ono záleží na různých faktorech. Ku podivu nejvíc lidí hlasovalo, když se ještě hlasovalo klasickými dopisy. Je to paradoxní, ale já bych řekl, že to bylo v takové té době ještě toho vzmachu, toho, že to bylo něco vzácného a že nic podobného nikde nebylo. Na druhou stranu dnes samozřejmě jsou nějaké, řekněme, nižší desítky těch skalních, kteří hlasují pravidelně nebo víceméně pravidelně, a ty potom doplňují fanoušci jednotlivých kapel. A to potom samozřejmě záleží na tom, jestli daná kapela si udělá nějakou kampaň na sociálních sítích. Takže což se může. Já samozřejmě pak mám zase svoje metody, kdy některá hlasování nezapočítávám, protože pokud přijde během jedné minuty několik úplně stejných hlasů i pro tu druhou a třetí kapelu a ještě třeba se stejnou chybou, tak je jasné, že to píše jeden člověk a jenom si tam vymýšlí adresy. Dalo by se to i podle IP adres zjišťovat, ale s tím si už jako ten čas nestrácím, ono se to dá poznat velmi dobře.
0: Zajímavé. Tak, takže to byl Hubert, všechno nejlepší, děkujeme. A teď máme tady dárce, kterým je 70 let a více, mají v květnu narozeniny a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak jsou to Jaroslav Dlapka ze Šlapanic u Brna, Aneška Lněničková z Poříčí u Litomyšle,
0: Jan Výšek z Černožic, Zdeňka Dvořáková z Brna,
1: Alice Křivánková z Kyjova, Helena Veličková z Olomouce a Ludmila Železníková z Nové Dědiny.
0: Tak vám všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví, boží požehnání a děkujeme moc za vaši velkorysou podporu.
1: Tak Martine, minulý týden nebo uplynulé dny byly velmi bohaté na různé akce, výjezdy, reprezentace, někde jsme byli i spolu, k tomu se dostaneme, ale ty jsi měl velmi náročnou, co se týká různých přejezdů a kilometrů, to byla středa, myslím?
0: Ano, ano, to byla středa, kdy jsem využil toho, že jsme byli zváni na závěrečný nebo každoroční koncert ZUŠ Open, který tvoří vlastně studenti základních uměleckých škol vybraní. A pod tou hlavičkou, to je asociace, potom uspořádají společný koncert. To bylo ve Španělském sále na Pražském hradě a mělo to naprosto neuvěřitelné parametry. Já teda smekám před Irenou Pol Houkalovou, která je taková sopka činnosti. Tam jsou, to je taková ta, víš, kdy máš dvě možnosti. Buď to vzít nohy na ramena a utéct co nejdál, anebo se srdečně a s plnou vervou zapojit. Takže mě nadchlo, když tam 15-letý mládenec složil hudbu, melodramu, třeba na podkres Uspávanky Jana Skácela o modrém ptáčkovi a andělovi a zarecitovala to kroměřížská dívka tak nádherným způsobem, nebo že tam těch 200 hlasů dětí a 100 nástrojů, čili tam bylo na pódiu 300 mladých lidí, tak uvedli část Karmíny Burány třeba, jo, anebo nádherně zpracovali Soudce všeho světa Bože, a to bylo aranžmá jednoho skladatele a to bylo dech beroucí. A to bych dokonce chtěl, abychom si to převzali, sejmuli a potom samozřejmě vykazovali ochranným svazům a normálně to používali i do vysílání. Takže já jsem předtím využil té možnosti, že jsem vyjel už ráno a navštívil jsem, a to posluchače bude zajímat, jednak společnost RTI v Plzni, která nám šíří vysílače zejména v Čechách, a potom jsem pokračoval do Příbrami, kde je společnost Teleco, která nám šíří to DAB vysílání zejména na Moravě. Někde se to prolíná, někde je to společné a ta budoucnost je taková, že vlastně všichni ti operátoři teď velicí, kteří splnili předpis od Českého telekomunikačního úřadu, tak si teď tak trochu lížou rány a doplňují si ty obrovské výdaje, které museli vydat na spuštění těch smluvených vysílačů. Takže teď je takový čas, který je dobrý v tom, že máme 85% pokrytí naší země a na druhou stranu teď se trošku zastavuje přírůstek. Takže třeba Proglas má šanci zhruba na 3 vysílače v brzké době, které doplní některá prázdná místa, a na druhou stranu je to tak, že vlastně všichni ti uživatelé té sítě se musí domluvit, jestli chtějí, aby ten operátor šel do toho dalšího vysílače, protože oni ho budou spolu platit. Jo? A tam třeba teďka, protože stát nepodporuje ten přechod, není v tomhle tom rozumný vůbec ten stát, protože státy okolo nás skoro vždycky nějakým způsobem podporují souběh toho vypínaného FM a toho nabíhajícího DAB. No, takže u nás vlastně i ti tvůrci programu, to jsme my, tak vlastně jsou rádi, že jsou rádi a už šetří těmi rozhodnutími o další zprovoznění. Nakonec i my, když začneme platit další peníze, tak jsme na jedné straně ohromně rádi a na druhé straně se samozřejmě zase narůstají výdaje za toto vysílání. No nicméně jsme se velmi dobře domluvili, jsou to velmi seriózní firmy obě a fandí nám a drží nám palce a drží nám také kvalitní parametry toho datového toku a také ochranných intervalů, což vlastně označuje jakoby vlastně vyzářený výkon. Takže my jsme moc rádi, že to takhle máme a že nám o to vlastně o celé pečují. Zatímco když jsme měli těch, já nevím, 16 vysílačů FM, teď máme 3, tak to bylo vlastně neustále objíždění a nastavování a opravování a amortizace a odpisy a já nevím co. Však jsme si to nedávno zkusili na Valašských Chloboukách 104,2. Tak to byl jaksi naplněný, když se ujelo člověk 700 kilometrů.
1: Prostě když člověk do Prahy jede z Brna přes Plzeň a Příbram.
0: Tak.
1: Tak, takže to byla středa. Ve čtvrtek naopak spousta
0: kolegů. To byl koncert tady další z té sady v našem
1: koncertním
0: sále.
1: Ano, já právě jsem chtěl říct, že naopak ve čtvrtek spousta kolegů zůstala v rádiu až do večera. Sám jsem tedy se díval potom na video. Byl tady další z koncertů ze studia, a sice koncert kapely Něco si přeji v čele s naším moderátorem a redaktorem Joškou Javůrkem. On vůbec, Joška, se do rádia dostal právě díky kapele, protože on u nás poprvé hrál, myslím, v roce 2021, ještě na Olomoucké, no ještě, tenkrát to bylo úplně nové. On byl jeden z prvních, kdo hrál s kapelou v tehdy novém studiu a teď opět.
0: Jeden z prvních.
1: Ano. A tím, že Proglas takto znal, tak se potom přihlásil na tu pozici moderátora. Takže jsme si to poslechli, já myslím, že to znělo velmi pěkně, Joška si přivedl řadu kamarádů, jak jsem říkal, zůstali tady mnozí kolegové, takže účast publika byla velmi důstojná, jedna z nejlepších zatím určitě, takže kdo se chce podívat třeba na YouTube kanálu Proglasu na video, tak můžete si to celé vychutnat.
0: A připomeneme, že návštěvy koncertů tady na Belíkově jsou vlastně volné, takže kdokoliv jste Brňáci nebo blízko Brňáci, nebo jedete okolo, nebo jste fanoušci té které skupiny, tak neváhejte, přijďte, je tady těch míst poměrně dostatek a vytvoříte tím také velmi účinný akustický materiál pro pěkné zatlumení té které kapely. Mimochodem my vždycky, když sebereme pár korun, teď už je to tak, no, že licitujeme o každou korunu, v tomto období je to těžké, tak vlastně to vybavíme dále podle návrhu profesně velmi zdatného, takže se nám podařilo už velmi pěkně zatlumit a ozvučit pro různé nástroje a bude to vlastně lepší i o to, že na Olomoucké to zatlumení bylo poměrně velké, aby mohly vystupovat i hlučnější skupiny a to zase dělalo potíže třeba při klasické hudbě, třeba smyčcový kvartet měl potíže, že se ti lidé tolik neslyšeli, takže se jim hrálo obtížně. Takže tady to máme vlastně v jakési kombinaci, jednak je to malinko menší, ten sál má teda nižší stropy, což je potíž technologická, ale právě tím, že to takhle postupně dozvučujeme a měříme, tak vlastně už jsou teďka spokojení i Štěpán Grafe a řekněme i Joška Javůrek.
1: Tak, teď vlastně nejbližší koncert bude předtáčený, takže tam nemůžu pozvat na úplně přesnou hodinu, i když kdo by chtěl, bude to tuto středu 20. května a je to kapela Sila ze Slovenska, což je vokální skupina folková. Vlastně celé to vzniklo tak asi před 2 lety u nás hrála ženská slovenská kapela Něha. Je to 6 žen, hlavně zpívají, doprovázejí se jenom na nějaké rytmické nástroje. No a jako protiváha ke kapele Něha vznikla mužská skupina Sila. Takže jako když ženy můžou mít svoji vokální, ne, ono je to opravdu tak, že jedna členka Něhy a jeden člen Sily jsou partneři, takže já myslím, že to byla opravdu takový fórek, ale je to tedy 6 mužů, kteří hlavně zpívají, je tam nějaká kytara, prostě nějaký lehký doprovod, ale je to vyloženě vokální záležitost a oni by měli tedy přijet ve 16:00 odpoledne a jakmile se nazvučí, tak se začne nahrávat, což by mohlo být třeba kolem 5:00 plus minus. Takže kdyby třeba někdo měl cestu kolem Proglasu, chtěl se podívat, tak se zkuste třeba zeptat a případně chvilku počkáte. A
0: účinkující budou určitě rádi, že pro někoho živého před sebou, také nejenom pro posluchače.
1: Tak, a bude to první zahraniční kapela.
0: A my je vlastně postavíme asi na ty parkety, což je právě ten prostor, kde tady ty vokální lehčí, měkčí věci budou krásně moci vyznít. Pátek. Pátek je Lití Velehrad.
1: To zbyl ty, Martine.
0: Já jsem se to nechal ujít, protože Otmar Oliva říkal, že to je pravděpodobně poslední Lití, protože není zdrav a je už vysokého věku. Nicméně to je takový ten příběh, kdy tam přijedeš o 3:15 v noci. Je tam všude ticho, tma, klid, nikde nikdo. A během 5 až 7 minut ze všech stran vynoří někdo. Vystoupí z auta, někdo přijde pěšky, někdo se vynoří z domu a naraz tam stojí 30 chlapů a 5 žen a nastává slavnostní žehnání. Svíce paškálu, ze kterého každý z nás si vezme svíčku menší a potom tu svíčku klade do těch do země vestavěných tyglíků s tím kovem, který se bude tavit a zapaluje se dříví a pak koks a je to vlastně děláno způsobem, nasypeme to tam a ono to vyjde. Je to naprosto neuvěřitelné, že to je 1000 let starý způsob a on funguje. Byl tam i takový starší, vysoce vzdělaný a uznalý pán z vedlejší obce Tupes, kteří mají slévárnu a tam se hraje na tisíciny a na procenta a všechno se to měří a dělá se to vědecky a jsou vynikající výsledky. On říká, no a tady ten mistr Rotmar to tam nasype. A když se ho ptali, jaké odléváte zvony, tak Rotmar říká, no tak odlévám zvony velké a odlévám zvony malé. Máme dvě možnosti. Takže i s takovou bodrostí. No a to se potom vlastně 3 hodiny čeká. Přikládá se, řídí se proud vzduchu do těch tyglíků a potom vlastně se to podrobnosti nebudu říkat, ale bylo tam potom jako vzácných milých hostů. Přijel tam i otec biskup Robert Bezák s přáteli, přijeli tam senátoři, kteří potom pokračovali do Brna podpořit festival Meeting a pro mě to byl jako velký zážitek i to spolu žehnání. Takže já jsem sice tam nahrával třeba to požehnání nebo ten ruch při tom, protože přece jenom všichni si musí vzít kožené oděvy a pevné boty, aby kdyby cáklo trošku něco, aby mu to nepropálilo až na kost, ale samo o sobě to neuvěří plný zážitek. No a potom vlastně všichni ti, co tam jsou, tak dostávají ty ocelové kartáče a kladívečka a otloukají vlastně tu pískovou formu, aby se z toho vynořilo ten bronz. No, takže jsme vlastně všichni spoluúčastníci toho dění.
1: Z jakého důvodu to začíná takhle ve 3 ráno?
0: Protože ten cyklus je takhle vymyšlený, to už se takhle děje 25 let, dělá se to jednou ročně, výjimečně dvakrát ročně, protože do 3 hodin zhruba, čili do 6 ráno je ta první várka, to už se rozednívá a potom následuje třeba druhá, třeba třetí, výjimečně i čtvrtá. Teď se odlévalo, myslím, 19 předmětů a ono se dá dělat třeba 6 nebo 7 naraz. Takže aby se to stihlo vlastně do odpoledne.
1: No. Takže ty jsi byl vlastně na začátek, ale už...
0: No, byl jsem tam až... No, už na to první vytahování jsem byl tam. No.
1: Tak jo, tak to byl pátek minulého týdne a sobota to jsme jeli na
0: svatý Hostýn. To jsme tam jeli s Katkou Vitochovou, ty a já, a byla to pouť médií, organizovaná teď už 2. ročníkem panem Petrem Polanským ze Člověk a víra. A je to takové setkání pracovníků a pracovnic z médií, zejména v rukách křesťanů, když ten světový den, který je následující den, tedy vždycky v neděli, o 7. neděli velikonoční, je modlitbou za všechny sdělovací prostředky. Takže tam byla připomenuta vlastně ta první encyklika, to je Inter Mirifica z 2. vatikánského koncilu, která o tom praví, jak by bylo nedůstojné synu církve, jak nečinně přihlížet, jak je svazováno Boží slovo nedostatečnými finančními prostředky. No, takže tam byla mše svatá, on patronem nebo správcem mediální složky při České biskupské konferenci je současný arcibiskup Stanislav Přibyl, tak tam měl velmi pěknou promluvu, celé to bylo velmi přátelské a tam je akorát trošku to štěpení, že my vlastně nevíme, jestli je to víc pro nás tvůrce, ale my jsme tam stejně přijeli jenom jako reprezentanti, nikoli jako všichni, třeba celý autobus pro glasáku, anebo jestli je to víc pro poutníky. Takže potom bylo takové rokování za zavřenými dveřmi, jak to vlastně uchopit a kde být, ale jednoznačný požadavek z toho vyplynul, nebo návrh, že by to bylo někde jinde než na svatém Hostýně, protože pro Čechy je to k dojezdu daleko. A myslím, že tam padl návrh na to Břve, čili pražské pracoviště televize Noe, kam se určitě všichni rádi podíváme. Jsou to vlastně Hostivice, čili na dotek Prahy.
1: Tak, takže v podstatě bylo tam vidět, že to tápání vlastně pro koho není jenom z naší strany, řešili to tam další zástupci médií. Přesně jak říkáš, my jsme letos zvolili tu formu jenom reprezentace, loni nás tam bylo výrazně víc, ale byli jsme asi jediní, kdo tam byli takhle početně zastoupení. Takže se uvidí do těch dalších let, samozřejmě těch nápadů tam byla spousta, ne všechny se podaří realizovat 100%, ale bude dobré, když z toho něco opět bude. A vlastně vrátíme se k tomu, co bývalo.
0: Tak se možná, to no, je to tak. Je možné, že z toho vzejde možná další spolupráce. Ona vlastně umřela zásadně po koronaviru.
1: Přesně tak. A nebyla to jediná věc. Ona i třeba to Evropské sdružení křesťanských rádií vlastně přestalo fungovat s tím covidem.
0: Ano, čili papíru existuje, ale nesetkáváme si, možná, že si píšeme k nějakým výročím a tak. No, není to snadná věc a my moc děkujeme. Já třeba řeknu, že při té sbírce nedělní, co byla na sdělovací prostředky, tak se v naší farnosti vybralo 48 000 tisíc korun, což opravdu není málo. Mm-hmm. Jo, a jsou to teda peníze, které jsou od dárců a ČBK to potom vlastně nějak rozdělí, ale udělá to zase až v tom lednu, nebo dostaneme to v únoru nebo v březnu příštího roku. Tak je to takové trošku zvláštní, aby každá ta koruna přispěla hned, ale tak to je.
1: Mm-hmm. Takže kdo si třeba říkal, že když dá do té sbírky, tak nám teď ještě pomůže třeba s těmi půjčkami po stěhování, tak to tak určitě není. A...
0: No, teď pouštíme tu naléhavou anonci, je to tak, že teď jsme v tom sedle, kdy vlastně nás dohnali ještě splatné termíny při tom stěhování a vlastně naběhly ty běžné výdaje a vlastně před měsícem zhruba nám uplynuly ty poslední splátky toho starého, jednak starého působení na Olomoucké, jednak doběhy nějakých plateb za ty FM vysílače a za to ukončené. Takže už teďka jako výrazně méně vydáváme, ale ty příjmy vlastně jsou teďka pořád zhruba na stejné úrovni jako ty příjmy. Takže vlastně není teďka zatím z čeho šetřit, ale doufáme, že to tak do 2-3 měsíců nastane.
1: Takže to byla sobota, pouť na svatém Hostýně. Říkáme tedy, že to bylo hlavně pro setkání nás pracovníků, médií, případně tedy zástupců z každého média někdo, ale samozřejmě pár poutníků taky bylo, potkali jsme se tam s některými z vás, takže určitě i tuhle tu funkci to aspoň částečně splnilo, i když samozřejmě není to zdaleka tak, jak to bývalo třeba v druhé polovině 90.
0: No, let, tam nás bylo třeba 3,5 tisíce. No a máme tady neděli, to jsme... To je takové trošku soukromé, trošku nesoukromé, protože my samozřejmě jako médium vnímáme celou scénu médií a to je něco, co i nás samotné ohrožuje, protože veřejnoprávní média jsou nezastupitelná, my z nich vlastně čerpáme letitou spoluprací, řekl bych až takovou příkladnou spoluprací, že smíme odebírat zprávy z Českého rozhlasu Plus, také další veřejnoprávní médium, kterým je Česká tisková kancelář, tak tam vlastně si teda nakupujeme zpravodajství, zpracováváme a k tomu přidáváme to, které by nikdo jiný nevysílal. To jsou právě hodně těch církevních liturgických aktivit, pozvánky, vzpomínky, blahopřání k výročím a tak dále. Takže je to taková skupina a ty poplatky, kterým se trošku špatně říká koncesionářské, jsou vlastně hradbou mezi vůlí jakékoliv současné vlády a mezi tou objektivitou a vyvážeností České televize a Českého rozhlasu. Takže my vší silou podporujeme, vnímáme také velkou nervozitu pracovníků a pracovnic. Třeba v České televizi se velmi, velmi negativně vnímá to, že v tom návrhu zákona, který je teda paskvilem nepoužitelným, se nezmiňují regionální studia Brno a Ostrava a dokonce se pan ministr vyjádřil, že ta studia vůbec nejsou potřeba, čili on vůbec nepochopil tu kulturotvornost toho zařízení, které sídlí v tom regionu už třeba těch 80 nebo skoro 100 let, a které je jako hybatelem úplně zásadním, čili Praha tohle to nikdy ani z principu nemůže nahradit. No a my sami jsme ohroženi tím, že se šlape na paty neziskovkám a bude se nějak vyhodnocovat, i když to žádný pojem pro zákon, pro justici není, takže to je politická neziskovka. A to je tak, když ta nezisková vykazuje nějakou činnost, která může ovlivňovat dění společenské, teď schválně říkám politické, protože něco se politizuje a vůbec to politika není. A mohli by nám potom nařídit, abychom třeba vykazovali jakékoliv dary ze zahraničí, jakože chodí jistě ze Slovenska dary a od krajanů třeba ze Spojených států, z Kanady, tu a tam malé příspěvky, které jsou promile těch darů, ale jsou tam. Jo, a museli by se vykazovat různým způsobem a být prověřování a tak dále. No. Takže jsme se zúčastnili jako v těch mnoha krajských městech, i v Brně nás bylo přes 3000, šli jsme také pod okny Českého rozhlasu Brno na Beethovenově a bylo to takové srdečné a velmi mírné a klidné, ale výrazné, takže po celé zemi to bylo mnoho a my teda moc přejeme vám, posluchači, abyste si opravdu dali záležet na tom, abyste vyjádřili svoje postoje také. No a ještě navážu teda na to, na ten meeting Brno, tak to je věc, kterou podporujeme. Já jsem moc rád, že třeba arcibiskup Stanislav požehnal zástupcům meetingu Brno, protože kdo jiný než křesťané by vnímali slova jako porozumění, pochopení, odpuštění a přátelství, které není jednorázové, jakože třeba akt nějaké deklarace, ale že to je úplně běžné sousedské navštěvování, které je projevem dobré vůle, kterou je samozřejmě trvale třeba ošetřovat. Takže tak to prosím také berme ty aktivity a nenechme se zmást zlými řvoucími lidmi, kteří neuvěřitelně kazí i naši pověst.
1: Tak. Takže to je to, co nás vlastně čeká a samozřejmě o dalších aktualitách v Rudlu opět za týden.
0: Loučí se Martin Holík
1: a Milan Tesař.

Je 21 hodin a teď se společně pomodlíme večerní chvály. Po nich bude modlitba živého růžence.

0: Je úterý, doba velikonoční, 7. týden. Nalistujeme si v breviáři hymnus po nanebevstoupení ve starším vydání na straně 641, v novějším vydání na straně 721. Ve starším vydání 641, v novějším vydání 721. Antifony a žalmy budou z 3. týdne žaltáře, ve starším vydání strana 1072, v novějším vydání 1193. Ve starším vydání 1072, v novějším vydání 1193. Ostatní texty jsou ve starším vydání od strany 663, v novějším vydání potom od strany 745. Ve starším vydání od strany 663, v novějším vydání od strany 745. Modlit se dnes s vámi bude Ondřej
1: a Alena.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplně svou milostí, vždyť ty jsi sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů jsi sedmera, prst pravice jsi Otcovi, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír. Nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Pokoj vám, nebojte se, vždyť jsem to já, aleluja.
0: Kdo doufají v Hospodina, jsou jako

0: se zločinci, Hospodine. Pokoj buď s Izraelem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pokoj vám, nebojte se, vždyť jsem to já. Aleluja.
0: Doufej, Izraeli, v Hospodina. Aleluja.
1: Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči.
0: Neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými.
1: Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši, jako dítě na matčině klíně. Jako dítě, tak je má duše ve mně.
0: Doufej, Izraeli, v Hospodina, nyní i na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Doufej, Izraeli, v Hospodina. Aleluja.
0: Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť všechno povstalo z tvé vůle. Aleluja.
1: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
0: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
1: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
0: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
1: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť všechno povstalo z tvé vůle. Aleluja. Krátké čtení bude z listu Římanům. Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti, vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s vůlí.

0: přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky až na konec země. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dostanete sílu.

0: sílu Ducha Svatého a budete mými svědky až na konec země. Aleluja. Vzdávejte čest a slávu Kristu, neboť on dává věřícím účast na svatém duchu a volejme. Kriste, vyslyš nás.
1: Sešli od Otce své církvi svatého ducha.
0: Aby ji očistil a dal jí sílu a vzrůst.
1: Pane, veď svým duchem ty, kdo nám vládnou.
0: Aby byli tvými služebníky k dobru všech.
1: Pošli svého ducha zastánce chudých.
0: Aby pomáhal všem strádajícím.
1: Prosíme tě za všechny rozdavatele tvých tajemství.
0: Aby vždy zůstali věrní.
1: Dokonej své dílo vykoupení na našich zemřelých.
0: Dej jim nebeskou radost a ukaž na nich moc své smrti a slávu svého vzkříšení. Kriste, vyslyš nás. A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám Ducha Svatého, ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás z všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný a vy můžete volat k nám do studia na telefonní číslo 739 850 345.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

0: První desátek, Ježíš, který se pro nás krví potil, se s námi pomodlí Vanda z Bohumína.
1: Jo, tak dobrý. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho, kéž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Márie Panny, trpěl pod Ponckým Pilátem, ukřižovan, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, kterého věříme. Už se nezvídej.
0: Svatá Maria, Matka Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány je plod života tvého Ježíš, kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, kterého nade všecko milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak vodicu tu obětuji za děti, desátku. Za vnuky a vnučky a děkuji za modlitbu.
0: Také děkujeme. S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí paní Věrka z Ostravy.
1: Chvála Kristu a paní Marii, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, jestli byste se se mnou mohli pomodlit za obrácení mých dcer, za boží pomoc a ochranu pro moje vnuky, za mír v rodinách a za mír na světě, pokoj v rodinách, mír na světě a na úmysl svatého Otce. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji za modlitbu, přeji vám pěkný večer a dobrou noc a vám taky v Rádiu Proglas pokojnou službu dneska a dobrou noc.
0: Moc vám děkujeme za přání i za zavolání. Mějte se pěkně s Pánem Bohem.
1: Taky s Pánem Bohem, s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován, se s námi pomodlí paní Marie.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi ráda pomodlila za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a její rodinu. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Děkuji všem, kdo se se mnou modlí, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Moc vám děkujeme, s Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž, se s námi pomodlí paní Emílie.
1: Chvále Kristu a paní Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, svatého otce, celou církev, kněze, biskupy, řeholníky, řeholnice a nová kněžská a řeholní povolání, za obrácení hříšníků, za naši vládu. A za mír ve světě, ukončení válek a prosby, které nosím v srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás kříž, Pán Ježíš, kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy.
1: Odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se mnou modlili, i vám proglase a dobrou noc a děkuji za krásnou hudbu, kterou posíláte.
0: Moc vám děkujeme, děkujeme vám za modlitbu i za přání, přejeme vám požehnaný večer s Pánem Bohem.
1: Děkuji s Pánem Bohem.

0: Pátý desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se s námi pomodlí paní Ludmila.
1: Dobrý večer, tady je Ludmila z Prahy a moc prosím, pomodlete se se mnou za boží požehnání a ochranu Panny Marie pro vnučku k jejím narozeninám a za zdraví její a celé naší rodiny. Prosím ještě za uzdravení všech zraněných na těle i na duši. Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Maria, královnu míru, oroduj za nás a za celý svět. Zdráva s královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. k tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Já moc děkuji za společnou modlitbu. Dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Moc vám děkujeme za zavolání. Dobrou noc s Pánem Bohem. A na závěr přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všem, kteří se dovolali, i těm, kteří se s námi modlili, moc děkujeme za modlitbu.

Dnes už po 23. otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Přeji vám příjemný poslech.

upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 23.

Posledně se poutník na svých cestách setkal s mladým mužem, který utekl kvůli zlému starostovi z rodné vesnice a 5 let se toulal po různých monastýrech a chrámech. Prozradil poutníkovi, jak překonal strach modlitbou, a poutník mu udělil poučení o důležitosti modlitby. Dále jsme slyšeli vyprávění o tom, jak se šel poutník zpovídat k jednomu zbožnému zpovědníkovi a ten mu ukázal své zpovědní zrcadlo pod názvem Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Z něj jsme posledně slyšeli první 2 body o nelásce k Bohu a k bližnímu.

Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Za třetí, nevěřím ničemu náboženskému, ani v nesmrtelnost, ani v evangelium. Kdybych byl pevně přesvědčen a bez pochyby věřil, že po smrti je život věčný s odplatou za pozemské činy, bez přestání bych o tom uvažoval. Sama myšlenka na nesmrtelnost by mě děsila a žil bych zde jako cizinec, připravující se na návrat do své vlasti. Avšak já nepřemýšlím o věčnosti a konec tohoto života považuji za konec své existence. Uhnízdila se ve mně skrytá myšlenka. Kdo ví, co bude po smrti? A pokud říkám, že věřím v nesmrtelnost, říkám to jen z rozumu. Ale moje srdce zdaleka není pevně přesvědčeno, že moje chování a ustavičná starost o uspořádání smyslového života tomu otevřeně nasvědčují. Kdybych svaté evangelium přijal s vírou do svého srdce jako slovo Boží, bez přestání bych se jim zabýval, učil bych se je, utěšoval bych se jim a hleděl bych na ně s hlubokou zbožností. Moudrost, milosrdenství, láska v něm skryté by mě přiváděly v nadšení. Utěšoval bych se vzděláváním v zákoně Božím ve dne v noci, cítil bych se jim jako každodenním chlebem a horlivě bych usiloval o plnění jeho ustanovení. Nic pozemského by nebylo schopno mě od něj odtrhnout. Avšak když zřídka čtu nebo poslouchám slovo Boží, tak buď z nutnosti nebo ze zvědavosti. Nevěnuji mu přitom hlubší pozornost. Pociťuji odměřenost.

Navenek třeba i ukazuji pokoru, ale vše přičítám svým silám a pokládám se za lepšího než druzí, nebo v krajním případě ne horšího. Všimnu-li si u sebe chyby, snažím se ji omlouvat, zakrýt ji maskou nutnosti či neviny. Zlobím se na ty, kdo mě nelichotí a myslím si, že si neumějí vážit lidí. Chlubím se svými schopnostmi. Nezdary pokládám pro sebe za urážející. Reptám. Raduji se z neštěstí svých nepřátel. Jestliže usiluji o cokoliv dobrého, pak tím sleduji nějaký cíl, buď pochvalu, nebo duchovní zjištnost, nebo světské potěšení. Zkrátka, neustále si ze sebe činím vlastní modlu, které nepřetržitě sloužím. Ve všem hledám potěšení smyslů a potravu pro své rozkošnické vášně a žádosti. Z výše uvedeného vidím, že jsem pyšný, smyslný, nevěřící, nemiluji Boha a nenávidím bližního. Jaký stav může být hříšnější? Stav duchu temnoty je lepší než můj. Oni sice nemilují Boha, nenávidí člověka. Žijí a stravují se pýchou, ale v krajní míře věří a třesou se vírou v Boha. A já? Může být bídnější osud než ten, který mě čeká? A za co by měl být přísnější výrok soudu, když ne za takovou nevšímavost a nerozvážný život, k němuž se přiznávám?

Když jsem přečetl tuto zpověď, kterou mi zpovědník půjčil, strnul jsem hrůzou a uvažoval jsem pro sebe. Bože můj, jak strašné hříchy se ve mně skrývají a já jsem si jich dosud nevšiml. A touha očistit se od nich mě přiměla, abych toho velikého duchovního otce požádal o poučení, jak bych mohl poznat příčiny všeho zla a najít způsob k nápravě. A on mě začal poučovat. Věz, milý bratře, že příčinou nelásky k Bohu je nevíra. Příčinou nevíry je nedostatečné přesvědčení a příčinou nedostatečného přesvědčení je nehledání jasného poznání pravdy a nestarání se o duchovní vzdělání. Zkrátka, bez víry nemůžeš milovat. Bez přesvědčení nemůžeš věřit. A abys byl přesvědčen, musíš získat plné a důkladné poznání o daném předmětu. Je nevyhnutelně nutné rozjímáním a studiem slova Božího pod zkušeným dohledem vzbudit v duši žízeň a touhu, nebo, jak jiní říkají, údiv, který plodí neodolatelnou touhu blíže a co nejvíce poznávat věci hlouběji a pronikat k vlastnostem předmětu. Jeden duchovní spisovatel o tom uvažuje takto. Láska se obvykle rozvíjí poznáním a čím hlubší a širší bude poznání, tím více bude lásky a tím příhodněji se duše obměkčuje a přiklání se k lásce božské. Pilně nazírá nejdokonalejší a nejnádhernější bytost Boží a jeho nekonečnou lásku k lidem. Nyní vidíš, že příčinou hříchu, o kterých si četl, je lenost k přemýšlení o duchovních věcech, která ničí samotný pocit jeho potřebnosti. Jestliže si přeješ poznat i prostředky k přemožení toho zla, všemožně se snaž o duchovní posvěcení.

Toho dosáhneš horlivým zájmem o Boží slovo, o učení svatých otců, rozjímáním a duchovní radou nebo rozmluvou s moudrými o Kristu. Ach, milí bratře, kolik pohrom nás potkává proto, že jsme líní pospěcovat naši duši slovem pravdy. Nepoučujeme se ve dne v noci v zákoně Hospodinově a nemodlíme se horlivě a pravidelně. A proto trpí i náš vnitřní člověk hladem a chladem a vyčerpán nemá sil k bdělé chůzi v pravdě ke spáse. A tak, abychom využili tyto prostředky, musíme být rozhodnuti, milovaní, co možno nejčastěji naplňovat naši mysl rozjímáním o věcech nebeských. A láska, vlévaná z hůry do našich srdcí, se v nás roznítí a rozplamení. Zároveň se musíme co nejčastěji modlit, neboť modlitba je hlavní způsob a nejsilnější prostředek našemu duchovnímu obrození a zdaru. Musíme se modlit tak, jak učí svatá církev. Pane, učiň, ať tě nyní miluji, jako jindy miluji hřích. Pozorně jsem to všechno vyslechl a s dojetím jsem prosil toho svatého otce, aby mě vyspovídal a podal mi svátosti. A tak ráno, když jsem byl hoden přistoupit ke svatému přijímání, chtěl jsem se vrátit s tím milostiplným ponaučením do Kyjeva. Avšak ten můj dobrý otec se rozhodl zajít na několik dní do monastýru a mě na tu dobu ponechal ve své poustevnické cele, abych se v tom tichu mohl bez překážek oddat modlitbě. A opravdu, všechny ty dny jsem prožil jakoby v nebi. Díky modlitbám svého zesnulého starce jsem se já nehodný těšil dokonalému klidu. Modlitba v mém srdci plynula tak lehce a sladce, že jsem po celou tu dobu zapomněl na všechno i na sebe, myslel jsem pouze na Ježíše Krista. Když se zpovědník vrátil, poprosil jsem ho o radu, kam bych měl nyní pokračovat ve svém putování. Požehnal mi se slovy. Zajdi do Počájeva, tam se pokloň zázračné stopě přečisté Matky Boží a ona nasměruje tvoje kroky na cestu světem. S vírou jsem přijal jeho radu a po třech dnech jsem se vydal do Počájeva.

Tak jsem šel 200 verst, ne bez dlouhé chvíle, neboť cesta vedla přes židovské krčmy a osady a jen zřídka jsem potkával křesťanská obydlí. V jedné samotě jsem uviděl ruský křesťanský hostinec. Zaradoval jsem se nad tím a zašel jsem tam přenocovat a poprosit o chléb na cestu, neboť moje suchary mi už docházely. Uviděl jsem hospodáře, staříka, patrně zámožného, a slyšel jsem, že je z téže gubernie jako já, Orlovské. Jen jak jsem vešel do světnice, byla jeho první otázka. Jaké jsi víry? Odpověděl jsem, že jsem pravoslavný křesťan. Jakého pravoslaví? Řekl s úsměškem. Vy jste pravoslavní jen slovy, ale skutky jste mohamedáni. Znám dobře, bratře, vaši víru. Mě samého svedl jeden učený kněz a uvedl do pokušení. Vstoupil jsem do vaší církve a zůstal jsem jen půl roku. A zase jsem se vrátil k té naší. Je pohoršením přijít do vašeho chrámu. Bohoslužbu diakoni tak nějak mumlají, s vynechávkama a bez porozumění. Zpěváci nejsou lepší než ve vsích nebo v krčmách. Lidé stojí ledabile, muži spolu se ženami, během liturgie rozmlouvají, otáčejí se na všechny strany, ohlížejí se a chodí dozadu, dopředu, takže se ani nemohou v klidu pomodlit. Tak co je to za službu Boží? To je jeden velký hřích. Naše bohoslužba je zbožná, zřetelná, bez vynechávek, zpěv je dojemný a lid stojí tiše. Muži zvlášť, ženy zvlášť. A všichni vědí, kde mají učinit jakou poklonu podle ustanovení svaté církve. Zkrátka, když přijdeš do našeho chrámu, cítíš, že jsi přišel na službu Boží. Ale když přijdeš do vašeho chrámu, nepoznáš, kam jsi přišel. Do chrámu nebo na trh. Když jsem to slyšel, pochopil jsem, že ten stařík je starověrec. A protože mluvil podle pravdy, nemohl jsem se s ním přijít a obracet ho. Jen jsem sám pro sebe uvažoval, že není možné obracet starověrce k pravé církvi do té doby, dokud se u nás nenapraví církevní bohoslužby a neukáže se tím příklad zvláštního duchovního postavení. Starověrec nezná nic duchovního, opírá se jen o vnější projevy, ale o ty u nás nejde. Chtěl jsem už odtud odejít, ale když jsem vyšel do síně, najednou jsem otevřenými dveřmi uviděl v samostatné komůrce člověka. Podle vzhledu to nebyl Rus. Ležel na posteli a četl knihu. Zavolal mě k sobě a zeptal se, kdo jsem. Vysvětlil jsem mu to. A on začal mluvit. Poslouchej, milovaný, nechceš mě nemocnému posloužit třeba týden, dokud se s pomocí Boží neuzdravím? Jsem Řek, mnich ze svaté Atonské hory. Byl jsem v Rusku kvůli sbírce na monastýr a teď, když se vracím na své místo, onemocnil jsem tak, že nemohu chodit, jak mě bolí nohy. A proto jsem si pronajal tento pokoj. Neodmítej, služebníku Boží, zaplatím ti. Nepotřebuji žádný plat, rád vám posloužím, jak mohu. Vyprávěl mi o svaté hoře Atonské, o tamnějších velikých asketech a o mnohých poustevnících a takzvaných zatvornicích. Měl u sebe dobrotolubí v řečtině a knihu svatého Izáka Syrského. Společně jsme četli a srovnávali slovanský překlad Pajsie Veličkovského s řeckým originálem. Říkal, že není možný přesnější a věrnější překlad z řečtiny, než je Pajsiův překlad Dobrotolubia do slovanského jazyka. Jak jsem si všiml, bez přestání se modlil a byl zkušený ve vnitřní modlitbě srdce a mluvil dokonale rusky. Často jsem se ho na to ptával, on mi o tom ochotně vyprávěl
Já jsem pozorně poslouchal a mnohá jeho slova jsem si zapisoval.

takto vyprávěl o výtečnosti a vznešenosti modlitby Ježíšovi. Vznešenost Ježíšovy modlitby, říkal, odhaluje dokonce sama její forma, která se sestává ze dvou částí. První část to je Pane Ježíši Kriste, Synu Boží. Uvádí rozum do historie života Ježíše Krista, či, jak se vyjadřují svatí otcové, v sobě obsahuje celé evangelium. A druhá část, to jest Smiluj se nade mnou hříšným, představuje historii naší slabosti a hříšnosti. Přitom je pozoruhodné, že nelze výstižněji a přesněji vyjádřit touhu a prosbu bídné, hříšné a pokorné duše než slovy. Smiluj se nade mnou. Žádné jiné vyjádření by nebylo tak dostačující a plné jako toto. Například, kdyby se řeklo odpust mi hříchy, odpust porušení zákona, zahlaď přestoupení. Všechna tato vyjádření by vyjadřovala pouze prosbu o osvobození od trestu a z něho plynoucího strachu bojácné a nedbalé duše. Ale vyjádření Smiluj se nade mnou vyjadřuje nejen touhu získat odpuštění vyvolanou strachem, ale představuje i opravdový nářek synovské lásky, doufající v milost Boží a pokorně poznávající svoji slabost ke zlomení vůle a k duchovní bdělosti. Nářek o smilování, to znamená o milost, projevující se v Božím daru ducha síly, ducha posilujícího k odolávání zkouškám a k překonávání hříšné náklonosti. Podobně jako žebrák prosí milostivého věřitele, aby mu nejen odpustil dluh, ale aby se slitoval nad jeho krajní nouzí a ještě mu dal i almužnu. Ta hluboká slova Smiluj se nade mnou vyjadřují, jak by se řeklo, milostivý pane, odpust mi hříchy a pomoz mi napravit můj život. Otevři v mé duši neúnavnou snahu k následování tvých přikázání. Milostivě mi odpust spáchané hříchy a obrať mou rozptýlenou mysl, vůli a srdce k tobě jedinému.

0: Slyšeli jste 23. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo od nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Chtěli jste se vždy naučit správně zpívat? Zpíváte rádi a přejete si ve zpěvu zlepšit? Vedete chrámový sbor, který chcete posunout o pár úrovní výše? Přemýšlíte, jak zaujmout své zpěváky nebo jak oslovit hudbou veřejnost? Připojte se k nám a zažijte téměř 4 dny plné hudby a sdílené radosti. Těmito slovy lákali pořadatelé na letošní ročník semináře Hudba spojuje. Do Dolan u Olomouce se koncem srpna sjelo na 50 účastníků, kteří se rozhodli zdokonalit své pěvecké dovednosti. A Proglas byl u toho. Příjemný poslech pořadu Radio Report vám přeje Adéla Šimoníková.

0: Je pátek 28. srpna, 7:30 ráno a já z Olomouce mířím na autobus směr do Lany. S pořadateli a účastníky semináře se potkám při samém začátku jejich dne. V sálu základní umělecké školy je čeká společné rozespívání, které vede hlavní odborná lektorka semináře Kateřina Mlynarská z Polska. Zpěvačka, pedagožka, hlasová lektorka, muzikoložka, sbormistrně a koučka. Vede originální vokální workshopy v Polsku i v zahraničí, zaměřené mimo jiné i na liturgický zpěv. Jeden z jejich workshopů má možnost zkusit na vlastní kůži. Následně jej zvu ke krátkému rozhovoru, který překládal Adam Biernat.
1: Jubilate Deo Omnis Terra, Deo Omnis.
2: Jubilate Deo Omnis Terra.
1: Servite Domino in Letizia.
2: Servite Domino in Letizia.
1: Jubilate Deo Omnis Terra.

0: jsme teďka zažili skvělé rozespívání ranní a mě by zajímalo, jaké techniky využíváte takto při rozespívání?
1: Ponieważ głos ludzki to jest całe ciało, przygotowujemy
2: takže
1: się
2: protože
1: do
2: lidský hlas to je celé tělo, to je celý nástroj, najpierw takže se musíme připravit tak na několika
1: ciałem,
2: frontech.
1: Takže
2: nejdřív hlas,
1: potom ćwiczenia,
2: potom dechové cvičení,
1: stricte oddechové,
2: potom rezonátory, to je cviky, které obsahují a aktivují rezonátory, pak ta artikulace.
1: I potom już ćwiczenia melodyczne, które mają na celu prowadzenie.
2: A potem k tomu przydawamy melodię, która ma nam pomocy, a te różne cviky, gdzie ćwiczymy legato, staccato a tak dalej.
1: Różne zmiany dynamiczne.
0: Mnie by zajmowało, tady na semináři są začátečníci i pokročilí ve spěhu. Jak se vám daří je všechny zapojit tak, aby se cítili dobře?
1: To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ to wydaje się czasami...
2: To jest velmi dobrá otázka, protože to se zdá těžké, aby to nějak spojit, protože jsou lidé nejen s různým vzděláním, ale i v různém věku.
1: Należy też dodać, że warsztaty zazwyczaj trwają bardzo krótko, te są dłuższe. Mamy cały
2: tu mamy tu výhodu, że zaczynamy już we czwartek wieczór. Obvykle, když vedu workshopy, semináře, tak oni zaczynają aż w pátek wieczór a trwają tak zhruba do neděle do poledne. Także tady to jest lepší, mamy czas.
1: I myślę, że byłoby to niemożliwe, żeby finalnie móc zaśpiewać na tak dobrym poziomie, żeby zrobić tak duży repertuar, bo zazwyczaj to jest 10-12.
2: Ja myślę, że to, co jest ważne, jest to, że się tutaj setkáváme z amatéry, sice, ale którzy mają lásku, tu vášeň ke zpěvu.
1: I to jest podstawa, dlatego udaje się to zrobić, bo spotykamy się nie jako
2: a bez toho by to bylo asi nemožné, takže já jsem profesionálka, ale většinou, povětšinou pracuji s amatéry, ale s lidmi, kteří mají tu vášeň ke zpěvu.
1: Nás łączy miłość do śpiewania.
0: Mě by zajímalo, co byste chtěla, aby si účastníci odnesli z tohoto semináře, co by v nich zůstalo i po skončení?
1: Myślę, že po pierwsze, świadomość tego, že głos
2: tak za prvé to vědomí, že hlas rozvíjím celý život, že nezáleží na tom, co už jsem udělal, ale že pořád je něco přede mnou.
1: Ile mám lat i jaké mám včesnější doświadczenie muzyczne. To by byla taká pierwsza rzecz. Druga myśl, že nikt v historii...
2: Za druhé, že nikdo v historii světa nezaspívá to přesně tak, jak to zpívám já, že mám takový dar a ten hlas je mi darovaný.
1: Na ten
2: a nikdo to nezaspívá
1: čas,
2: tak, jako
1: tutaj
2: já.
1: Tutaj žije i on je vystarčající, tak jak já jestem vystarčająca. I třetě, nikt tak, jak já sám...
2: A za třetí, nikdo nezná svůj hlas tak, jako já ho znám. Protože můžeme získávat dovednosti, můžeme vyhledávat učitele, ale nakonec jsem to já, kdo má ten kontakt s tím mým hlasem. Já jsem za to zodpovědný.
1: Bo nikt nie jest w stanie poznać swojego głosu i nikt nie jest z nim tak blisko i tak często jak ja.
0: Existuje nějaké univerzální cvičení, které by třeba mohl někdo z našich posluchačů pravidelně dělat, aby se zlepšil ve zpěvu? Můžete dát nějaké tipy?
1: Je bardzo wiele takich.
2: Je hodně takových cviků, takže vám řeknu pro příklad dva. A budete je moci dělat bezpečně a denně.
1: Děti je mohli robiť bezpečně. Pierwsze ćwiczenie.
2: Tak to první cvičení zvětšuje ten prostor pro rezonaci v hlavě.
1: Rezonacyjną v głowie.
2: Cvičí také ty svaly, které jsou za to zodpovědné, a jazyk.
1: Ty
2: svalstvo jazyka.
1: Je to tež cvičení.
2: A prodlužuje také tu fázi toho výdechu a cvičí, jak dobře dýchat, správně dýchat.
1: Naturálního oddechu. Wykonywanie go
2: a ještě dává nám takový vědomí, takový pocit, kde máme nějaké křeče v těle a jak je můžeme redukovat.
1: Znakomitě
2: a k tomu ještě dodává kyslík tělu a je takové protistresující. A všichni známe to cvičení, ten cvik, to je prostě zívání.
1: Ale jeżeli chcemy, żeby
2: ale gdyż chcemy, aby nas to rozwijało jako śpiewaki,
1: jest jeden mały,
2: je jeden malý prvek, o kterém vám chci říct. Důležité je, když budete zívat, takže špička jazyka bude v kontaktu se spodními jedničkami.
1: To je první.
2: Druhá důležitá věc je taková, že napoprvé to udělejte před zrcadlem, abyste viděli, jak ten jazyk se tvaruje.
1: Jak ukládá se jazyk?
2: Nemůže vypadat jako domeček hobita, jako pahorek. Má být plochy a nejlépe to bude, když bude jako lžička nebo plátek růže odespoda.
1: I vážné, aby zrobiť vdech přes nos, pomyšli sobě vtedy, že vdycháš jakýs
2: a pamatuj, že vdech bychom měli dělat nosem a zkus si to nějak vybavit tak, že je to nějaký pěkný, pěkné aroma. Buď to bude to nějaké parfémy, nebo to bude babičino jídlo, které dělala, nebo Středozemní moře. To už je na tobě.
1: Milý zápach, za kterým tenskníš.
0: Zajímalo by mě, jak může zbormistr motivovat svůj zbor k lepším výkonům?
1: Myslím, že jeśli chodzi o motywację chórzystów do lepszego śpiewania, warto mówić ludziom.
2: Pokud jde o motivaci, tak je důležité lidem říkat, že ten zbor je tak silný jako ten nejslabší článek.
1: Najsłabszy. A spotykamy się w chórze, żeby robić to, co lubimy. Więc mimo tego, że czasami te próby są trudne, takie monotonne, że wydaje się, że nie robimy postępów. Ważne jest to myślenie, o którym mówiłam w poprzednim pytaniu.
2: Setkáváme se ve zboru, abychom dělali to, co máme rádi, což je důležité, když zkoušky jsou někdy těžké, monotónní a máme takový pocit, že nejdeme nějak dopředu, tak zpívání je pro nás důležité a to nás nějak naplňuje.
0: Úplně na závěr zeptám se, jak se vám zatím líbí v Dolanech a vím o tom, že jste tady byla i loni, tak nějaké zážitky, dojmy.
1: Bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszyłam, że mogę tutaj wrócić i naprawdę czekałam na ten moment.
2: Kasia řekla, že se jí tu velmi líbí a že má radost, že čekala, až zase přijede, protože na poprvé tu byla minule, byla poprvé na Moravě a velmi se jí tu líbí, že jsou, je tu krásně, ale taky jsou krásní lidé, kteří mají pocit, jsou otevření a mají taky smysl pro humor. A to je pěkně, protože se krásně taky pobavíme, smějeme.
1: Razem se dużo smějeme tež, więc to jest dla mě wspaniały czas.
0: Po krátkém rozhovoru čekají Kateřinu Mlynarskou individuální konzultace se zpěváky. Já se podívám na zkoušky po hlasech. Jdu postupně, od sopránu přes alt, tenor až po bas. Každé skupině se individuálně věnuje jeden ze členů organizačního týmu.

0: Ve volné chvíli, pauze před společnou zkouškou všech hlasů, prosím o pár slov několik účastníků.
1: Dobrý den, já se jmenuji Svaťka a přijela jsem z Ostravy.
0: Co vás teda na seminář přivedlo? A jste tu poprvé nebo už jste byla loni?
1: Tak přivedla mě láska k hudbě, sice amatérsky, ale miluju zpěv a jsem zde poprvé.
0: Jak jste se dozvěděla o semináři?
1: Dozvěděla jsem se z televize Noé, z Rádia Proglas od vás a i z internetu, ze sociálních sítí.
0: Mm-hmm. Jaké jsou zatím vaše dojmy z programu? Jak se vám tady líbí?
1: No, líbí se mně moc. Nemám vlastně, co bych vytkla, že je špatně. Jsem velice spokojená a řekla bych přímo nadšená.
0: Co byste si chtěla odvést domů? Je to třeba nějaká technika, inspirace, zlepšení ve zpěvu?
1: No, já myslím, že to zlepšení ve zpěvu, techniku, jak trošičku lépe zpívat než doteďka a i radost ze setkání s různými lidmi.
0: A pokud byste měla doporučit třeba seminář někomu dalšímu, co byste řekla? Proč by měl třeba někdo přijet?
1: Ať neváhá, ať vyzkouší, za zkoušku nic nedále, určitě nebude litovat. Vřele doporučuji za sebe.
2: Jmenuji se Laďa Jáluj a přijel jsem z Pitína a Hostětína.
0: Já se vás zeptám, co vás přivedlo na seminář Hudba spojuje a jestli jste poprvé nebo jste byl i loni?
2: Byl jsem loni a přivedla mě potřeba přes hlas se umět otevřít.
0: Co byste si chtěl odnést tady z toho semináře domů?
2: No právě dokázat se uvolnit v situaci, která je stresová, která je nepříjemná.
0: Zpíváte někde ve sboru?
2: Příležitostně zpívám v Pitíně v kostele.
0: A ještě se zeptám, jaké jsou zatím vaše první dojmy z programu, protože jsme teprve druhý den tady.
2: No tak kromě takového příjemného očekávání, tak už taky únava, protože je to intenzivní, já jak nejsem zvyklý zpívat. Fůra textů, které jsou pro mě cizí, teďka samozřejmě tóny sem tam, je to prostě náročné.
0: A ještě se na závěr zeptám, pokud byste měl doporučit seminář někomu dalšímu, aby přijel příští rok, co byste řekl?
2: Kdo chce poznat živý zpěv, tak ideální přijet sem, protože ta Kaša je úžasná ženská, která jak v tom životě a zpěvu to předváděla stejně a prostě to z ní srší.
3: Jsem Anna Polášková. Na semináři Hudba spojuje jsem byla už loni, takže už mě přivádí zkušenost. A je to samozřejmě výjimečné setkání s výjimečnými lidmi, kde člověk může získat nejenom zkušenosti, ale navázat i příjemné kontakty. A je to obecně, je to jako povznášející a dává to, člověk se něco naučí. Mm-hmm.
0: Odkud jste přijela a jak jste vlastně o semináři se dozvěděla loni?
3: Loni jsem se dozvěděla ze semináře od známé, která mi poslala vlastně informaci. Přijela jsem z obce Strážovice.
0: Co byste si tady z toho semináře chtěla odnést domů? Nějaké zkušenosti, techniku, inspiraci?
3: Co si chci odnést domů je právě ten prožitek toho, kdy člověk může zpívat a zároveň tím jednak sám něco prožívat, ale sám něco druhým říkat. A že vlastně spojení toho textu, hudby a takového vzájemného naslouchání v tom sboru je to výjimečná událost, zvlášť když jsou větší sbory. A ne každý má tu možnost zpívat ve velkém sboru a je to naprosto něco odlišného. Takže vlastně odnes si to, že si to člověk může prožít.
0: A na závěr, pokud byste setkání měla doporučit někomu známému, někomu dalšímu, kdo by měl přijet, co byste mu řekla?
3: No řekla bych mu, ať jede, řekla bych mu o tom, jak je to úžasné. Já jsem loni říkala, že došlo tam vlastně ve finále ke spojení strašně moc skutečností na té závěrečné mši svaté, kdy to se nedalo ani pojmenovat. To už je něco nad námi, něco nepojmenovatelného a je to opravdu zážitek, který musíte prožít sami.
0: Úplně na závěr své návštěvy, po skvělém obědě ve školní jídelně, si k reportážnímu mikrofonu zvu dvě důležité ženy, organizátorky setkání. Romany Odstrčilové se ptám na praktickou a organizační stránku akce. Hlavní tvůrkyně projektu Markéta Doleželová doplňuje informace k myšlence, repertoáru i plánech do budoucna. Romy, mě by na začátek zajímalo, kolik účastníků letos přijelo na seminář?
4: Letos nám přijelo tuším 48 účastníků. Můžu říct, že přijeli opravdu z celé republiky, protože máme účastníky z Ústí nad Labem, z Děčína, ze Slezska, máme účastníky od Kyjova i místní z Dolan, takže opravdu máme obsáhlou celou republiku.
0: Je to opravdu velký počet lidí. Jak je ubytováváte a jak řešíte třeba stravování?
4: Měli účastníci při přihlašování několik možností. Máme na výběr ze dvou ubytování nebo ze dvou typů ubytování, které zajišťujeme my, ale samozřejmě si mohli vybrat i vlastní ubytování, zařídit si ho sami. Ubytováváme jak tady v Dolánkách, což je část Dolan, a ubytováváme na turistické základně na Pohořanech. Co se týče stravování, tak snídaně si zajišťujeme, dalo by se říct, své pomocí. Obědy nám zajišťuje školní jídelna na základní škole v Dolanech, takže na obědy chodíme tam. Večeře máme velmi pestré, protože měli jsme obložené mísy, budou bagety, a v sobotu nás čeká večer u Udírny na Pohořanech, kde vlastně bude speciálním hostem večera dechovka Dolanka, která nám tam přijde zahrát. Budeme se tam moci společně setkat, povykládat si i, dalo by se říct, civilně, a zatancujeme si, zaspíváme i jiné písničky než ty, které máme tady v repertoáru. Máme v programu speciální bloky, kdy máme otevřenou takzvanou relax zónu, kde máme kavárnu, která funguje na bázi dobrovolných příspěvků. Takže vaříme tam výbornou kávu, máme úžasné domácí zákusky, laskonky, rohlíčky ořechové, všecko možné. A účastníci mají možnost nám buď elektronicky nebo v hotovosti přispět tady na toto občerstvení.
0: Co si přeješ, aby si účastníci ze setkání odnesli?
4: Já bych si přála, aby si účastníci odnesli ten pocit radosti ze zpěvu z toho jako zborového zpěvu, protože proto tady jsme. A musím říct, že za mě paní Kateřina to úplně jako dokonale v nás probouzí tady, no, veškeré emoce, nejenom tu radost, ale ona dokáže v člověku opravdu probudit úplně všecko, co si zamane.
0: Jak vlastně vznikla myšlenka semináře Hudba spojuje a s jakým očekáváním jste ho loni poprvé pořádali?
5: Já jsem se zúčastnila v Polsku, v Krakově u Dominikánu, Varsztat muziky nezvyklej, a strašně se mi líbilo, že ten program tam je dělaný pro běžný sbory, pro běžný lidi. A tím, že já vlastně dlouhodobě vedu sbor tady u nás v Dolanech, tak jsem často narážela na to, že třeba repertoár, který je běžně dostání u nás, je buď moc jednoduchý, nebo naopak moc těžký, nebo se mi nelíbil, nebo něco. No a právě v tom Polsku, v Dominikánu, jsem narazila jednak na skladby, které mě oslovily tím, že jsou zpívatelný i pro amatéry, ale zároveň jsou krásný. Takže to byla první věc, a druhá věc, která mě oslovila, byl způsob té práce. To znamená dělat věci jednoduše, ale kvalitně. A to mě inspirovalo natolik, že jsem zůstala v kontaktu právě s Kateřinou Mlynářskou, s naší lektorkou, a vznikla potom vlastně takhle myšlenka zkusit něco takového podobného spořádat i u nás.
0: Čekali jste takový zájem o seminář?
5: My jsme rádi, že zájem vůbec je. Vůbec jsme vlastně nevěděli, kolik lidí nějaká taková akce může oslovit. Jo? Je to něco, co je nový, protože jasně u nás se sice dělají akce pro sbory, pro zpěváky, ale jsou přece jenom trošku jiný než náš seminář, takže jsme vůbec jako netušili, do čeho jdeme. A první ročník byl taková jako loterie, že jsme s napětím očekávali každou přihlášku. Loni vlastně bylo kolem 50, letos taky, což si myslím, že je krásné číslo, a jsme za to rádi.
0: Je nějaký příběh za názvem Setkání Hudba spojuje?
5: No prostě je to pravda.
0: Takže by se dalo říct, že je to i takové motto.
5: Je to takové motto, je to zároveň název semináře. Trošku nevíme, jak to skloňovat, ale pořád vítězí to, že je to pravda. A já s tím prostě tu zkušenost mám, no, že hudba dokáže spojit lidi jak mezi sebou, tak vlastně i v nějakým tom, řekněme, vertikálním, spirituálním rozměru. Že hudba je prostě to, co dokáže vyslovit to jako nevyřčené a sdělit obsahy zase jinou formou. Takže vzniklo to vlastně na základě zkušenosti.
0: Komu je seminář vlastně určený? Začátečníkům, profesionálům, sbormistrům, a v praxi jak to vypadá? Koho je tady nejvíc?
5: Začnu od konce. Nejvíc máme řadových sboristů, to znamená lidi, kteří třeba ve farnosti někde zpívají, ve schole, ve sboru nebo úplně prostě někde jinde. A to si myslím, že je asi i to největší těžiště té cílové skupiny, to znamená lidi, kteří zpívají a chtějí se v tom zpěvu zdokonalit. Přesto mezi účastníkama je několik sbormistrů, několik profesionálních muzikantů a je mezi něma i pár lidí, kteří se zpěvem vlastně úplně začínají, je to pro ně úplně nový. A letos zatím, loni jsme rozhodně měli takovou zkušenost, že všichni na všech úrovních odcházeli obohacení. Takže asi bych řekla, že začínajícímu zpěvákovi ta akce může dát víc, ale rozhodně to neomezujeme jen pro amatéry. Jsme rádi za každého zpěváka, který si chce užít ty 2-3 dny společného zpívání, kdo se možná chce na zpěv a hudbu podívat zase trošku jinak.
0: Je vaše setkání v něčem jiné než běžné kurzy zpěvu nebo nějaké hudební workshopy?
5: To je záludná otázka. Myslím si, že je to vždycky hodně o tom, jaký lidi se sejdou. Možná jsme trošku jiný repertoárem, protože zařazujeme třeba vícero jednodušších skladeb. Máme adaptované vlastně současné skladby z dílny polských dominikánů, Pavla Bemenka, Piotra Pálky a tak dál. Což jsou věci, které třeba my jsme si vlastně adaptovali, překládali z polštiny a nejsou třeba úplně běžně k dostání. Zároveň to jsou čtyřhlasí skladby, které jsou krátké, efektní, jednoduché, ty melodie prostě chytají za srdce. Takže možná jsme trošku jiný repertoárem, rozhodně jsme jedineční spoluprací s Kašou Mlynářskou, s hlavní lektorkou, která, no já s oblibou říkám, že se moc nedá popsat a je to potřeba zažít.
0: S tím můžu souhlasit. Ještě by mě zajímalo, když se přesuneme trošku k té organizaci, protože to určitě není jednoduché, tolik lidí nakrmit, ubytovat, nachystat jim ten program, zabavit je. Co je vlastně na celé té organizaci pro vás osobně jako nejnáročnější?
5: Asi zajistit, aby všichni byli tehdy, kdy mají, tam, kde mají být. Ale musím říct, že mám tak skvělou skupinu spoluorganizátorů, že vlastně všechno šlape jako hodinky a je to paráda. Samozřejmě můžou se vyskytnout nějaký prostě situace nepředvídatelný, ale vlastně jsme hrozně rádi, že i co se týká ubytování, jídla, že spolupráce třeba s obecním úřadem, s ubytovacíma zařízeníma, se školní jídelnou, že vlastně funguje úplně jako bezproblémově. Takže řekla bych, že díky tomu, že každý dělá to, co má v tom celém procesu, tak vlastně nenarážíme na nějaký jako větší problémy, vlastně všechno šlape a myslím si, že i při tom organizování si to všichni zvládáme i užívat.
0: Ještě se zeptám, co vy jako hlavní organizátorka, ta, která vymyslela celý projekt, si přejete, aby účastníci si odnášeli ze setkání?
5: Já bych byla hrozně ráda, kdyby lidi odjížděli s tím zážitkem, že zpívali, že jim toho bylo dobře, že možná zakusili něco, co třeba pro ně bylo nový, nebo co bylo v životě poprvé, nebo bylo nějakým způsobem jiný. A možná, aby odjížděli i s tím, že věci se dají dělat, když to řeknu trošku blbě, tak jako lidově, možná někdy i nízkonákladově pro někoho, ale že přesto můžou být hodnotní a kvalitní.
0: A poslední otázka, jak byste si přáli za organizátory, aby se seminář vyvíjel v příštích 5-10 letech?
5: My budeme rádi, pokud pořád bude zájem, aspoň takový, jaký je. Ráda bych se pouštěla do větších akcí. Myslím si, že tahle forma, jak jsme to zatím rozjeli, nám vlastně sedí i personálně, i tak nějak stylově. A samozřejmě, když budoucnost přinese nějaký jiný výzvy, tak budeme zvažovat. Ale zatím si myslím, že jsme spokojeni tak, jak jsme, tak, jak to funguje. A pokud o to bude zájem i nadále, tak budeme určitě rádi.
0: Po dopolední plném krásných zpěvů, nadšených účastníků a příjemné atmosféry se vracím zpátky do Olomouce. V autobuse mě napadá, že název semináře v Dolanech je vážně vystihující. Hudba spojuje. Posuďte i vy sami. Od reportážního mikrofonu se loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
6: Připomněli jsme si loňský ročník semináře Hudba spojuje. Ten letošní se koná od 27. do 30. srpna a je možné se na něj přihlašovat na webu hudbaspojuje.cz.
7: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
8: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
7: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
8: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
9: Rock'n'roll, máš čávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

0: i když celý bledý.
1: Nemůžu se dívat na to,
0: jak tíní říkají zlato.
1: I přes všechny pády
0: hřeš si na prsou hady.

0: Nyní je na Proglasu čas pro duchovní slovo z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Vzbuzování dobrého úmyslu. K tomu, aby byl skutek záslužný, nadpřirozený, nestačí, jak všeobecně tvrdí teologové, motiv či úmysl přirozený. Není například dostatečné pro zpověď, aby někdo litoval své krádeže jen proto, že měl pak potíže s policií. Naše práce v zaměstnání nemá nadpřirozenou hodnotu, pracujeme-li jen proto, abychom si vydělali na živobytí. Nebude záslužným skutkem pro věčný život, pereme-li prádlo jen proto, aby byly košile čisté. Většinu našich skutků však děláme z těchto důvodů, kterým říkáme časné, přirozené. Pro peníze, pro zábavu, pro rodinu, ze zvyku, pro pochvalu a tak dále. Jsou tedy pro věčný život ztracené, bezcenné? To by byla opravdu nenahraditelná škoda. K tomuto smutnému závěru však teologové přece jenom nedocházejí. Vědí totiž z psychologie, že problém úmyslu není tak jednoduchý, jak by se zdálo. V jednom jediném skutku působí motivů mnoho. Proč chodí student do školy? Dokázal by to říci? Protože je docházka povinná? Protože by se doma nudil? Protože chce být učitelem? Protože by se rodiče jinak zlobili? Protože má zájem o to, co se učí, protože je navyklý, no tak dále. Některé z těchto motivů jsou bližší, jiné vzdálenější. V teologii se mluví o takzvaném úmyslu aktuálním. Je to ten, který mne bezprostředně vede k činu. Běžím k vlaku, protože odjíždí v 8 hodin. Úmysl virtuální pak je ten, na který nyní vůbec nemyslím, ale přece jen je příčinou, možná i hlavním motivem jednání. Kdybych si nechtěl vydělat peníze, nechodil bych do práce, neběžel bych na vlak. Touha po zisku je tedy virtuálním motivem mého spěchu k vlaku. Proto přicházejí teologové k tomuto závěru. Záslužný skutek musí mít nadpřirozený náboženský motiv, ale nemusí to být úmysl aktuální, stačí virtuální. Křesťan se jednou provždy rozhodl, že chce spasit duši a že se chce vyvarovat toho, co by bránu do nebe zavřelo. Ten úmysl snadno neodvolá, tedy platí, i když se na něj ve zhonu života nemyslí. Je to nejlépe vidět v případech, kdy jsme pokoušeni ke zlému. Zdá se, že pracujeme jen pro peníze. A přece nekrademe, ani když se naskytne příležitost. V takovém okamžiku jsme si velmi dobře vědomi, že nám nejde jen o peníze, ale o něco víc. Kdo žije náboženský život opravdověji, tomu je onen vyšší, skrytý motiv zřejmější, jasnější, působí uvědomělej. Snaží se ho ujasnit a posílit. To je to, čemu se říká vzbuzování dobrého úmyslu. Budí se ten, kdo začíná dřímat, kdo upadá do bezvědomí. Zbožné knížky doporučují, aby se to dálo denně. Združení apoštolátu modlitby doporučuje alespoň střelnou modlitbu raní. Všechno pro tebe, nejsvětější srdce Ježíšovo. Nikdo nepochybuje o tom, že je to dobrá rada. Naše skutky se tak, abychom řekli obrazně, prohlubují, rostou v nadpřirozené dimenzi, stávají se záslužnějšími, uskutečňujeme svou denní prací mnoho dobra. A přece i tato zbožnost má svá nebezpečí. Častěji opakované volání se snadno stane formou, frází, která se sice říká, ale snad už málo působí. Karlu Ránerovi se zdá, že některé příliš nadpřirozené povzdechy jsou pro obyčejného člověka tuze vysoké a nemohou být proto docela upřímné. Je sice pravda, že nejvyšší cíl našich skutků je láska k Bohu, ale unavená prodavačka, která stojí celý den na nohou, cítí k večeru už jen jedno přání – sednout si. Proto doporučuje Rahner, aby se ke stejnému cíli směřovalo z opačné strany, láskou boží nezačínat, ale pomalu se k ní pozvedat. Unavené děvče v obchodě si například řekne, aby se povzbudilo, ještě hodinku a budu mít volno. Obsloužím tu paní dobře, vždyť i já chci, aby byli jiní ke mně laskaví. Nebudou-li, každý dobrý skutek odplácí Bůh. Je ostatně lépe pracovat pro Boha než pro lidi. Ještě se budu hodinku usmívat na zákazníky, vždyť je to, jako bych to dělala Kristu samému, a jeho srdce se mi odvděčí láskou a požehnáním. Rahner nazývá podobné úvahy očišťováním motivů zjednodušováním. Komplikované impulzy a vlivy denního zhonu dostávají správný směr a hodnotu. Přináší to i vnitřní zadosti učinění, klid

0: Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: s jarem, létem i podzimem souvisí něco, co se neustále opakuje, a to je starost o travní porosty a louky a podobně, a mám na mysli zejména kosení, samozřejmě. Tak to je téma, o kterém se budeme povídat dnes, a budeme si povídat s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Heleno, ahoj.
1: Hezký den.
0: Ale zejména s Vilémem Jurkem, vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rezek. Vítek, Viléme, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi přímo odborník na kosení, je to tak?
2: Dalo by se to říct. I když studiem nejsem úplně odborník, ale tak nějak jsem k tomu doplul časem.
0: To mě zajímalo, jak se dá kosení studovat, ale ono to teda není legrace. Tak, no.
2: No, ono se to dá studovat, protože na agronomické fakultě na Mendelově univerzitě je přímo ústav pícninářství, kde se trávníkářství a trvalé travní porosty vyučují. Takže já jsem třeba jako lesák jsem měl na vysoké škole volitelný předmět, který se jmenoval trvalé travní porosty.
0: Vidíš to, a já jsem farář a jmenuji se Jan Hanák, to jsem zapomněl říct, že průvodce dnešním pořadem je Jan Hanák. A já jsem se to taky musel naučit, aniž bych to studoval, ale musím říct, že teda kosu mám stále doslova pověšenou jenom v šopě. A někdy používám takové ty elektrické, teda no, to je, já vím, já to chápu, ale ty mi to třeba naučíš nějakým způsobem.
2: Třeba jo, můžu.
0: Viléme, tak možná, že nemusíme se bavit pouze o technologii kosení, ale vlastně vůbec o tom, v podstatě jako taková rada i pro naše posluchače, kteří to samozřejmě vědí a mohou učit jiné a možná i víc než my, nebo ty třeba, protože jsou zkušení, ale stejně. Myslím, že mnoho posluchačů ocenilo nějakou radu, jakým způsobem se vlastně o tu louku správně starat, jak ji kosit, jakým způsobem, kdy a tak podobně. Tak povídej.
2: No, když to vezmeme úplně od nějakého základu, tak každá louka se musí kosit. Nelze řešit nebo jakýkoliv travní porost. To, co občas zaslýcháváme nebo

0: domem nějakou předzahrádku nebo nějakou zahradu za domem, nebo třeba nějaký malý sad, tak jak na to můžu jít tam, a když chci třeba začít, buď to mám třeba zarostlé, nebo se tam třeba nesekalo úplně dobře, co můžu dělat vlastně, jak s tím začít, protože každý by chtěl mít tu pěknou louku, kde bude mít ty kvetoucí rostliny, nebo doufám teda, že takových posluchačů přibývá. A...
1: No, takovou otázku mývá taky, jak to řešit tu takzvanou mozaikovou seč, kde je vlastně zahrnuto všechno, co jsem před chvilkou říkal, tak ta mozaiková seč se dá dělat i na malé zahrádce, což já mám třeba sám dvě zahrady u rodičů a tady v Brně, a tam taky aplikuju mozaikovou seč. A je to víceméně o tom, že buď si střídám pruhy, že poseču jenom jednu část té zahrady a třeba za 14 dní poseču druhou část té zahrady, anebo třeba kolem keřů, případně nějakých růží, tam nechám větší porost a ten zase doseču někdy později.
0: Mně vždycky přijde, že ještě tam je, to, když to o tom mluví někdo, kdo to dělá dlouho a rozumí tomu, tak to zní jednoduše, ale tam vždycky nějaký ďábel v detailu, kdyby se tak řeklo. A to, jak třeba si řeknu, kdy zrovna je ten dobrý čas, kdy to mám sekat. To já vždycky řeším. A jestli se mám teda rozhodovat jenom podle toho, jak mi to vysoce narostlo, nebo se mám dívat, co mi tam zrovna kvete, co tam roste. Byl by nějaký jednoduchý návod pro někoho, kdo
1: určitě,
0: není botanik?
1: Určitě. Zjednodušeně se to dá samozřejmě říct. Kdybychom šli ale do detailů, tak je to ještě složitější, než se zdá, protože nemáme jenom jeden trávník, ale máme několik typů, které se sečou v různém čase. Ale ta jednoduchá asi taková pomůcka, která nám jako říká, kdy máme sekat, je to, když ty trávy, které tam máme, jdou do klasu. Je to tak, že pokud my ty trávy necháme dozrát, to znamená, vytvoří se tam ten klas, klasické u obilí, a to začne vypadávat, tak to už je pozdě. Protože nám se jednak ta tráva, nebo ten trávník se velmi oslabí, protože on dá všechnu energii do té obilky. A druhá věc je to, že ty trávy vlastně odumřou a je z toho potom takové nepřehledné peklo, které potom se špatně seče, celé to padá. To znamená, že nejlepší je sekat v době, kdy nám ten trávník jde do toho klasu a kdy to třeba je u těch vyšších porostů, kdy to mám třeba u pasu. Dneska máme, nebo letos je vysoká tráva, tak na některých územích, kde už teďka sečeme, tak máme třeba opravdu jako po prsa, po krk, máme některé ty trávy, ty ovsíky vyvýšené, ty jsou opravdu obrovské a to je právě potřeba sekat v tuto chvíli. Naopak jsou třeba trávníky, které my vlastně nemusíme vůbec ani sekat. To jsou drobné, jemňoulinké travičky, kostřavy a ty jsou prakticky bezúdržbové, protože ty nám vyrostou, dejme tomu třeba 20 do 30 cm a je to, stačí třeba jednou za dva roky tady tohle pokosit. Není to ani problém s živinami, takže si myslím, že je to opravdu jako různé, ale asi to pravidlo platí, prostě jak už je to vysoké, tak je to potřeba posekat. Ale nemusíme všechno, to je taky zásadní.
2: Já myslím, že to má zkušenost asi každý, kdo se stará o nějaký trávník třeba, nebo trávník je takové zjednodušené slovo, ale tak říkáme tomu, tak obvykle se neříká, že má člověk na zahradě louku, ale jako já mám třeba rád, když je to jako podobné jako na louce, že tam je nějaká druhová rozmanitost, ale zná to asi úplně každý, že když to necháme už potom zeschnout do toho klasu, jak ty říkáš, tak se to poseče a pak je to taková jako souš v podstatě, to vyschlé a tak podobně. Na druhé straně ten trávník se samozřejmě se obnoví, to určitě ano. Takže chápu, že je dobré to posect ještě tak, aby i po posečení to bylo zelené. Na druhé straně ale je to přirozený vývoj, přece ta tráva se chce rozmnožit a my jí to neumožníme.
1: No, ta tráva má geniální schopnost, ona se nemusí rozmnožovat pouze těmi semeny, ale ona se rozmnožuje i vlastně trsy nebo těmi výběžky, takže ona má i víceméně vegetativní rozmnožování, to znamená, jsou tu jednotlivé oddenky a tak ona se postupně šíří, takže vlastně to rozmnožování dvojího způsobu, buď semeny,

0: anebo těmi výběžky nebo těmi trsy. Takže pokud ty vezmeme ty semínka, tak se nic neděje.
1: A mě by zajímalo, to je přímo pro mě osobně, ale já myslím, že tohle to řeší spousta lidí, že se samozřejmě snažím o to, aby ta louka nebo loučka, kterou nějak obhospodařovávám, měla nějakou druhovou rozmanitost, aby byla pěkná, aby tam jako kvetly různé rostliny a tak podobně a květiny. No ale že postupem času ona má tendenci spíš jako se trochu slít a některé ty květiny zmizí a podobně. A no ale co s tím? Jako mám tam neustále dosívat něco nového? Nebo poradíš mi, jak kosit, aby se to minimálně zůstalo rozmanité, nebo se to ještě zlepšilo?
0: Tak, tady si dovolím, když jsme tady na půdě rádia Proglas, tak tady to je platí stejně, jak všechny cesty vedou do Říma, tak tady všechny cesty vedou k mozaikové seči. Takže vlastně varianta toho, jak docílit toho, ať tam máme vysokou biodiverzitu i třeba z pohledu tady těch kytek, je to, že nesečeme všechno, necháváme tam právě ty neposečené pruhy, kolečka, čtverečky, obdelníky, to je prakticky jedno.
1: Ostrůvky.
0: Ostrůvky taky můžeme říkat. A v těch ostrůvcích, které ponecháváme klidně celou sezonu netknutou a posečeme je až další rok nebo třeba v zimě v rámci takzvané zimní seče, tak my tím, když tam necháme ten neposečený ostrůvek, tak spousta těch kvetoucích rostlin, takových oblíbené jsou kopretiny a různé jetele. Kdo jednou uvidí nebo zří úročník bolhoj, tak chce vždycky úročník bolhoj. To je taková oblíbená plyšová kytička. Takže jediná možnost, jak tady toho docílit a samovolně tam ponechat ty kytky, nic tam nedosívat, je nechávat tam ty pruhy, kde se ty kytky krásně dozrajou, vysemení to, spadá to a máme tam prostor, kdy ty kytky se takhle můžou rotovat. A vlastně ten pás, který jsme neposekali, tak ho vlastně posečeme v dalším roce a takhle krásně to rotuje. Proto se někdy říká i tady tomu vlastně rotační seč.
2: Prostě líný zahradník.
0: Ano.
1: Nebo dvouluční hospodaření, ne?
0: Taky.
1: Ale já se přiznám, že tak jako já když třeba seču, tedy i když to teda není kosou, to přiznávám, tak já mě to ani nedá jako posekat ty květiny, které zrovna kvetou. Někdy musím, protože třeba pampelišky, ty jsou úplně všude, tak samozřejmě to bych neposekal vůbec nic, ale velice často dělám to, že to tak jako obcházím a říkám, že to je pěkný ostrůvek a to je další pěkný ostrůvek a další. A teď takhle to udělám a pak zjistím, že je tam nějak moc těch ostrůvků, tak je ještě některé z nich teda jako výběrově ještě zruším a nechám tam jenom některé, jo, protože to vypadá krásně.
0: No, jsou místa, které sečeme Kamenný vrch tady v Brně, Medlánecké kopce a
1: no ty nejsi jenom teoretik, ne? Ty to tady jenom to nepovídáš.
0: Ano.
2: Už máš nasekáno.
0: Už mám nasekáno, přesně tak. Myslím si, že za těch dneska...
2: Nasečeno.
0: Letos je to moje aktivní 14. sezóna, kdy opravdu seču, nebo sečeme od někdy té půlky května až třeba do října. Seče neustále, seče. A to, co chci říct, to je to důležité, tak my opravdu necháváme i ty sebe menší kytičky neposečené, takové, které nám třeba i pomáhají. Jsou poloparazitické kytky, různé kokrhele a podobně, takže ty my obsíkáme, takže to se nechává. Objevil jsem v takovém porostu, jsem objevil třeba koniklece, úplně nový nález, nebo kozinec dánský, což je taky taková chráněná kytička, takže já seču, tak to mám možnost i sledovat. A protože znám i spoustu těch kytek, tak bohužel to mám tak, že jako každé mě jako líto, takže tam pak spoustu takových, nejenom těch velkých jako neposečených ostrovů, ale opravdu takové pidi ostrovky, neobydlené, neosídlené uprostřed moře, tak to tam...
1: Vypadá to krásně.
0: Samozřejmě, oni se potom ty kytky mají možnost bezvadně šířit a samozřejmě se šíří. Jo. Uh-huh.
1: Mimochodem, tak to asi taky každý zná, nebo se říká, že to tak má být ten, kdo tedy se trochu stará o nějakou tu svou louku nebo zahradu s trávníkem, řekněmeš. No tak je to pravda, takže se má prostě sekat hodně brzo ráno, kdy je tam ta rosa pěkně, je to pěkně jde dolů, protože potom, když to vysuší slunce, tak už to potom není dobré?
0: Dřív se to sekalo brzy ráno a ten důvod byl takový, že ta tráva byla vlhká a líp se to tou ruční kosou se to líp sekalo. Mm-hmm. No to takzvaně klouzalo potom mm-hmm. prostě po té kose. Dneska, to se přiznám, my taky nesečeme už příliš ručníma kosama, používáme křovinořezy a sekačku, ale teda všechno je to ruční a potom teda ještě dodatek, že všechno to shrabání a stahování sena je taky ruční, nemáme k tomu žádné traktory. Takže nám už v tomto případě to, jestli ta tráva je vlhká nebo jestli tam je ta rosa, tak to ani tak nehraje takovou roli. Ba naopak, co se ukazuje, tak ono v té ranní rose je, nebo v těch trávnících, které jsou takové vlhké, tak je v tom nalezlých spousta živočichů, takže my, když jsme třeba kdysi dávno začínávali sekat třeba už v 6, tak byly to takové jako francouzské hody, protože jsme tam spoustu hlemýždů zlikvidovali, protože oni jsou v těch trávnících. A když začínáme zhruba v těch 7-8, tak už jsou dávno někde pod keřem zalezli, takže úplně tak nelikvidujeme.
1: Dnešní téma je kosení, ale než budeme kosit dál a bavit se o dalších třeba druzích trávníků a podobně, tak se necháme snad potěšit dobrou písní.

0: Na stole je téma kosení luk, kosení zahrad a různých druhů trávníků a tak dále, což je téma, které samozřejmě celou sezónu, mimo zimu, teda samozřejmě to celou tu sezónu, kdy všechno možné kvete a roste, tak řešíme samozřejmě. A povídáme si s vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rze Kvítek Vilemem Jurkem. Ahoj Vileme, ještě jednou.
1: Zdravím, ahoj.
0: Vilem je teoretik, ale nejenom, je taky sekáč. A povídáme se taky s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Ahoj Heleno, ještě jednou.
2: Taky všechny zdravím.
0: A ten, kdo se snaží občas i na něco ptát, je průvodce tímto pořadem Jan Hanák, tedy já. A zdravím všechny posluchače. Vileme, asi se s tím taky setkáváš samozřejmě, s těmi tužbami, touhami některých či mnohých jaksi majitelů trávníků, jak to nazvat, kteří by chtěli ten dokonalý anglický trávník, a kdo někdy byl na britských ostrovech nebo v Irsku, tak ví, že ty trávníky jsou samozřejmě nádherné, úplně mechové, člověk se tam jako lehne a úplně má pocit, že je fakt v tom nejjemnějším mechu, a chtějí to tady. Je to vůbec možné v našem středoevropském klimatu?
1: Ano, je to možné, když budeme ty trávníky zavlažovat. A budeme je hodně zavlažovat. Ono, už ten samotný název anglické trávníky opravdu odpovídá tomu prostředí Británie nebo toho britského ostrova, nebo britských ostrovů, že tam je opravdu to klima vlhké, dosti ovlivněné oceánem, takže tam není nouze o vodu. Navíc ty původní anglické trávníky byly spásané těmi ovečkami, takže to byly opravdu ty jemné trávníčky. Takže pokud to chceme docílit, tak je to potřeba zavlažovat a hodně intenzivně sekat. Mm-hmm. Takovým příkladem jsou golfové trávníky, hřiště, případně nějaké parterové trávníky, takové ty rekreační, opravdu rekreační trávníky, různě v parcích, třeba tady v Lužánkách.
0: Tady v Brně.
2: A je žádoucí to zavlažovat a neustále to sekat, protože mně přijde, že když se podívám na takovýhle hodně intenzivně obhospodařovaný trávník, tak je to takový spíš zelený hřbitov, že sice to vypadá hezky jako jednolitá plocha, ale vlastně tam nic moc nežije ani neroste.
1: No tím, jak se to intenzivně seče, tak tam přežívají opravdu kytky, rostliny, které jsou na to zvyklé, na to sečení a odolávají tomu. A to jsou trávy, především trávy těch rostlin nebo bylin, tam příliš není, maximálně nějaká, občas nějaká pampeliška nebo jetel plazivý, takové ty bílé kuličky drobné, to určitě známe. Ale z těch trav je to potom jílek vytrvalý a to je všechno. Takže oni jsou dost jako druhově chudé, tam opravdu tu roli hraje spíš ta estetická funkce. Jinak jsou velmi, velmi náchylné, tady ty trávníky jsou labilní. Pokud dojde k tomu, že přestaneme zavlažovat, třeba se pokazí čerpadlo nebo cokoliv.
2: Dojde voda, třeba dojde, není sucho.
1: Ano, dojde, ano, bývává vlastně v nějakých těch opatřeních je zákaz zavlažování zahrad, takže pokud se nezavlažuje, tak ty trávníky hned degradují a okamžitě žloutnou, stahují se do podzemí, ty orgány úplně přechází do takzvané letní dormance. Takže vlastně potom ten trávník vypadá strašně škardě.
0: No mně to někdy přijde jako úplně sisyfovské, když vidím někoho, kdo to takhle chce, jak třeba bojuje s mechy například. Jo, říkám, mechy musí jít pryč a pampelišky, protože rozhodí samozřejmě ty listy a tak dále, je potřeba je likvidovat, aby tam byl jakoby, aspoň tak působí jako jeden jediný druh té trávy, která je prostě všude úplně stejná.
2: To už ale nemá s přírodou nic moc společného, protože ani toho hmyzu, předpokládám, asi v takovém trávníku moc nežije.
1: Občas se tam objeví,
2: něco tam proleze.
1: Ale možná praktická věc. U těch anglických trávníků příliš mechu není. A ten důvod je jednoduchý. přirozené anglické trávníky jsou narušovány kopítky těch zvířat. Hmm. Takže to je to pořád takové jako polorozevřené, ta půda je tak jako jemně narušovaná. A opravdu u těch golfových trávníků, případně u těch hřišť, tak tam je to vlastně podřezávané. Tam dochází vlastně k té vertikutaci, to znamená takovém tom jemném podřezání, případně aerifikace pro zdušňování trávníků. Takže u tady těch trávníků není problém, většinou není problém s mechy. Problém s mechy mají ti, co vlastně si jenom hrají, dělají si imitaci toho anglického trávníku, ale ve výsledku oni ho neumí pečovat a neví, neznají ty základy. Takže to je taky důležitá věc. Aby člověk měl anglický trávník, tak musí mít nějaký jasný postup.
2: Nebo ovci.
1: A nebo ovečky.
0: To chce právě říct, já nikomu nechci brát jeho touhu po anglickém trávníku, i když mě osobně mi to přijde trošku bláznivé chtít anglický trávník v Čechách či na Moravě nebo ve Slezsku nebo na Slovensku třeba, protože jednoduše jsou tady jiné podmínky, ale právě, jestli třeba někdo chce jako takové ty husté porosty, třeba to nebude jednodruhové a bude to víc odpovídat tomu, co tady prostě u nás máme, jak moc mu v tom může pomoct to, že si třeba pořídí malé stádečko ovcí nebo pronajme třeba, nebo dá možnost třeba sousedovi, aby mu to tam spásal. Jak moc je to třeba lepší, nebo je to jenom jiné, než když to člověk kosí nebo seče?
1: Tak jako je to, dalo by se říct, že je to bezúdržbové, protože vypustí ty ovečky a ovečky chodí a vždycky si něco ucvaknou. Problém je s tím, že ovečky, když se vypustí do daného prostoru, tak první, co udělají, tak vlastně sežerou ty byliny. Jo, oni mají postupně nějakou hierarchii a jdou od těch, co se jim nejvíc líbí, co jim nejvíc chutná. Takže
2: oni ty květy vlastně budou asi sladké, že? Protože tam
1: ano,
2: je ten nektár,
1: oni to často takže jsou sladké, jim to chutná, takže úplně to není dokonalé, bývají tam tak ty takzvané nedopasky, to jsou různé ty bodláky, oni to krásně vyseparují, takže potom jsou tam ty nedopasky, kde jsou bodláky a různé šťovíky, takže ty se stejně musí posekat. Je to varianta země údržby, ale pokud by někdo chtěl mít opravdu ten anglický trávník dělaný těmi ovečkami, tak ho asi zklamu, nebude to úplně to nejdokonalejší.
0: No. Děkuji, že to říkáš. Já jsem teda už anglické trávníky poslal zpátky do Anglie nebo do Skotska nebo do Irska, ale spíš jsem si říkal, jako vlastně, jestli by, právě to byla ta otázka, jo, a děkuji, že jsi na ně vlastně odpověděl, jestli by to, že mám nějakou louku, která samozřejmě má více druhů a je víc odpovídající tomu, co tady máme, jestli třeba to spásání není třeba lepší způsob, krom toho, že to je jednodušší, a to je otázka, protože člověk musí jako každý strom, který nechce, by byl sežrán dole do výšky té ovce a podobně, nějak zajistit. Jo, jestli to prostě třeba je lepší tím, že tam je taky ten trus a ta kopítka a tak podobně.
1: Určitě. Pokud máme louku, kde bychom chtěli aplikovat čistě pastvu, tak je to možné, ale je to spíš v takovém režimu jednorázového, protože postupně ty ovečky nebo obecně ty zvířata dokážou ten trávník poměrně zničit, rozdupat, naprosto vyžrat. Stačí se podívat, jak vypadají koňské výběhy. Mm-hmm. Tam je to dost často v takovém stavu, že tam už žádné travičky nejsou, je to prostě bláto. Jo. Takže to umí ti koníci udělat velmi rychle. Takže optimální je, když dochází ke kombinaci. Mm-hmm. To je dokonce i vědecky doložené, odborníci na travní ekosystémy tady nad tím bádali a zjišťovali, co je nejlepší, jestli sečení nebo pastva. A jejich výsledkem je to, že je to ta kombinace. My jsme potom přišli ještě s takovou novinkou nebo s takovou zajímavostí, nebo bychom to zpestřili, tak tomu nazýváme managementový mixér. A to je víceméně střídání sečení, pasení, vypalování, ponechávání tomu přirozenému stavu, to znamená bezzásahového, že se danou sezonu s tím vůbec nic neděje, případně se tam může třeba dělat narušování a podobně. Takže když se udělá ta kombinace, tak to je víceméně nejlepší pro tu biodiverzitu, stabilitu a ku podivu i tu estetiku, protože to vypadá potom poměrně hezky, je to jako rozčleněné. Mm-hmm.
2: Tak to bylo hodně o tom vlastně sekání a loukách a travních porostech u nás na zahradě nebo někde třeba v sadu, potom teda třeba i někde v chráněném území, ale určitě bude řada posluchačů, kteří teda nemají své chráněné území, možná ani nemají tu zahrádku nebo tu louku, ale třeba se dívají na to, jak se udržují trávníky třeba u nich v obci, v městské části. Dá se třeba i tam něco poradit nebo je něco, co můžu já třeba jako jednotlivec ovlivnit v tom, jak se obec stará o ty plochy trávníků?
1: Tam je základní věc rozčlenit si ty trávníky. V momentě, kdy mám větší plochu, tak nemůžu, nebo větší plochu, když to naskládám, ty jednotlivé trávníčky tam někde v uličce, tam někde za hospodou a podobně, tak je to potřeba si nějak klasifikovat. Ta nejjednodušší klasifikace, která je to, že mám ty trávníky, kde je to bujné, kde jsou tam nějaké nepříjemné druhy, takovým tím evergreenem je ječmen myší, takže tady tyto trávníky by se měly prioritně sekat, klidně i několikrát do roka. Potom jsou ty trávníky takové ty rekreační, kde klidně se může sekat intenzivně a pak ta třetí jsou víceméně stabilizované ostatní trávníky, které, když se to povede, stačí posekat jednou, dvakrát za rok a nemusím tam dělat nějakou zvýšenou péči. Zajímavostí je potom to, že ta největší biodiverzita a za mě určitě ta největší estetika je právě v té třetí kategorii toho, kde to seču opravdu extenzivně. Tohle je to zásadní. Největší chybou při správě té zeleně bývá to, že se bohužel sečou ty trávníky s tou prioritou 3, ty nejpěknější, protože jsou prostě nejnižší a ať se na mě nikdo nezlobí, prostě ti chlapi, kteří s tím sečou, jsou prostě líní a do těch vysokých tráv nejdou, protože se jim nechce. Je to kritika, ale bohužel je to tak. Letos jsem se dokonce i už pohádal s jedním človíčkem na sekačce. Takže tam je to problém. Vlastně dělá se to úplně hore nohama, jak se říká u nás v Šumicích. Takže
2: A co potom, když se ta tráva teda poseká? Protože vnímám, že většinou vidím nechávat ležet přímo v těch trávnicích, to je dobrá strategie, nebo to není
1: potřebné? To je další, děkuji za navázání. To je další pravidlo, sbírat. Jo, nebo hrabat, to je jedno, jak to je, ale ta posečená...
2: Já teda pořád slyším o tom, jak je potřeba tu biomasu vracet zpátky do půdy.
1: To právě tak není. Ono to funguje, když jsou to u té priority číslo 3, kde jsou to jemné trávníčky, kde to opravdu se to rozpadne na prach a jsou tam nulové živiny. Ale v momentě, kdy to máme obrovské kopřivy, které mají velkou biomasu a my to tam třeba nadrtíme, takzvaně namulčujeme, tak vlastně tam ponecháváme strašně velkou vrstvu té biomasy, která zetleje. A úskalí jsou dvě, jednak jsou to živiny, to znamená, je to bohaté na živiny a víceméně v ekologii platí, čím více živin, tím menší biodiverzita. To znamená, že tam nikdy nedosáhneme toho, že to budou ty květnaté louky. Právě květnaté louky jsou živinově velmi chudé. To je důležitá věc, to je prostě základní sdělení. No a potom je to, že když my to neposečeme a je tam opravdu té nesklidíme a té biomasy je tam opravdu hodně, tak ono to pod tím začne prohnívat. Je to něco, jak když necháme kopku ponechanou a když ji za týden odděláme, tak už to tam prostě žádný trávník není, je to prostě spálené, prohnilé a začíná velký problém v tom, že tady ty volné místa, ty, kde to prohnilo, tak hned to osazují ty velmi nepříjemné druhy, jako jsou různé bodláky, merlíky a lebedy. Mm-hmm. Takže pořád je to takový začarovaný kruh.
0: A ono to vlastně člověk taky zase zná, když má nějaký trošku rozsáhlejší pozemek, tím myslím třeba 1000 metrů mnohdy stačí, jo, že jsou místa, která jsou chudá a jsou krásná. A jsou místa, kde je více živin z různých důvodů, tak tam přesně, tam rostou lopuchy a kopřivy a tak dál a velmi hustě. Ale víc o koseň a trávnicích a nejenom kopřiv si zase povíme po písni.

0: Na stole je téma trávníků, luk, kosení luk a tak podobně a tak dále. Povídáme si s Vilémem Jurkem z organizace Rezekvítek, povídáme si s Helenou Továrkovou z nadace Veronika a povídá si Jan Hanák, který tady tak prostě sedí a přemýšlí o tom, jestli nesundá přece jenom tu kosu z té šopy, nenechá naklepat a tak podobně, nezačne kosit pěkně ručím, protože to je romantika samozřejmě. Ne, tak samozřejmě je, ale nejenom. Viléme, mě by docela zajímalo, my se tady bavíme docela dost o vůbec travních porostech nebo lučních porostech ve městech, kam se to docela vrací. Já třeba jsem vždycky takový jako nadšený, když jedu i po nějaké magistrále a vidím, že mezi těmi dvěma směry té široké několika jako proudové silnice je, sice je to jenom úzký pruh, ale je tam spousta dneska už lučních květin, které tam jsou, ne že tam přišly tak náhodně, ale byl zájem třeba města nebo nějakých dobrých ekogeril, ale spíš asi města v tomto případě, aby tam jako byly. Je to fakt moc hezké, zvlášť, že člověk stojí v těch zácpách. Jo. Ale ono to není jenom o té kráse, ono to je taky samozřejmě o nějaké funkčnosti vzhledem k tomu, že tepla bývá zvlášť v letních měsících stále více a města se přehřívají. Jaký je ten význam a hlavně jako jak kosit a sekat do jakých výšek, tak aby to fungovalo nejlíp, pokud jde třeba o vlhkost v městě.
1: Ano, to je velmi důležitá funkce trávníků a velmi důležitý dotaz pro doplnění. Trávníky mají funkci to, že dokážou regulovat nicméně teplotní extrémy. Nebudu to složitě popisovat, stačí jenom říct, že je spousta obrázků z termokamer, kdy si člověk vezme posečený trávník a neposečený a vidí, jaké jsou tam ty teplotní rozdíly.
0: A vedle toho dá ještě asfalt třeba.
1: Ano, tam pak je ten asfalt a samozřejmě i rozhoduje to, pokud je ten trávník vlastně posečený až na hlínu, a nebo je to ten, který je to ta správná výška.
0: A to je kolik zhruba ta správná výška?
1: Ta správná výška se pohybuje někde kolem 10 až 12 centimetrů. Mm-hmm. Samozřejmě je to problém v tom, že řada zahradnických firm nebo těch zahradníků mě řekla, že to není možné. Tam možná veselá historka nebo takové jako poukázání. Já si sleduju, jaké mají typy sekaček ti chlapíci, kteří na tom většinou sedí a tahají za ty táhla. Většina z nich má trávníky na hřiště a na golfové trávníky, že naprosto nevhodné. Jo, tam je potřeba, aby ta výška byla o těch 10-12 cm, klidně i 15, jo. Takže to je důležité. To bohatě stačí. Jo, není to, když si to vezmeme, tak opravdu to není vysoká, není to nic jako nějaký vysoký porost, který by vadil. A právě v takovém porostu se taky dobře, velmi dobře drží ta vlhkost, to je důležité. Zabraňuje, je tam zabráněno tomu, aby se přehřívala ta půda, je tam vlastně jakýsi odraz toho slunečního záření, takže se to tolik nezahřívá, ta teplota je tam mnohem nižší. No a co se týče i toho klimatu ve městě, tak trávníky snižují prašnost, to je taky důležitá věc. No a o čem se moc nehovoří, je taky to, že ty trávníky taky dokážou v rámci jakési dekarbonizace dokážou taky ukládat uhlík do půdy a do svých podzemních orgánů. Takže tak, jak se často mluví o stromech, že tam se dochází k tomu deponování toho uhlíku, toho karbonu, tak trávníky jsou tady na to taky dokonalé.
2: Mm-hmm. Ono hlavně asi ve městě samozřejmě bylo by krásné mít všude stromy, ale na mnoha místech to není možné a to třeba i kvůli sítím, bohužel. Pak tedy keře, ale tak tam taky můžeme narazit na nějaká omezení, třeba i kvůli výhledům a nějakým zase dopravním pravidlům. Takže na řadě míst vlastně nějaký vyšší kvetoucí trávník nebo bohatější trávník je možná jediná možnost, jak tam může být aspoň nějaká vegetace.
0: Mm-hmm. A já vím, že já jsem, a není to tak úplně dávno, jsem viděl takové to, jako, tak bylo to takové PR-ové trošku, to srovnání. Na jedné fotografii byl asfalt, pak velmi nakrátko střížený trávník, v podstatě až na půdu, a pak teda vysoký, a ty tam u toho byly stupně Celsia. Jak moc je to rozpálené? Dokázal bys takhle říct aspoň přibližně, jak je třeba rozdíl mezi tou opravdu na kraťučku až na zem posekanou jakou trávou, anebo tou třeba 12 nebo 15 centimetrovou?
1: Záleží, jaká je teplota vzduchu, to je důležité, ale my jsme to loni právě počítali, nebo já jsem měl termokameru a díval jsem se na to, a ten trávník, který byl opravdu jemně posečený, tak to tuším dosahoval až nějakých 45 stupňů, kdežto u těch vyšších se to pohybovalo kolem, dejme tomu opravdu ta teplota vzduchu kolem těch 30 stupňů, když jsem to dělal v těch 30 stupních, takže...
0: To znamená těch 15 stupňů, samozřejmě ono to, nejenom, že se ta půda rozpaluje, ono se taky vysušuje, a předpokládám, že se hůř obnovuje ten trávník taky.
1: No, trávníky mají dokonalou strategii v tom, že když je opravdu horko, tak oni přechází, tak jak už jsem to říkal, se chvilkou do té letní dormance, do toho letního spánku. Takže oni...
0: Což znamená, že zvenku je to suché.
1: Ano,
0: prostě.
1: Je to vevnitř, je to suché, a to, co je
2: se
1: to,
2: pod zem.
1: Všechno se vlastně stáhne a ano. Oni nepotřebují mít nahoře zelenou plochu. Takže dost často si lidé myslí, že ten trávník, tím, že se to intenzivně posekalo, tak většinou je to, že ten trávník zežloutl jenom proto, že prostě odumřely ty nadzemní orgány.
0: Je mi jasné, že on se jen tak nevzdá, ale spíš jde o to, že pokud chceme mít i tenhle ten trošku sobecký důvod, chceme mít jako zelený trávník i v létě, tak je lépe ho nechat trochu vyšší, protože je větší šance, že bude opravdu zelený i pro nás, a nebude to jako vyschlá plocha. Přes léto.
2: Ono se to dá asi jednoduše představit, protože to pravidlo těch aspoň 10 cm, ono když je to kratší, tak prostě se vlastně přes noc už nezvládne ta půda natolik ochladit, aby a ta tráva není dost vysoká, aby se na ní vlastně mohla vysrážet nějaká voda, takže přijdeme o takovou tu ranní rosu, a to hraje vlastně v tom ochlazování velkou roli. Toho mě ještě napadá, že možná tady nepadlo, jestli je taky dobrý nápad sledovat, jaké je venku počasí, jak je teplo, když se chystám kosit, sekat. Je tam nějaké pravidlo, kterým se můžu třeba řídit?
1: Sekat by se mělo do 26 stupňů. Co už je nad, tak už by se nemělo sekat.
2: To není dobrý nápad.
0: Takže přece jenom radši to ráno, jo?
1: Ano.
2: Nebo možná, když máme se to třeba představit, takže když se hlásí třeba taky týden 14 dnů tropických teplot 30, 32 víc stupňů, tak třeba odložit to sekání úplně?
1: Pokud to jde, pokud tomu dovoluje čas, tak určitě, ale já se přiznám, pokud jako jsme jako pracovně sečeme, tak se příliš tím neřídíme, protože...
2: Tak vy musíte osekat celé Brněnsko.
1: My musíme osekat na těch chráněných územích, ale druhá věc je to, a já k tomu mám samozřejmě určitou obhajobu, ty trávníky jsou na to zvyklé a přežijou to, a hlavně my tam máme zase, pořád se tím opakuju, a my tam děláme tu mozaikovou seč, takže to úplně není prostě rozpálená plotna. Tam je prostě 50, nebo tak to, než to vezmu, tak tomu 40-50% prostě neposečeného.
0: No ne, já to totiž přemýšlím taky, když člověk samozřejmě si má sladit svůj pracovní rytmus s tím, že taky mám někdy posekat tu trávu, a vím, že samozřejmě musím se nějak vyhnout těm dobám nebo dnům, kdy lije, nebo jsou bouřky a tak dál, tak ještě teďka řešit mi tam jako teploměr, kolik stupňů, tak tak právě přemýšlím o tom, že to je výborná informace, co říkáš, ale jako děkuju taky za to, že říkáš, že není tak úplně hrozné, když občas člověk sečí i při 30 třeba.
1: Myslím, že to není tak jako dá se to přežít, ale Je tam vždycky prostě dát nějaké jako nějaké zlepšení, prostě něčím to kompenzovat. Jo, nejde, nejhorší je prostě posečení té kompletně 100% tom největším párnu. To si myslím, že je špatný.
0: Vileme, já myslím, že je možná i čas na to, aby si třeba pozval na nějaké, ať to vidíme v praxi, přímo tebe a nejenom tebe, na nějaké konkrétní kosení.
1: Ano, děkuji za tu možnost. My máme každoročně už více jak 30, možná už 40 let, takzvaná kameňáková brigáda. Dneska už to je spíš den pro Kamenný vrch.
0: Míněno Kamenný vrch v Brně?
1: Ne, tak.
0: Který je něčím specifický.
1: Ten je specifický, určitě to posluchači znají, to je ta největší lokalita, kde jsou Koňklece, Velkokvěté a kde je spousta lidí v březnu. A tam my provádíme sečení a abychom zapojili i veřejnost, tak děláme ten den pro Kamenný vrch a začínáme ráno a lidé, kteří přijdou, tak víceméně přijdou, aby nám pomohli. Každá ruka, každá volná noha se cení, takže určitě všechny zvu. 17. června od 9 hodin na Kamenném vrchu.
0: To je to, že sobota, jestli se nepletu. Sobota 17. června. A na Kamenném vrchu v Brně, což je mimochodem i třeba pro lidi ze západu a z Prahy blíž, než třeba Líšeň, protože to je úplně na západním kraji Brna. A je to překvapivě nad paneláky. Nad paneláky jsou Koňklecové vlastně louky.
1: Uprostřed paneláků je tak významná lokalita.
2: Koňklecový raj.
0: Koňklecový raj. Tak můžete přijít.
2: Co když to třeba se sekačkou nebo s kosou neumím, taky můžu přijít? Jak se můžu zapojit?
1: Jakkoliv, ale tam je spousta hrabí, spousta vidlí, takže hrabání a sklízení. Pokud jsou dobrovolnické akce, které pořádáme a máme jich hodně, tak vždycky říkáme, nejedeme na nějaký výkon, nejedeme na žádné normy. Kdo přijde a pomůže nám, tak jsme za to rádi. V tomhle případě, pokud je to třeba ten den pro Kamenný vrch, my tomu pořád říkáme Kameňáková brigáda, respektive Kameňákovka. Takže pokud na tu Kameňákovku někdo přijde, tak měl by si to taky užít a třeba se i seznámit s lidmi, kteří třeba o ten Kamenný vrch se starají třeba díl než, nebo mnohem déle než já, takže jsou to často pamětníci, takže můžu říct i zajímavosti a samozřejmě tu kosu, ty ruční kosy tam bráváme, takže pokud je zájemce, tak může si i zkusit s kosou. Mm-hmm.
0: Vileme, my se tady povídáme poměrně už dost dlouho o kosení a vůbec o smyslu a významu a tak dál, prostě luk na různých místech, ale bez pochyby jsme toho taky hodně nepověděli, tak kde by mohli posluchači třeba najít někde na nějakém webu nebo tak nějaké informace o tomto?
1: Určitě se dá najít spousta věcí, co se týče sečení na našich stránkách Rezekvítku, kde já mám pravidelnou rubriku, která se jmenuje Komunika a tam se zásadám sečení a i třeba nakládání s tím senem věnují. Spousta tady těch článků je i zveřejněných na ekolist.cz. A samozřejmě i na některých z mých přednášek, případně kurzech, které pořádám, takže tam se dá lecos dozvědět o sečení.
0: Takže rezekvítek.cz, to je to, kde se dozví, to je taková křižovatka, kde se dozví další a další věci.
1: Ano. Jo. Ale jinak myslím si, že jako tak, jak se třeba dává důraz na stromy, tak na ty trávníky, moc těch příkladů, respektive ten příklad toho přírodního obhospodařovávání těch trávníků, tak moc toho není. Existuje třeba právě na tom zmíněném ekolistu, existuje, dalo by se říct, fenomenální rozhovor s paní Strakovou z trávníkářské školky, která opravdu vysvětlila dopodrobna, jaké jsou zásady sečení a vůbec třeba udržování trávníků a jak je doplňovat a podobně. Takže to určitě doporučuji.
0: Děkuji moc krát. To byla slova Viléma Jurka, vedoucího úseku péče o přírodu v organizaci Rezekvítek. Děkuji ti moc, Viléme, za všechno, co jsi tady řekl, a snad si inspiroval mě teda rozhodně.
1: Jo, děkuji za možnost, že jsem mohl promluvit tady tom problému, dal by se říct.
0: Problematice.
1: To
0: je lepší, ne? Problém to úplně není. No, tak ne, neměl by být. A děkuji moc krát taky Heleně Továrkové, ředitelce nadace Veronika. Heleno, děkuji moc krát.
2: Děkuji za pozvání.
0: A budu moc doufat, že brzo se už stane to, že interview Verka tady tohoto pořadu budeš ty sama.
2: Děkuji za výzvu.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí rovněž ten, který občas, někdy i často kosí trávník, protože mu nic jiného nezbývá, a průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Mějte se hezky.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 20. května. Na Proglasu uvádíme blok komorní hudby se skladbami Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Skladby zahrají violončelistka Michaela Fukačová a klavírista Ivan Klánský. Postupně uslyšíme sonátu číslo 1, 7 arabesek, sonátu číslo 3 a variace na Rossiniho téma. Přeji vám příjemný poslech.

Poslouchali jsme skladby Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Skladby zahráli Michaela Fukačová a Ivan Klánský. Postupně jsme slyšeli sonátu číslo 1, 7 sonátu číslo 3 a variaci na Rossiniho téma.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Třídní talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která vede dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Krom toho, že je zarytým fanouškem Baníku Ostrava a studování hebrejštiny, také má ráda chvály, hudbu a moc ráda pracuje s lidmi. Bětko, vítej zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Já vás zdravím.
2: Co tě vedení lidí, specificky možná dobrovolníků, naučilo o tobě samotné?
3: No, co mě to naučilo? Možná více odpočívat, protože pak, když se člověk věnuje takovýmhle velkým věcem, tak se to může podepsat i často na jeho zdraví a to nikdy člověk nechce. Takže určitě mě to naučilo víc odpočívat, více věnovat i sama sobě, a nejenom té službě. I tak hledat si i ten prostor mimo tu službu, mimo tu církev, kdy třeba člověk jde úplně s někým zvenku ven, třeba s nějakými přáteli, kteří třeba nevěří v Pána Boha a můžete s ním probírat úplně cokoliv jiného. Tak i tady ten čas si myslím, že je pro nás jako hodně důležitý, abychom vyšli z té bubliny. Takže a pochopili i ten svět,